teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím,
2: že
1: řekněte,
2: jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo. No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujeme, všichni, tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na přání.
1: Velmi děkujeme. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
5: Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako... No,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě

0: dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečné. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel, že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
1: Ano, takový. Ano.
0: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
0: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
0: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
1: Mm-hmm.
0: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
0: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
0: Jakmile vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
0: No, že jo?
2: A tebe nejde přelaďovat.
0: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně jsem ze mě takhle tam v tom rozdobu.
1: Že vylezu.
0: V autě najednou sedíte vedle mě.
2: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďovat, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás, tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
0: To je mi klíto.
1: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
3: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Ginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
2: Ano, ale já jsem od malička Od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse.

0: Já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase, tím jsem se dostal k Českému rozhlasu a pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina, já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
0: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: To mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý posteli, u koin kojitem. V nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým ranním útěku střízlavím bolestně. V posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla s upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách.

0: Děkuju. Děkuju. Seďte, děkuju.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ne, je ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem si slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už tak.
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, tady paní říkala, že přesto,
0: ne, neříkala, že to bylo...
4: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no jedno. Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: no.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička.
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
4: Máme webkamu.
0: Jste monitorovaný, každý hovor je monitorován.
4: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
8: Pane Hrabě, to prosím vám.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. No. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
10: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
11: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
10: Odkud, z Brandejsa?
11: Z Horoušan.
10: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
12: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
10: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
12: Pouhých 196 cm.
10: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
10: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
10: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
12: A.
10: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
12: No jasně.
10: Proč?
12: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
4: V životě jsem to nepila.
10: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
11: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
10: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
10: Takže trošku ujbe, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
10: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
11: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
10: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
12: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
10: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B, Silvestr.
10: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
9: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
10: A vy si je pamatujete takhle všechny?
9: Samozřejmě.
10: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
9: Já si každý ráno s ním probouzím.
10: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
12: Já bych dal B.
10: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
12: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
10: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
10: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
11: Myslím si, že je jedináček.
10: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
10: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
12: Mě ten James Bond zní jako reálně.
10: Proč myslíte, Viktore?
12: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
10: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
11: Typnu si, že je to Angelika.
10: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
10: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
11: Já typu 1965.
10: Viktore?
12: A já bych dal 1970.
10: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančeta v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
10: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Toho zdruda.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
5: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory.
6: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
5: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
6: No, tak co nám
0: Humoriáda.

0: humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne, tohle.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak.
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říká, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt
0: čupřiny.
1: Si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to tak
0: do mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: tak
1: strašně
0: tam zajdu taky,
1: já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle, je to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, protože jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Vy jste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na Dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na Dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té Dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě, no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na Dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicích. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy. A to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro... A teď se Aleš zase zasměje. Pídivaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vaským ořechem, teplota plus 35 stupňů.
5: Mhm.
6: Tak dejte pidivaj z líce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Starší Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: Ano.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme.
5: Děkujem.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
5: Není
3: čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvaj z lice. Chtěl jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny.
5: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Ráno můžu rovnou říct.
3: No,
5: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich

0: samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
1: No tak
0: samozřejmě.
1: To je jasné, vždyť no, si oni napsali jako... nejednu knihu, dvě
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: Tři?
0: Tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
1: Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
0: já
1: si.
0: Já koukám, ano.
1: Máme součet?
0: No.
1: Víš, kam jdeme?
0: Do Pidivajzlic.
1: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
2: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
3: Máme, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej červený kout z řetězu?
2: Samozřejmě, soudru.
3: No
2: samozřejmě.
3: Děkuji vám.
2: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak o co nám vlastně jde?
4: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
2: Ale počkej, soudru. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
4: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
2: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespearea. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
4: Ne.
2: No. Hele,
4: moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
3: Ojele, my máme rozpatali s našima umělce, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
2: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
4: Proč myslíš?
2: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
4: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
2: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespearea. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
0: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespearea v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
1: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá dřevo.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Já
1: a letošní
2: miluju.
1: Léto?
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky.
1: Byla bouřka,
2: no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: teď jsem trefil úplně
1: tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo dvojka. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: S vámi ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takto se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano, jenom dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště. To
1: ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, co, druzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prej tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Ano, to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Nice, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš přece slepičák záděj, ne?
7: No jo, to je
8: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi?
9: No.
7: Myslím také na tancovačku.
9: No.
7: To, no. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: No. Ale která?
7: Hele. Co Mirovická z Mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská. Soudruzi, tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale... Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: No, správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozparku.
7: No právě. No.
9: To je starost.
7: Já vám děkuju. Že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: špatné. Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Všechno vím, já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji. Ne, ne,
0: za
1: ne, ne, ne.
0: A nové odrůdy jarní cibulky, za B rozhledny cibulky.
2: Ajta krajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně dobře.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to spojili,
1: rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír, ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy, teď já dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Po číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že
0: nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na 3 chleby a v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
5: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
6: Černý, mě dej. Sváděla se to?
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida?
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
7: Měli zavříno.
6: Tohle je stuchá nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál.
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no. Já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už hned máte, znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře.
3: A ty si to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec, a co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád, viď?
4: No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: jo, ano. Ale polecí, to musím, že jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Povodí Labe chce posílit zásobování vodou u Josefodolské přehrady. O prodeji fotbalového stadionu u ní si chce Liberec jednat v září. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty zasáhnou celé Česko. Dnes nás čeká v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno. Místy s přehánkami, k večeru s bouřkami a teploty vystoupají ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Do přehrady Josefův důl v Jizerských horách má přitékat víc vody. Povodí Labe na ní chce nově napojit Jelení potok více než 2-kilometrovým potrubím. Aktuálně hledá firmu, která práce za zhruba 130 milionů korun zajistí. Přehrada zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Projekt má zajistit, že vody v přehradě bude dostatek, říká generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
2: Pod hráz je zaústěn Jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže, čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
0: Prodejem fotbalového stadionu u Nisy by se zastupitelé Liberce mohli zabývat letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Původně měl být hotový v červnu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Odhady se trošku protáhly, dali jsme tam nějaké připomínky, zapojovaly se tam nové pozemky těch skalních masivů a jednali jsme o pozemcích, které dneska využívají pejskaři, kde potřebujeme zaručení, že ty pejskaři tam nějakou dobu budou moct být anebo se přesunou.
0: Podle Lenerta město prodej zvažuje kvůli nutným investicím, které by muselo jako vlastník zaplatit. Jde například o výměnu více než 20 let starého osvětlení. O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice 3. třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy, výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Jak uvedl náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj, oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka dnes mezi 11. dopoledne až do půlnoci. Pondělní bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře, zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi.
1: Počasí.
0: Dnes nás v Libereckém kraji čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. K večeru pak budou přehánky a bouřky postupně na většině území. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29. Vítr bude vát mírný od severu a bije na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině je tu nový týden, také pondělí a to dnes s datem 29. června. Zdravíme vás u poslechu Českého rozhlasu Liberec právě na začátku nového týdne. Myslím si, tématem číslo 1 není ani tolik pondělí, jako spíše pokračující vlna veder. Včera padaly na území České republiky teplotní rekordy a my se proto už za okamžik vydáme do Libereckého domu pro seniory, a to konkrétně tedy na Františkově, kde se podíváme na to, jak v době extrémního horka dohlížejí na klienty a jak právě s vedrem jako takovým bojují. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje pokud možno alespoň trochu chladné ráno, ale příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, Martin Kolín.

0: úvodu našeho pondělního vysílání jsme se přesunuli po písni Věry Martinové, alespoň na okamžik na vrcholky hor. Tam by přeci jen mohlo být o něco chladněji a o něco příjemněji. 12 minut po 5. hodině 29. června v kalendáři. My tedy začínáme pondělní dobré ráno, a to pohledem do Liberce. V horkých letních teplotách, které v Česku tento týden ještě tady chvíli panují, hledají lidé nejrůznější způsoby osvěžení. Své klienty se snaží ochladit taky domovy pro seniory. Například v libereckém Františkově si pečovatelky musí poradit i bez klimatizace. Pomáhá jim v tom třeba také mokrá prostěradla nebo větráky.
1: Je mi horko, v noci nemůžu spát, nejde to.
2: Doris Nováková v pokoji nemá větrák ani klimatizaci. Dopoledne je situace v domově poměrně přijatelná. Během dne ale začíná slunce svítit do většiny oken a v budově je větší horko. Chladněji je alespoň na společných chodbách, kde se personál snaží vzduch ochlazovat přenosnými klimatizacemi, říká ředitel Jan Gabriel.
3: Aspoň jak cítíte, tak na té chodbě vytváří nějaký trochu komfort a u těch klientů ve specializované péči, tak ty pak mají i větráky.
1: Jeden je tady u paní.
4: Dobrý den.
5: Je horko, víte.
2: Klientům, kteří se nemohou hýbat, pečovatelky ulevují taky mokrými prostěradly.
6: To se umístuje nad postel, kde je taková vlastně šibenice, na který oni mají madlo. Přesto se dá mokrý prostěradlo, takže oni jsou v takovým jakoby stanu. Mají to jenom takový áčko.
2: Říká pečovatelka Alena Burešová. Horké počasí podle ní vyžaduje taky větší důslednost v pitném režimu.
6: Dodržujeme pitný režim a potom samozřejmě hygiena. Na to máme taky víc než normálně.
2: Zatímco někteří klienti hledají osvěžení, jiní si slunce užívají. Alena Kraková vyrazila dopoledne na terasu, aby se opálila.
1: Já jsem chvíli tady, pak zaletu.
7: Není vám teplo?
1: Je.
7: Ale užíváte si slunce?
1: Užívám. Já jsem dělávala ve statku a byli jsme v létě venku.
2: Podle ředitele Gabriela jsou pro klienty víc než horka náročné rychlé změny teplot.
3: Z toho horka do studena a zase zpátky jako nesou výhrek hůř, než pak, když je to počasí ustálený a nějakým způsobem trvá.
2: Instalaci centrální klimatizace zatím vedení domova nezvažuje.
3: Bylo by fajn, kdyby to bylo v těch společných prostorách, protože pak ty klienty můžeme dostat do společných prostor, tam se ochladí. Máme 23 let starý barák, ta instalace by byla poměrně složitá.
2: Do budoucna by město chtělo domov seniorů rozšířit. V nové budově by tak podle Gabriela klimatizace být mohla. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 5 hodin 22 minut přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno a vy víte, že od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm vzpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský. Tady je malá ochutnávka.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká: máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Já jen doplním a pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, a to po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herec a principál Jan Hrušínský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jak příchod letních prázdnin ovlivní veřejnou dopravu v Libereckém kraji, to se za okamžik dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Výstavba městských teras centru Liberce začne nejdřív příští rok. Vzniknout mají nad papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Od tohoto víkendu přešla veřejná doprava v Libereckém kraji na prázdninový provoz. Zrušené jsou školní spoje, naopak posílená je kapacita některých turistických linek, a to jak vlakových, tak autobusových. Stovky a chátů z celého světa můžou vidět návštěvníci městského muzea v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Dnes nás čeká v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. K večeru pak bude oblačnosti, přeháněk i bouřek přibývat. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práce na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 17:55, zdravíme vás do nového dne, a to hned po zprávách Lenky Markové. 29. června v kalendáři, a co nás čeká už za okamžik, bude to lehké připomenutí. Televize uvedla v těchto dnech šestidílnou minisérii Moniová, která vypráví o životě a tragické smrti spisovatelky Simony Moniové. Titulní roli stvárnila Tereza Ramba, roli jejího druhého manžela, který spisovatelku zabil, stvárnil Igor Orozovič. Jak těžká role to pro něj byla, uslyšíte od populárního herce a skvělého hudebníka už za okamžik v dalších momentech a také v minutách vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: chviličku vyletěl.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: S Karlem Zichem jsme se přesunuli k další části našeho ranního vysílání. Zdravíme vás tedy na začátku nového týdne do pondělí, a to s datem 29. června. Společně budeme moci i v tomto poměrně teplém ránu zamířit na televizní obrazovky. Ostatně herce a hudebníka můžeme Igora Orozoviče dobře znát také i z Národního divadla a dalších pražských scén, kde stvárnil řadu skvělých rolí. Například v Otelovi, Hedě Geblerové nebo v Kytici. Známý je i z filmových a televizních rolí. Naposledy se objevil i v miniseriálu Moniová, kde si zahrál problematického manžela a vraha spisovatelky Simony Moniové. Jak těžká to byla role, i příprava na ní prozradil při nedávném koncertě v Jabloneckém divadle, kde si s ním povídala redaktorka Jana Švecová.
1: Miniserie Moniová se setkala s velkým úspěchem jak u diváků, tak i u kritiky. Tak se vás musím zeptat, jak byla náročná příprava na tuhle roli?
2: Tak měl jsem z toho velký respekt od začátku. Samozřejmě měl jsem z toho i radost, protože pro herce je tohle prostě velká výzva a výzva je jako základ pro práci, že jo. Ale měl jsem respekt z toho samozřejmě, že hrajeme reální příběhy, které vlastně i rezonují. Rodina dál funguje, není to žádný příběh 40 let starý.
1: Tam je velká vazba s tou rodinou.
2: Ano, je tam velká vazba a právě to byl super přístup producentů i režisérky, že s nimi od začátku komunikovali, což mě trošku právě taky uklidnilo, že ten přístup je takovej, že jim o něco jde, že to chtějí udělat kvalitně a že nejde jenom o senzaci a o nějaký bulvár. Protože každý mi říká, ty hraješ toho vraha, tak vlastně na tu vraždu samotnou tam vůbec není kladený důraz samozřejmě, protože to je jenom vyústění té toxicity toho vztahu. Prostě to už je fakt ten vrchol opravdu, kterýmu to právě vůbec nemá dojít v tom reálném životě ideálně a mělo by se tomu předejít. Tomu slouží ta série a byl jsem rád, že k tomu takhle oni přistupujou, protože to je fakt jako hrozně křehká věc.
1: Co tomu předcházelo, protože vy jste v nějakém rozhovoru mluvil o tom, že jste hodně musel nastudovat.
2: Tak samozřejmě jsme studovali konkrétní případ. Ta materiály, ke kterým jsme se byli schopni dostat, ale zároveň pro mě bylo zásadní právě vykreslit správně tu postavu jejího manžela, byl to ten násilník, ale měl zároveň asi 5 diagnóz, spoustu tam bylo okolností, které je potřeba zohlednit v tom, ne, že by chtěl člověk jako hájit samozřejmě toho člověka, protože to je neobhajitelný, ale pochopit, aby to vůbec mohl hrát, aby to nebyl jednostranný padouch jak z Hvězdných válek, tak aby to bylo prostě, aby ty lidi pochopili, jak je to plíživý, jak je to nebezpečný, jak to je taky normální člověk na první pohled, nebo který má nějaký svý problémy a pak to vyústí do tohohle. Takže já jsem se sešel dvakrát velmi jako na půl denní schůzku s psychologi a terapeuty, který přímo tuhle ty konkrétní věci se jimi zabývají, hlavně teda tou narcistní poruchou nebo tou narcistní osobností, ale on do toho měl ještě další věci, jako taková ta potřeba velkých gest, který si velmi úzce souvisí samozřejmě, do toho tam alkohol hraje velikou roli a samozřejmě ještě špatný rodinný vzorce, kde taky probíhalo násilí, že, v jeho rodině. A do toho prostě pochopit, jak funguje vlastně ta manipulace, že odstřihává postupně toho svého partnera od okolí, že vlastně myslí i, že ho miluje. Oni si opravdu myslí obě ty strany, že to je láska, že to je vášeň, že na sebe mají nějaký nárok, takže tam pak přichází žárlivost a strašně se to nabaluje a vlastně je to opravdu postupný. Ale hrozí tohle to všem a právě mě dost překvapilo, samozřejmě dostávám informace z statistiky, že každá desátá žena to zažila, ale když to pak cítíte na vlastní kůži, když vám po premiéře za váma přijde několik ženských, který jako vlastně znáte třeba od vidění, nebo jsou to lidi z týmu, že to zažili, nebo tak mi lidi na Instagram píšou, kolik lidí to fakt zažilo a jak to vlastně je věrný, tak to jsem ve finále i rád, že to je opravdu realistický, to, co vidíme, abychom si z toho mohli poučit. No.
0: A já ještě prozradím, že pokud se chcete s hercem, ale i skladatelem a zpěvákem Igorem Orozovičem setkat, máte šanci 19. července, kdy vystoupí jako hlavní host na rodinném a hudebním festivalu v Křižanech na Liberecku.

0: počasí.
1: V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, a to s ojedinělými přeháňkánmi nebo bouřkami. Více oblačnosti, hlavně tady během pozdějšího odpoledne a večera, kdy se přeháňky nebo bouřky vyskytnou postupně na většině území. Očekáváme, že bouřky budou poměrně silné. Teploty dnes mezi 30 až 33 stupni, na horách měříme mezi 26 až 29 stupni Celsia. K tomu mírný vítr převážně severních směrů, v bouřkách vítr přechodně zesílí.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Myslím si, píseň, kterou jste bezpečně poznali, text k téhle písni jsem psal já, jak zpíval Karel Gott, a to 11 minut před 6 hodinou během našeho pondělního dobrého rána. Trochu se budeme moci pobavit a aby měl bavič o čem vyprávět, jde v životě vstříc humorným situacím, které se snaží aktivně vytvářet a ovládnout. Musí ale počítat s rizikem, že někdy může mít nakonec navrch někdo jiný, jak dokazuje příhoda Petra Novotného. Klidně vás může vyškolit i prodavač koblih.
1: V Řecku na pláži šel chlap a prodával koblihy. Takový, měl takový stolek a prodával koblihy. Takový vonavý, dobrý, mírně předražený. To ještě měli drachmy, to ještě nebyly eura. A ty děti začaly kňourat, já to nesnášel, když děti začnou žebe, vypadám jako chrt, který jim nechce koupit drahou koblihu. A zase jsem chtěl trochu smlouvat, protože jsem si říkal, když je to Řek, s Řekama se blbě smlouvá, to není Arab, jo. Araba ukecáte, Řek je hrdej. Ale chtěl jsem si trochu zasmlouvat, no. Tak říkám, potřem, kolik stojí jedna kobliha? On říká, 350 drachem, pane. Já jsem udělal svoji obvyklý. Jsem řekl, něco ti řeknu, jo. 350 drachem, tato kobliha. Tak já tyhle koblihy, teď jsem ukázal přes celou pláž až k silnici, já tyhle koblihy kupuju tamhle v té pekárně, tamhle, za 250. A on říkal, já taky, pane.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Doksanech na Litoměřicku padl nový absolutní teplotní rekord. Teplota tam dosáhla 41,9 stupně Celsia. Frýdlant se připravuje na spuštění odpadového hospodářství door to door. V České Lípě je na týden uzavřená část Liberecké ulice. Dnes nás čeká jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Později bude oblačnosti přibývat. Teploty vystoupají až ke 32 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Historicky nejvyšší teplotu v Česku zaznamenaly přístroje v Doksanech na Litoměřicku. Podle meteoroložky Kláry Bubnové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu jde o absolutní teplotní rekord, který navíc poprvé padl během června.
3: Máme tedy nový absolutní rekord, ten má hodnotu 41,9 stupně Celsia. No a ty absolutní rekordy padaly na převážné většině stanic v Ústeckém kraji.
1: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začne výměna kontejnerů na sídlištích. Nově budou kontejnery na směsný i tříděný odpad vybavené gravitačními zámky. Obyvatelé panelových domů k nim budou mít klíče. Vyzvedávat si je můžou na městském úřadě. Uzamčení kontejnerů je součástí změny systému svozu odpadů. Od července bude ve Frýdlantu fungovat systém door to door. Lidé z rodinných domů budou moct nově třídit do vlastních nádob, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
4: Zběrné nádoby v systému door to door máme tři, na papír, plast a bioodpad. Kartony od mléka můžete dávat normálně do plastu, to žádný problém není, a sklo a kov budeme mít ve sběrných hnízdech.
1: Kromě Frýdlantu bude mít nový systém odpadového hospodářství ještě dalších 17 měst a obcí výběžku. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je ode dneška uzavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Na náhradní zastávku Liberecká budou autobusy svedené až do začátku září. Výstavba kanalizace a vodovodu potrvá do příštího roku. Sítě město buduje pro několik desítek rodinných domů, které jejich majitelé nemohou zkolaudovat. V minulosti totiž koupili pozemky od developera, který slíbil vodovod a kanalizaci dobudovat. Nakonec se tak ale nestalo a před několika lety pozemky převzalo město s tím, že dokončení zajistí. Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit i voda z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova. Jak uvedl ředitel sdružení Milan Hejduk, má ale velkou vydatnost vody. Proto ji chce vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovi, Olešnici a část Vyskře.
2: Počasí.
1: Zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Oblačnost bude postupně přibývat během odpoledne a večera a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i velmi silné. Mohou být doprovázeny přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni, na horách mezi 25 až 28. Bio je dnes na Trojice, vítr bude vát mírný severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli pracím na inženýrských sítích je uzavřen výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručová a Úzká. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině 29. června v kalendáři. Dobré ráno pokračuje a my vás zdravíme do začátku nového týdne, tedy do pondělí, během kterého se budeme mít možnost podívat také na změny, které nastanou už v tomto týdnu, a zpozornit by měli majitelé psů. Ti totiž budou mít právě od středy novou povinnost. Své mazlíčky je potřeba totiž právě od středy zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to bude času, jak následně tedy psa zapsat a kolik to bude stát? To jsou otázky, na které odpovíme společně už za okamžik v další reportáži našeho pondělního ranního vysílání. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a pokud možno poklidné ráno, Martin Kolín.

0: Tak píseň nejen nestárnoucí, ale rozhodně světová s názvem We Are The World, tedy v překladu My Jsme Svět, která byla charitativní a to z jednoduchého důvodu, aby podpořila hladovějící děti v Africe. 13 minut po 6. hodině je to také čas, kdy se můžeme podívat právě na nový měsíc, to znamená na červenec, který nám začne ve středu a to začne v Česku také fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělcí. V zemědělství v databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: A já jen doplním, že o nové povinnosti zaregistrovat svého psa v centrální evidenci bude dnes dopoledne mluvit také nakonec i Filip Majsl se svým hostem. Pozvání přijala veterinářka Adela Wimmer. Kromě registrací budou mluvit i o cestování se psy, nebo třeba o tom, která psí plemena a se také následně hůře aklimatizuje právě v těchto letních vysokých teplotách. Tak věříme, že si naladíte Český rozhlas Liberec i po 11. hodině.

0: míst. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů a biometeorologická předpověď dnes vysoká, tedy na trojce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let.

125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto sjelo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. Před časných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.

0: Jaké změny čekají zdravotnickou záchrannou službu v Libereckém kraji? To se za okamžik dozvíte.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše s ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením Ústavní soud. Město Turnov si chce vzít úvěr 100 milionů korun. Bude už druhý v letošním roce. Radnice si půjčila 80 milionů na dostavbu sportovní haly. V průběhu roku ale potřebovala zaplatit několik dalších investic. Nový úvěr bude mít město na 10 let. Zdravotnickou záchrannou službu v Libereckém kraji čeká brzy velké stěhování. Před dokončením jsou dvě nové výjezdové základny, za které kraj zaplatí dohromady 404 milionů korun. Cena je včetně vybavení a na část přispěl i stát. O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice třetí třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy. Výběrová komise vybrala tu nejlepší. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat Barbora Krejčíková, Karolina Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Oblačnost bude přibíhat během odpoledne a večera. Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Mohou být doprovázeny přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je neprůjezdná ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, k tomu přejeme příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokračujeme tedy s datem 29. června, je tu nový týden, a to znamená tedy pondělí. Já můžu nastínit následujících 30 minut právě v éteru Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik připomenu další aktuality Libereckého kraje a společně s dětmi před 7 hodinou zamíříme k vodě a trochu se ochladíme. Přejeme příjemný poslech, přejeme pokud možno dobré a hlavně poklidné pondělní ráno v naší společnosti, a hned po zprávách Lenky Markové nabídnu píseň Věry Špinarové Kouzlo bílejch čar. Tak šťastnou cestu!

0: filmová píseň Václava Neckáře. Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. 6 hodin 39 minut k tomu ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, a to tedy s datem 29. června. Pro vás, kdo nás posloucháte v Českém dubu, máme informaci, že paní doktorka Grossová právě ode dneška až do úterý 7. července neordinuje. Paní doktorku v akutních případech zastupuje pan doktor Kočí v ordinaci v Osečné. Telefonní kontakt na něj případně najdete na webu Českého dubu, tedy cdub.cz. Přesunout se můžeme i do Rynoltic, tam posíláme upozornění právě dnes, že bude rynoltická pobočka České pošty otevřená jen odpoledne, a to od 14. do 17. hodiny, a zítra bude celý den zavřena, tak i s tím tedy lepší počítat. A dobrou zprávu máme pro jistotu pro posluchače z Harachova, lékárníci po dovolené dnes opět otevírají lékárnu, a to v pravidelných otevíracích časech. V pondělí je to mezi 8. až 12. a následně mezi 14. až 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vedra nám zatím pokračují i v Libereckém kraji. Ráno a dopoledne očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, a to s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a také večera, kdy se přeháňky nebo bouřky vyskytnou postupně na většině míst. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách měříme dnes mezi 25 až 28 stupni. K tomu tedy mírný vítr převážně severních směrů. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek na Trojce na nejvyšším stupni zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po zprávách po půl sedmé jsme slíbili ve vysílání Českého rozhlasu Liberec před 7 hodinou cestu za předškoláky. A já začnu ale otázkou na vás, na naše posluchače. Jak se cítíte po horkém víkendu? Pokud jste mohli, určitě jste zamířili někam k vodě. Snad se tady všechna nevypařila. Naráží tím na jednu z replik, kterou teď uslyšíte. I nad vedrem a vodou se totiž zamysleli děti. Ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jak chutná voda?
2: Buď to může být slaná nebo sladká.
3: Studená voda nebo horká voda.
4: A mně chutná taková polosladká a poloslaná.
1: Potřebujeme vodu k životu?
4: Jo, protože kdybychom jich neměli, tak bychom vyschli a mohli i umřít.
3: Krev je přece voda, taková červená. My máme v těle takový krtače, který nám čistí krev a potřebují na to vodu. Tam se to takhle nabáčí a takhle se to tam čistí ta krev. A stříká nám z těla krev.
1: Je na naší planetě dost vody pro všechny?
4: Jo, je. Protože voda se vyrábí z řeky a když se to odpaří do mraku, tak může pršet a lidi to můžou chytat třeba tu vodu do belíku.
1: A mělo by se s vodou šetřit?
3: Ano, mělo.
1: A může se stát, že na planetě voda dojde jednou?
4: No, když bude takový hodně velký vedlo, tak se to může všechno vypařit.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zdravotnická záchranná služba v Libereckém kraji má za sebou kvůli horku náročný víkend. V Pertolticích na hlavním tahu z Liberce do Polska dnes začíná omezení. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. Dnes nás čeká jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, později bude oblačnosti přibývat, teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberečtí záchranáři měli v tropickém víkendu o čtvrtinu víc výjezdů než standardně, zatímco při běžných víkendech podle mluvčího Michaela Georgieva zasahují zhruba 160krát za den, tentokrát měli denně přibližně 200 výjezdů. S horkem souviselo několik desítek z nich. Šlo o slabosti, poruchy vědomí nebo kolapsy. Hasičům v Libereckém kraji podle mluvčí Moniky Totové zásahu oproti běžným víkendům nepřibylo. Od pátečního večera měli 60 výjezdů a týkali se zejména technické pomoci, jako je likvidace nebezpečného hmyzu nebo přenášení pacientů do sanitky. Požárů bylo o víkendu 9, hořela například tráva u železniční trati mezi Jestřebím a Doksy. Na hlavním tahu číslo 13 z Liberce do Polska začíná dnes omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: Práce budou podle Drkulové stát necelé 4 miliony korun. Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu zhořelého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodali potřebné dokumenty. Jednu město ze soutěže vyloučilo, pokračuje starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
3: A když jsme to takhle jako všechno sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, o co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
1: Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. Minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim už nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje.
0: Počasí.
1: Zpočátku jasno, až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, oblačnost se bude přibývat během večera a odpoledne místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28, vítr bude vát mírný severní, rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, a to včetně křižovatky Pasecká-Jitřní. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 7. hodině přejeme příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Připomeňme dnešní datum, a to 29. června. K tomu tedy pondělí a pro nás je to také příležitost k tomu vydat se na mistrovství světa ve fotbale. To totiž pokračuje vyřazovacími boji týmu, které postoupily ze základních skupin. Bohužel tedy bez účasti českých reprezentantů. Na druhé straně my se budeme mít také možnost vydat na aztécký stadion v Mexiku, kde zakončili svou účast právě naši reprezentanti. A v roce 1970 stadion hostil také slavný zápas mezi Itálií a Německem. Dnes mimochodem známý jako zápas století, který my připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to už za okamžik v další reportáži. Martin Kolín přeje dobré ráno, dobrý poslech a řidičům šťastnou cestu.

0: Přesně tak, jak dospívala Petra Janu, říkej mi a my si řekneme skutečně 11 minut po 7 hodině, kdy si budeme mít možnost připomenout trochu historie mistrovství světa ve fotbale. V Severní Americe ostatně fotbalové mistrovství světa pokračuje. My se teď vydáme na Aztécký stadion v Mexiku, kde své vystoupení na šampionátu zakončila i česká fotbalová reprezentace. Přesuneme se ale do roku 1970, kdy mistrovství světa v Mexiku ovládla Brazílie a slavila tak třetí světový titul. Spíš než finálový duel se ale do dějin zapsal semifinálový souboj mezi Itálií a Německem, dnes známý jako zápas století.
1: Ancora Polizegna, tiro, rete, Polizegna, Polizegna segnato, Polizegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0.
2: Na Aztéckém stadionu před víc než 100 000 fanoušky v 8. minutě otevřel skóre Boninsegna a Italové po většinu utkání hubený náskok kontrolovali. Němci si ale nakonec vynutili prodloužení. V samotném závěru se totiž trefil Schnellinger.
1: Riesce effettuare il cross. Ed è il pareggio di Schnellinger. A 2 minuty oltre il tempo regolamentare.
2: Semifinálový zápas tak dospěl do prodloužení, které divákům na tribunách i u televizních obrazovek nabídlo skutečně parádní podívanou. V následující půlhodině padlo hned 5 gólů. Němce poslal do vedení nejlepší střelec šampionátu Gerd Müller. Italové pak otočili na 3-2. Müller následně znovu srovnal, ale hned po rozehrání ve 111. minutě upravil na konečných 4-3 pro Itálii Gianni Rivera.
3: Pro mě to byl hrozně důležitý moment. Vyrovnávacímu gólu Němců na 3-3 jsem mohl zabránit, ale míč nakonec prošel do branky. Cítil jsem velkou zodpovědnost, musel jsem to nějak odčinit, jinak bych se do Itálie nemohl vrátit. Bylo to velmi emotivní.
2: Přiznal v rozhovoru pro televizi Retroný vítěz zlatého míče z roku 1969 Gianni Rivera. Zatímco Italové po památném duelu slavili postup do zápasu o titul, Němci na finálovou účast z roku 66 nenavázali. V Mexiku přitom měli hodně silný výběr v čele s legendárním Francem Beckenbauerem, který semifinále odehrál se zlomenou klíční kostí.
4: S tou zavázanou skliční kostí vyjel středem hřiště, což byl první, který to tenkrát dělal, že jo? Od toho vlastně vápna šel středem asi 60 metrů a takovým tím vycházkovým tempem a nikdo ho neatakoval.
2: Vzpomíná bývalý československý reprezentant a olympijský vítěz z roku 1980 Werner Lička. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Letní teploty nám budou pokračovat také na začátku nového týdne. Můžeme nahlásit převážně polojasnou až následně tedy oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. To nás tady čeká ráno a dopoledne. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a také večera, kdy se přeháňky nebo bouřky mohou vyskytnout postupně na většině území. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď, ale pro dnešek vysoká. To znamená na třetí stupeň zátěže. 7 hodin 18 minut do nového dne a také dobrého rána vás zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak to vypadá s prodejem stadionu Unisy v Liberci? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Historicky nejvyšší teplotu v Česku zaznamenaly přístroje v Doksanech na Litoměřicku. Podle meteoroložky Kláry Bubnové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu jde o absolutní teplotní rekord, který navíc poprvé padl během června. Prodejem fotbalového stadionu Unisy by se zastupitelé Liberci mohli zabývat letos září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Od tohoto víkendu přešla veřejná doprava v Libereckém kraji na prázdninový provoz. Zrušené jsou školní spoje, naopak posílená je kapacita některých turistických linek, a to jak vlakových, tak autobusových. Výstavu o hradech na Liberecku můžou vidět návštěvníci v Libereckém severočeském muzeu. Kromě informací o jednotlivých památkách se dozvědí, jak se na hradech kdysi žilo. Lidé uvidí také realistické modely hradů Friedland, Grabštejn a Navarov. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Oblačnosti pak bude přibývat během odpoledne a večera. A místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Friedlandu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, to byly další zprávy Lenky Markové. Pokud se probouzíte do nového dne, připomínáme tedy v kalendáři pondělí 29. června, a myslím si, tématem číslo jedna nejen dnes, ale i v minulém týdnu bylo bez pochyby počasí. Proto i v následujících 30 minutách budeme o počasí mluvit s meteorology. A k tomu se můžeme mít možnost vrátit k minulému týdnu. Sněmovna v pátek ve třetím čtení totiž schválila návrh zákona o státních zaměstnancích, který má mimo jiné umožnit snazší propouštění úředníků. Koalice mluví o větší flexibilitě, opozice varuje před politizací státní správy. Ostatně téma otevřeme před 8 hodinou ve vysílání Dobrého rána, tedy na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Příjemný poslech a pokud možno poklidné ráno.

0: S Petrem Novákem jsme se ptali trochu filozoficky, co je to láska. Obávám se, že odpověď pravděpodobně nenajdeme, tak se budeme moci přesunout k dalšímu bodu našeho ranního vysílání. 7 hodin 38 minut, téměř tedy na hodinách. A je to moment, kdy si můžeme připomenout další aktuality z Libereckého kraje. Ku příkladu připomeňme události týkající se 1. července, tedy středy. Hlavně Železný Brod na stránkách informuje občany, že bude Železnobrodský městský úřad pro veřejnost uzavřen. Je to kvůli odstávce elektrické energie, tak tedy 1. července i s tímto lepší počítat. Přesunout se budeme moci i do Cvikova, kde následně dojde k trvalé změně hodin místní pošty. A to tedy ve znění v pondělí bude následně od 8.30 do 13.30 a bude stejně otevřená také ve středu a v pátek a následně v úterý bude v čase 12.30 až 17.30 a stejná otevírací doba bude platit také pro čtvrtek. O víkendu bude následně pošta uzavřená.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jsme slibovali telefonát meteorologům a skutečně 7 hodin 42 minut a ve vysílání mě těší, že můžu z Českého hydrometeorologického ústavu přivítat paní Janu Hertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Myslím si, téma číslo jedna nejen tady ve vysílání, ale teď obecně ve společnosti je patrně počasí. Tak prozraďte, co jste nám nachystali na začátek nového týdne.
2: Tak mohu slíbit, že opravdu takové ty hodnoty, co jsme měli teď o víkendu, tak na ty už dosahovat nebudeme. Každopádně ale očekávám, že i dnes bude velmi teplo. Oni ty noční teploty nám klesaly bohužel jenom na 24 až 19 stupňů Celsia. Teď už aktuálně máme i hodnoty, kde máme kolem 25, 26 stupňů Celsia. Takže je jasný, že ta teplota dneska bude opět vysoká, ale nebude sahat k těm 40 stupňům Celsia, ale očekávám, že se bude udržovat nejčastěji v rozmezí od 29 do 32 stupňů Celsia, což jsou stále tropické, ale hodnoty.
1: Znamená to tedy, že bude sice teplo, ale rekordy dnes padat nebudou, je to tak?
2: Rekordy asi možná i padat budou, já úplně nevím přesně, jaké hodnoty padaly na tento den, takže rekord asi úplně vyloučený není, ale nebude padat, tak je ten absolutní rekord, že nebude to zkrátka až tím 40 stupňů Celsia.
1: Tak alespoň v tomto směru tedy příjemná zpráva. Můžeme nastínit ten týden nadcházející, v jakém duchu se ponese?
2: Taky už je poznat, že se nám změnilo proudění, už teďkon fouká vlastně od severu, od severních směrů 3 až 7 metrů za sekundu vítr, takže už ten teplejší jihozápadní vlastně teplý vzduch se nám bude pomaličku odsouvat dále na východ a k nám bude proudit ten chladnější, bude nás přecházet zvlněná studená fronta, což dneska bude znamenat, že bude více oblačnosti během dne, očekáváme nějaké převážné oblačno v těch odpoledních a večerních hodinách a taky se vyskytnou v Libereckém kraji bouřky a mohou být i velmi silné bouřky. Vypadá to, že se zatím oba dva modely shodují, co máme k dispozici na tu nejbližší dobu, že by silnější bouřky právě přecházely přes Liberecký kraj. Takže dneska tropické hodnoty i výskyt velmi silných bouřek, kde se můžou objevovat přívalové srážky i kolem 50 mm, kroupit na 2 cm a i nárazy větru až k 90 km za hodinu. Takže dneska bude opravdu už dynamické počasí s tropickými hodnotami, s bouřkami a postupně, jak jste se ptal, jaký bude výhled, tak postupně se nám bude ochlazovat v úzovkách a na konci týdne to vypadá, že se budeme pohybovat v nejčastěji rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia.
1: Tak počasí rozhodně pestré, nudit se pravděpodobně tedy nebudeme. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Hertová. My za ně děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Lady Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Tři kříže, další písnička, která nám dozněla během dobrého rána při pondělku 29. června. My jsme mluvili o čase těch 10-12 minut před 8 hodinou jako prostoru na to, abychom se společně podívali na to třetí čtení, během kterého se schválil návrh zákona o státních zaměstnancích. Propouštění i nabírání státních úředníků bude totiž nejspíš jednodušší. Sněmovna v závěrečném třetím čtení v pátek schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Ten má od letošního listopadu nahradit stávající služební zákon. Normu navrhli koaliční poslanci, podle kterých změna umožní větší flexibilitu a taky snížení byrokracie. Opozice a odbory ale varují před možnou politizací státní správy.
1: Zákon má zaměstnávání státních úředníků víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. To podporuje i předseda poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
2: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Zákon má taky mimo jiné zrušit takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. A pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Opozice ale návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Mluví o tom místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
3: Vidím velký problém v tom, že se úplně odstraňuje role státních tajemníků. To znamená, nebude existovat centrální řízení státní správy na úrovni ministerstev. To považuji za skutečně velice problematické, protože nebude nikdo hlídat nějaké standardy kvality, které by měly být všude stejné. Ta státní správa se začne rozpadat.
1: Koalice včera prosadila pevný termín hlasování. Podle jedné z předkladatelek Zuzany Ožanové z hnutí ANO se už totiž opoziční argumenty opakovaly a někteří řečníci vystupovali vícekrát. Koalice proto odhlasovala ukončení rozpravy, dodává Ožanová.
4: Není to o tom, že by ta debata byla nějak významně zkrácena a opravdu jsme už teď ve třetím čtení. Tyto debaty takhle rozsáhlé obvykle probíhají v prvním a druhém čtení, nikoli ve třetím. Tady šlo pouze o obstrukce.
1: Podle opozičních zástupců ale nechce koalice slyšet kritické názory. Služební zákon platí od roku 2015 a Česko ho přijalo v souladu s požadavky Evropské unie, aby zajistil nezávislost rozhodování státního aparátu. Podle právničky a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfrey ani tato norma zcela úředníky nechránila. Nový zákon ale podle ní například zjednoduší plošné škrty ve státní správě nebo omezí její odbornost.
5: Zdůraznila bych, že zájmem a jedním z těch principů, na kterých ten zákon o státní službě stál, byla právě depolitizace a profesionalizace. To znamená, v tom nepolitickém vedení toho úřadu by měly převládat ty služební kvality, profesní výkonnost a tak dále.
1: Zákon o státních zaměstnancích teď posoudí senátoři. Pokud ho schválí, předlohu dostane k podpisu prezident Petr Pavel. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda. Povodí Labe chce posílit zásobování vodou u Josefodolské přehrady. Záchranáři ve Venezuele vyprostili o víkendu z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. Dnes nás čeká jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Později bude oblačnosti přibývat a teploty vystoupají až k 32 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
3: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Do přehrady Josefu v Důl v Jizerských horách má přitékat víc vody. Povodí Labe na ní chce nově napojit Jelení potok více než 2-kilometrovým potrubím. Aktuálně hledá firmu, která práce za zhruba 130 milionů korun zajistí. Přehrada zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Projekt má zajistit, že vody v přehradě bude dostatek, říká generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta.
4: Pod hráz je zaústěn Jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže, čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
1: Na nové moderní parkovací automaty dostalo vedení Liberce celkem 6 nabídek. Nahradí původní až 30 let staré stroje, umožňující pouze platbu mincemi. Zakázku za 23 milionů korun bez daně magistrát vypsal po druhé. Na poprvé ji zrušil kvůli nejasnostem v zadávací dokumentaci. Nabídky teď úředníci vyhodnotí. Jak uvedl primátor Jaroslav Zámečník ze starostů pro Liberecký kraj, vítěze by mohli vybrat v září. Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin podařilo zachránit i 4 dny po zemětřesení, taky otce s 12-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000 a potvrzených obětí je 1450.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Oblačnost bude přibývat během dne odpoledne a místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky i velmi silné. Mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Teploty dnes 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28. Vítr bude vát mírný, od severu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré, aby jo na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 277/16 u Českého Dubu u Liberce hoří osobní vozidlo a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme příjemný poslech pondělního dobrého rána, dnes tedy s datem 29. června. Je to teďka také možnost, myslím si 4 minuty po 8. hodině, abychom se společně podívali tak trochu na dnešní dobu. Je to doba enormního množství informací a je rozhodně dobré si je ověřovat. Proto se podíváme na web, který slibuje prověrku ať už partnera, nájemce či auta. Místo toho ale krade data. Tématu se tak budeme věnovat v dalším díle seriálu Ověřovna našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz, a to už za okamžik v dalších minutách pondělního dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Jitka Zelenková, 12 minut po 8 hodině, další písnička, která nám nezestárla, když se narodíme. Je to také čas, který jsme jasně dedikovali ověřování informací. Ostatně seznamovat se, obchodovat nebo třeba randit v online prostředí sebou nese některá rizika. Na internet může každý napsat, co chce a záruka pravdivosti nikde není. Pro takové případy by se hodil vyhledávač, do kterého jednoduše napíšete telefonní číslo, e-mail nebo třeba VIN-kód auta a najdete si veškeré veřejně dostupné záznamy s nimi spojené. Znímám to povědomě, tak to jste možná taky narazili na reklamy webu Clarity Check. Může takové detailní vyhledávání ale opravdu fungovat? To zjišťovali kolegové z iRozhlasu v dalším díle ověřovny. A co zjistili nám teď do studia, přišla říct také Kateřina Kubíčková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je tedy možné najít celou digitální stopu člověka jen z telefonního čísla?
1: Úplně ne. Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška není ani jasné, z jakých databází služba čerpá, ani jestli jsou výsledky vůbec spolehlivé.
2: Víte, co my vlastně opravdu nevíme přesně, jak ta služba funguje. Ona moc toho o sobě neříká, tedy vyhledává v těch otevřených zdrojích, což si jednodušeně můžete přeložit tak, jako kdybyste sama někde vyhledávala v Google. A pak se odkazuje na to, že tedy využívá nějaká data dalších licencovaných jako poskytovatelů dat, ale neříká přímo tedy, jakých, neuvádí tam přesně ty zdroje.
1: Naráží třeba na problém, že web nefunguje na české doméně, ale jde jen o přeložený web ze zahraniční mutace. Pokud ale web tuto službu poskytuje ze zahraničí, například z Ameriky, narazí na to, že v Česku jsou osobní údaje úplně jinak hlídané, říká Slížek.
2: V Evropské unii máme známé GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vlastně dává poměrně přísné podmínky všem firmám, které s těmi osobními údaji nějakým způsobem zacházejí. A ve Spojených státech to takto není.
1: iRozhlas oslovil s dotazy i platformu Clarity Check, zůstali ale bez odezvy.
0: Ale tak ze zvědavosti to vyzkoušet, to přece nemůže ničemu vadit, ne?
1: Právě že podle odborníků vadí. Není totiž dobrý nápad zadávat na podobné stránky ani vlastní telefonní číslo nebo e-mail, natož údaje někoho jiného. Nikdo totiž přesně neví, jak služba s nově zadanými údaji dál nakládá, jestli je neprodává a podobně. A právě pokud služba sídlí mimo Evropskou unii, je ochrana vašich práv výrazně složitější. Vedle toho Slížek varuje i před obchodním modelem služby.
2: Ani ten základní výsledek člověk nedostane bez toho, aniž by zaplatil něco. Tam i zkušební sedmidenní režim je podmíněný tím, že zaplatíte nějakou sice asi drobnou částku, asi 25 korun. Nicméně už tím, že člověk se přihlásí k té zkušební verzi, tak se vlastně dostane do té klasické verze a tam už se mu pak strhávají vyšší částky měsíčně.
1: Řada uživatelů na internetu pak popisuje, že si této podmínky vůbec nevšimli a následné zrušení předplatné nebo získání peněz zpět bylo velmi komplikované.
0: Tak na internetu skutečně opatrně, my děkujeme za informace a jenom můžeme doplnit, že další najdete také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. To byla tedy reportérka Kateřina Kubíčková. Díky za to, hezký den, naslyšenou.
1: Hezké ráno, naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně tak, jak přislíbila meteoroložka, teplé počasí bude pokračovat i na začátku nového týdne. Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, a to s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera, kdy se přehánky nebo bouřky vyskytnou postupně místy. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 25 až 28 stupni.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Kanady po vítězství 1-0 nad Jihoafričany slaví historický postup do osmifinále mistrovství světa, které navíc poprvé spolupořádají s Mexičany a Američany. Své hokejové DNA za fotbalové ale Kanaďané jen tak nevymění a na Spojené státy jsou stále dost nabroušení po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexi Kanady. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji to zjistil, když sledoval první utkání playoff tohoto šampionátu společně s Kanaďany v americkém Seattlu.
2: V Seattlu jsme opravdu jenom kousíček od kanadské hranice a tak jsem do parku pod Space Needle, vesmírnou jehlu, to je taková místní žižkovská věž, přišlo sledovat tenhle historický zápas na velkoplošné obrazovce docela dost Kanaďanů. Kanaďanka Noreen přišla s kamarádem Nizarem, to je Jihoafričan, který škádlí, že jeho země je mistrem světa v kriketu i rugby, tak proč ne ve fotbale? Jihoafričani jsou prý fotbaloví fanatici, kdežto Noreen odpovídá, že Kanaďani jsou za všech okolností hlavně přátelští a nezdá se, že by jí zas tak trhalo žíly, kdyby její země prohrála fotbalový zápas. Okus dál sedí Eric, Kanaďan z Montrealu, s kombinovanou vlajkou Kanady a provincie Quebec, a tomu na fotbale záleží o poznání víc.
3: Under 18 World Cup. Kdysi jsem hrál na jednom mládežnickém šampionátu. Fotbal hraju doteď, trénuju své dva syny a doma v Montrealu chodím na zápasy MLS, naší profesionální ligy. Za posledních 20 let se toho u nás hodně změnilo. Fotbal byl u nás v plenkách, ale jako trenér jsem pozoroval, jak intenzivně se Kanada pustila do programu rozvoje fotbalu. A teď hostíme světový šampionát. Kamarádi z Kanady mi posílají fotky z fotbalových párty. Proti Kataru jsme poprvé v historii vyhráli zápas mistrovství světa a poprvé hrajeme taky v play-off. Mám z toho radost a jsem na to hrdý.
2: Ale i v Kanadě se tak jako tady ve Spojených státech fotbalu stále říká soccer a jako o národním sportu mluví Eric o ledním hokeji. Na tom se nic nemění.
3: Well, we're playing hockey. Hockey is our national sport, right? I think hockey is there to stay in Canada.
4: Hokej nikam nemizí. Vždycky to bude ten sport spojovaný s Kanadou a my jsme na to hrdí. Já sám ho samozřejmě taky hraju, ale fotbal je nejrozšířenější sport světa, takže ho ani v Kanadě nejde ignorovat. A ve srovnání s hokejem je pro malé děti a pro rodiny dostupnější, levnější. Nepotřebujete halu ani drahé vybavení, ale naše hokejové kořeny jsou příliš silné, obzvlášť u nás v Montrealu, kde máme Canadiens, historicky nejlepší tým NHL.
3: The Montreal Canadiens, which are like the biggest or the best team of hockey in the NHL.
2: Říká Eric, který je v Seattlu jako pomocná pracovní síla FIFA jenom na měsíc. Další Kanaďanka Fauzia tady v Americe už přes 20 let žije a tak by mohla být rozpolcená, které z pořadatelských zemí fandit. Ale zvlášť po událostech posledního roku a půl, kdy se americký prezident Donald Trump chová vůči severnímu sousedovi agresivně a mluví o připojení Kanady, co by 51. amerického státu, tak má nejen tato Kanaďanka poměrně jasno.
5: I have trouble, but Canada is my home. I feel sad when the president...
6: Není to snadné, ale Kanada je pořád můj domov. A je mi smutno z toho, co říká americký prezident.

0: protože Kanada je skvělá země s vlastními hodnotami a musí zůstat samostatná. Kanaďani nechtějí být součástí Spojených států a většinu mých příbuzných a přátel velmi rozčiluje, když to od Trumpa slyší. Mnoho z nich teď odmítá do Ameriky jezdit. Říkají, když se k nám Spojené státy takhle chovají, tak proč bychom podporovali jejich ekonomiku?
1: A jak dodává další faninka s kanadským i americkým občanstvím Noreen, Kanada je podle ní přívětivější, bezpečnější, prostě Kanada je Kanada, žádná země na ní nemá a možná je prý čas uvažovat o přesunu zpátky. Ostatně dcera už to prý udělala. A když Kanaďané v nastaveném čase dávají gól a zajišťují si postup do osmifinále, tak jako spousta dalších Kanaďanů tady před velkoplošnou obrazovkou, vyskakuje nadšením, raduje se a dělá si selfie v tomto historickém momentu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Zápisník Jana Kaliby. Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na Slavia pojistovna sportteam.cz.
1: Bylo 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od této středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Ve Frýdlantu na Libereckou dnes začne výměna kontejnerů. Na sídlištích nově budou kontejnery na směsný i tříděný odpad vybavené gravitačními zámky. Obyvatelé panelových domů k nim budou mít klíče. Vyzvedávat si je můžou na městském úřadě. Zdravotnickou záchrannou službu v Libereckém kraji čeká brzy velké stěhování. Před dokončením jsou dvě nové výjezdové základny, za které kraj dohromady zaplatí 404 milionů korun. Cena je včetně vybavení a na část přispěl i stát. O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice 3. třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy. Výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukován směrem na Písečnou a Dobranov. 6 českých tenistů zasáhne do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Oblačnosti pak bude přibývat během odpoledne a večera a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulici Novoveská v Nížku na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo s dodávkou. V místě je silný provoz, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 a my po zprávách Lenky Markové popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Čeká nás ještě závěrečná půlhodina, během které se už za okamžik podíváme také na krimi příběh. Vydáme se na Českolipsko. Tamní strážníci totiž měli během městských slavností plné ruce práce. Tak čím konkrétně se museli zabývat, to se za okamžik v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Příjemný poslech a poklidné pondělí.

0: S Karlem Gottem jsme se alespoň na okamžik vydali za štěstím, a to 5 minut před 8:45. Je to ale také čas, kdy se můžeme vydat na Českolipsko. Městské slavnosti bývají většinou velkolepou událostí. Centrum města je plné zábavy, dobrého jídla a pití a hlavně lidí. A také jsou signálem pro policii a zdravotníky ke stavu pohotovosti. Jaké byly letošní městské slavnosti v České Lípě očima strážníků městské policie, to nám prozradí Miroslav Holub v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Každá hromadná veřejná akce má dvě tváře. Zatímco zúčastnění si užívají, ať už koncert, demonstraci nebo nějakou jinou show, pro policisty, zdravotníky a leckdy i hasiče začíná práce. Jeden příklad za všechny, Silvestr. To se zblázní celý národ. Ale ony stačí takové městské slavnosti, třeba ty nedávné českolipské. Policejní zpráva o nich by nám pohodlně pokryla celý týden krimi příběhů, takže to vezmeme víceméně telegraficky a jen výběr toho nejlepšího. Nejdřív tu máme dvě opilé dámy. Ta jedna terorizovala osazenstvo jednoho tamního baru, slovně i fyzicky napadala nejen obsluhu a hosty, ale i samotné strážníky, kteří přijeli zjednat pořádek. To se jim taky nakonec povedlo a spoutaná opilka putovala na záchytku. Další dáma pod vlivem se po slavnostech potácela dokonce s dítětem v náručí a se 2,5 promile v krvi. Strážníci je oba, ženu i dítě, předali jejímu manželovi. V podobném stavu přistihli strážníci dvě nezletilé dívky. Jedna ležela na trávě obklopená svými kamarádkami, ovšem test na zakázané látky dopadl negativně. Na dívčině stavu se podepsala jízda na jedné z pouťových atrakcí. Druhá dívka byla dokonce v bezvědomí. Policejní zpráva neříká, o jakou atrakci šlo, ale možná to ani nechci vědět. Mně by stačil obyčejný řetízkáč. Já mám ze všech atrakcí nejradši gauč. Strážníci také budili jednoho opilce, který si ustlal nedaleko obchodního domu, ale možná ho radši měli nechat spát. Jakmile totiž procitl, dostal hlad a začal obcházet stánky a krást lidem jídlo přímo z tácků. To další pobuda dokonce napadl jednu z účastnic slavností, z ničeho nic jí uhodil do hlavy. Strážníci je oba, hrubiána i hladového opilce, vyvedli z místa oslav a po zbytek odpoledne hlídali, aby se tam nevrátili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto a teplo, to nám pokračuje i na začátku nového týdne, pravda, dnes to bude trochu pestřejší. Ráno a dopoledne ještě jasno až polojasno, a to s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera, kdy se přehánky anebo bouřky vyskytnou místy. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné, tak s tím lepší počítat. Teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 25 až 28 stupni.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5 a 9 hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: trochu jako kdyby to Marie Rotrová přivolala, přeci jen i s deštěm dnes v Libereckém kraji počítáme a zároveň se s ním pro dnešek rozloučíme. Je to tak, 9 minut nás dělí od 9. hodiny, to znamená od začátku dopoledne pod deštědem a vy se dnes můžete těšit na kolegu Filipa Majsla, který vás vysíláním bude provázet. Zároveň můžeme už teď nastínit čas 9 hodin a 45 minut. Pokud zapátráte v paměti, tak si určitě vybavíte loňské léto na vlnách Českého rozhlasu Liberec a také zámecké léto, které i letos odstartujeme a to právě dnes, tak popřeji předem hodně štěstí. Samozřejmě se vše připomene, co bude následně k soutěžení potřeba. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České Lípě je na týden uzavřená část Liberecké ulice. Zdravotnická záchranná služba v Libereckém kraji má za sebou kvůli horku náročný víkend. Turnov si chce vzít úvěr dalších 100 milionů korun. Dnes nás čeká jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Později bude oblačnosti přibývat a teploty vystoupají k 32 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je od dneška uzavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Na náhradní zastávku Liberecká budou autobusy svedené až do začátku září.
3: Výstavba kanalizace a vodovodu potrvá do příštího roku. Sítě město buduje pro několik desítek rodinných domů, které jejich majitelé nemohou skolaudovat. V minulosti totiž koupili pozemky od developera, který slíbil vodovod a kanalizaci vybudovat. Nakonec se tak ale nestalo a před několika lety pozemky mezi domy převzalo město s tím, že dokončení zajistí. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Liberečtí záchranáři měli v tropickém víkendu o čtvrtinu víc výjezdů než standardně, zatímco při běžných víkendech podle mluvčího Michaela Georgieva zasahují zhruba 160krát za den, tentokrát měli denně přibližně 200 výjezdů. S horkem souviselo několik desítek z nich. Šlo o slabosti, poruchy vědomí nebo kolapsy. Hasičům v Libereckém kraji podle mluvčí Moniky Tótové zásahu oproti běžným víkendům nepřibylo. Od pátečního večera měli 60 výjezdů. V Česku padl o víkendu nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně Celsia. Město Turnov si chce vzít úvěr 100 milionů korun, bude už druhý v letošním roce. Radnice si půjčila 80 milionů na dostavbu sportovní haly. V průběhu roku ale potřebovala zaplatit několik dalších investic, pokračuje starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Protože mezi tím jsme si část těch peněz, které jsme si na to původně vzali, půjčili na to, aby jsme mohli si koupit parkoviště u Bati a teď ještě máme koupit areál Preciozy na Koňském trhu.
1: Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo od dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim už nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů.
2: Počasí.
1: A dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Oblačnost postupně během odpoledne bude přibývat a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28, vítr bude vát mírný od severu, v bouřkách přechodně zesílí. Bio je na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 277/16 u Českého Dubu na Liberecku hoří osobní vozidlo a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní dopoledne 29. června. Ano, dnes je předposlední červnový den, zároveň první oficiální prázdninový den a také Mezinárodní den tropů. To je nám novinka, my už to týden oslavujeme pod teče proudem. Ale kromě toho, že Mezinárodní den tropů je také první den zámeckého léta a vy se už ve 8:45 můžete těšit na Pavla Kudrnu. Předtím se ovšem podíváme do Zákupského zámeckého parku. Tam můžete dnes naposledy volně vchodem u teras, od zítřka už jen přes konírnu v rámci prohlídkového okruhu, a tedy za peníze. A víc vám k tomu krátce po čtvrt řekne náš regionální stopař, navrátilec z dovolené Jaroslav Hoření. A se Janou Pavlíčkovou se podíváme k Josefovské přehradě v Jizerských horách, která získá za 130 milionů korun další zdroj vody. Podrobnosti už za pár minut. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje krásné pondělní dopoledne 11 minut po 9 a my se jdeme podívat k vodě. Přehrada Josefův důl získá další zdroj vody. Největší vodní dílo v Jizerských horách zásobuje pitnou vodou část okresu Liberec a Jablonec nad Nisou. Další přítok vody tak zajistí spolehlivé dodávky kvalitní vody pro stále početnější aglomeraci. Povodí Labe teď vypsalo soutěž na firmu, která kromě podzemního potrubí postaví i malou vodní elektrárnu a trafostanici.
1: Nevím, že by to v Čechách někde vzniklo, ale vlastně pod hráz je zaústěn takzvaný jelení potok, no a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže.
2: Popisuje celý projekt generální ředitel povodí Labe Marian Šebesta. Díky vodě z jeleního potoka se Josefodolská přehrada zkapacitní o 8%. Jelení potok ale přitom nesmí být ohrožen. Průtok v něm nesmí klesnout pod 35 litrů za sekundu.
1: Tam bude jenom malinká hrázečka a vlastně od nějakých průtoků vyšších, než co musí týct do toho jeleního potoka, tak budou ty vody převedeny tím potrubím. Tam to bude víceméně skryto v cestách nebo v lesních cestách nebo vedle těch lesních cest, to znamená, nebudou tam žádný velkozásahy. A samozřejmě zase větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím jelením potokem.
2: A kolik to bude stát?
1: Tohle legrace je v tom terénu asi za 122 milionů, ale zatím to jsou náklady dle rozpočtu. My teďka začínáme soutěž. To znamená, uvidíme po soutěži, doufejme, že se to třeba sníží. Financovat to bude ministerstvo zemědělství a my budeme spolufinancovat.
2: A kdy začnete kopat?
1: Začne to, až budeme mít zhotovitele. To znamená, my teďka předpokládáme, že zahájíme po prázdninách výběr zhotovitele. Když ho na podzim budeme mít, tak příštím roce začne.
2: Celá akce má trvat 3 roky. Nejde ale o jedinou investici povodí Labe na Liberecku. Jednou z nich je i úprava koryta Lužické Nisy u krajského úřadu v Liberci. Tento týden tam město zahájí druhou část úpravy náplavky, říká Marian Šebesta.
1: Město tam dělá tu pobytovou zónu a my máme návrh na revitalizaci toho vlastního koryta, která doplní to, co tam dělá město. Teďka to vypadá jako průmyslový náhon, je to prostě obdélníkové koryto s vydlážděným dnem a my chceme, aby vypadalo trošku přírodněji. To znamená, budou tam udělané prahy, které budou pod jednem a do toho budou zakotveny při březích různě velké balvany a samozřejmě se to bude nějakým způsobem vyvíjet, protože něco se zanese a ta proudnice se tam prostě trošku rozvlní a nebude to vypadat tak továrně.
2: No a nebudou ty kameny vadit v korytu třeba při povodni?
1: Samozřejmě pro nás to bude znamenat zvýšenou potřebu údržby, protože po každé větší vodě se to bude muset vyčistit a podobně, ale s tím počítáme.
2: Kompletně dokončená má být náplavka v příštím roce. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jich terasa zámku zákupy. Od zítřka se do parku návštěvníci dostanou jen přes konírnu a nebude to zadarmo. A podrobnosti o změnách pro nás má náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne ze zákupského zámeckého parku, kam jsme s kastelánem Vladimírem Treglem opravdu dnes naposledy vešli tady tím bočním chodem. Teďka jsme pod těmi barokními terasami, které čeká v dohledné době rekonstrukce, a kvůli té rekonstrukci tady vlastně začne takový, řekněme, stavebně technický průzkum.
2: Ano, počítáme s tím, že před samotnou rekonstrukcí budou probíhat nejrůznější průzkumy, které už mohou omezit právě přístup do zámeckého parku tímto vchodem z ulice, no a pochopitelně, až se za čas rozběhne samotná rekonstrukce, tak už vůbec tento přístup nebude možný.
1: Takže právě proto se tento boční vchod uzavírá, ale není to vlastně jediný důvod. Ten druhý důvod je, řekl bych, tak trošku věcí i nás, návštěvníků. A to je vlastně takové, řekněme, nepřístojné chování některých návštěvníků, ničení parku a podobně.
2: Zákupský zámecký park patří, aniž by to mnozí věděli, mezi nejvýznamnější na území Libereckého kraje. On konec konců jako jediný v Libereckém kraji je nejen národní kulturní památkou, to znamená, je chráněný podle zákona o státní památkové péči, ale je to zároveň i významný krajinný prvek, to znamená, je chráněný i podle zákona o ochraně přírody a krajiny. A ne všichni, kteří do parku vstoupili, si toto uvědomili, chovali se tam, jako kdyby byli na hřišti, na závodišti, běžné bylo chodit tam hrát míčové hry a podobně, otrhávat květiny, listy ze stromů, ulamovat špičky nově vysazených keřů a tak dál. A my právě tím, že nyní budou návštěvníci vstupovat do zámeckého parku přes, řekněme, naši personální kontrolu, tak od toho také očekáváme, že se tam podle toho začnou i adekvátněji chovat.
1: Já mohu potvrdit, že ty škody tam byly viditelné, protože zámek zákupy a samozřejmě k tomu i park navštěvují poměrně často, tak vidím, když se tam něco udělá a pak se zastavím za měsíc, za dva a je to zničené a to je smutné.
2: Je to tak, já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělí jim prostě neřekli, dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byli prostě zašlapány brzy zase do země a nevyrostly.
1: Takže od zítřka, od 30. června se vstup do parku stává vlastně součástí prohlídkového okruhu zámecké konírny parku.
2: Je to tak, nový prohlídkový okruh nese název Konírna, kočárovna a zahrada a park. To znamená, v rámci jedné vstupenky návštěvníci uvidí to, co si mohou prohlížet samostatně, vlastním tempem, bez průvodce, a jsou to historické kočáry z 19. století, unikátní barokní konírna, a právě z té barokní konírny se nově velkými vraty bude vstupovat do zámeckého parku.
1: To vstupné samozřejmě bude něco stát a bude dokonce o něco dražší než k dnešnímu dni, kdy vlastně ten prohlídkový okruh je menší a je za 60 korun, od zítřka větší za 80.
2: Nejenom kvůli rozšíření zámeckého parku, ale také právě proto, že celý loňský rok a ještě v prvních měsících letošního roku si návštěvníci prohlíželi ty konírny úplně prázdné a nyní právě i ty konírny jsou obohacené o těch 13 historických kočárů. Takže ke zdražení by došlo určitě už jenom právě kvůli tomu, že tam byly navezeny ty kočáry, nejenom proto, že se připojuje zámecký park.
1: Ty kočáry rozhodně stojí za to, my už jsme se na ně společně byli podívat, najdete to u nás na internetu. No a samozřejmě i pár fotografií ze zámeckého parku dnes přidám a ještě se zeptám, jak to vypadá tedy s opravou těch barokních teras, nějaký výhled?
2: Situace je následující. My jsme obdrželi finanční pomoc od města zákupy a od Libereckého kraje. Samozřejmě tam byly k tomu i nějaké podmínky, takže do 2 let by měl být za tyto finance hotový projekt a následně se zavazuje památkový ústav začít víceméně neprodleně s rekonstrukcí. Takže pokud všechno půjde podle těchto dohod a plánů, tak věřím tomu, že do 5 let budou návštěvníci chodit už do obnovené barokní zahrady.
1: A na to se budeme moc těšit.
0: Říká regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S regionálním stopařem jsme si tedy zastavili u zámeckého parku v Zákupech a to jisto jistě zhruba za 20 minut přivábí do studia kolegu Pavla Kudrnu a zámecké léto.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Obzvlášť velká gratulace na hrad, tam jsou oba najednou. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Nejzářivější hvězda hollywoodského nebe, Marilyn Monroe, se potřetí a naposledy vdávala před 70 lety v roce 1956. Ve White Plains v New Yorku se jejím mužem stal spisovatel Arthur Miller. Marilyn konvertovala díky tomu i k judaismu. Manželství nevydrželo ani 5 let. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto sjelo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Právě on byl jedním z průkopníků západoevropské integrace a prvním předsedou Evropského parlamentu. Kulatou 60 by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži, budeme soutěžit o zámecké cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vás bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat, možná z loňska zná. Pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 5 století ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď se půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávil tady na brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června tedy máme před sebou. No a spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tedy budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termuska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemné, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku. Mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul?
1: Ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatilo se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: se povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Do Višňové. Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohle to, co jsem jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký
1: den. Vy taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9:45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Pertolticích na hlavním tahu z Liberce do Polska dnes začalo omezení. Městské terasy na Papírovém náměstí začne Liberec stavět nejdříve příští rok. Frýdland se připravuje na spuštění odpadového hospodářství door to door. Dnes nás čeká jasno až polojasno, místo s přeháňkami nebo bouřkami. Později bude oblačnost přibývat, teploty vystoupají ke 32 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Na hlavním tahu číslo 13 z Liberce do Polska dnes začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz, omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
0: Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdříve příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat několik bytových domů a parkovací dům. Jak uvedl primátorův náměstek Jiří Jandourek za starosty pro Liberecký kraj, stavba městských teras měla původně začít letos, přípravy ale zpozdily majetkoprávní záležitosti. Ve Frýdlantu na Libereckou dnes začne výměna kontejnerů na sídlištích. Nově budou kontejnery na směsný i tříděný odpad vybavené gravitačními zámky. Obyvatelé panelových domů k nim budou mít klíče, vyzvedávat si je můžou na městském úřadě. Uzamčení kontejnerů je součástí změny systému svozu odpadů. Od července bude ve Frýdlantu fungovat systém door to door. Lidé z rodinných domů budou moct nově třídit do vlastních nádob, říká starosta Dan Ramzer z ODS.
3: Zběrné nádoby v systému door to door máme 3 na papír, plast a bioodpad. Kartony od mléka můžete dávat normálně do plastu, to žádný problém není, a sklo a kov budeme mít ve sběrných hnízdech.
0: Kromě Frýdlantu bude mít nový systém odpadového hospodářství ještě dalších 17 měst a obcí výběžku. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů. Od západu se ale bude během dne přibývat oblačnost, místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Může se přidat i vítr s nárazy až 90 km v hodině, nebo můžou padat kroupy s průměrem okolo 2 cm.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Oblačnost bude postupně přibývat a odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28, vítr bude vát mírný od severu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici Novoveská v Mníšku na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo s dodávkou. V místě je silný provoz. Dále v ulici U Balvanu v Jablonci nad Nisou havarovala 2 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Tak nám oficiálně začal ten čas dovolených. Obzvláště minulý týden mě velmi bavilo, když někdo prohlásil, že jede do zahraničí za sluníčkem a teplem. To se člověk podíval na teploměr na oblohu a říkal si, co by ještě chtěl. Vždyť teplej už je snad jenom v krematoriu a v pekle. Ale třeba v Chorvatsku bylo o víkendu 25 stupňů a v Dubaji pouhých 31 stupňů Celsia, to i v České Lípě bylo o 10 stupňů víc. V Jablonci nad Nisou je takovým centrem léta Jablonecká přehrada. Tam se chodí koupat tisíce lidí. Dlouhé roky tam návštěvníky dohlížela vodní záchranná služba, která tam ale od loňska neslouží. Jak je tam tedy zajištěná bezpečnost, na to si posvítí už za pár minut kolega Patrik Fischer. Pak se v našem seriálu Týdne probereme historii Karlova Karlovarského mezinárodního filmového festivalu a s Vladimírou Jakoubějovou si jako takovou dopolední svačinku připravíme krupicový pečenec. Filip Majsl vám přeje hezké dopoledne.

0: Dále ladíte pondělní dopolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Máme 10 hodin a 11 minut a vyrážíme do Jablonce. Několik let bylo běžné, že na plavce a další návštěvníky Jablonecké přehrady dohlíželi vodní záchranáři. Loni se ale s městem neshodli na podmínkách, takže na přehradě už nepůsobí. Přesto už si připsali jeden zachráněný život. Minulý víkend totiž zajišťovali bezpečnost na paddleboardových závodech, když se začal topit jeden plavec, kterého pohotově vytáhl z vody. Jak je zajištěná bezpečnost návštěvníků, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Bezpečnost návštěvníků na Jablonecké přehradě by neměla být ohrožena, jak vysvětluje primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele z ODS.
2: Bude zajištěna obdobným způsobem, jako tomu bylo v loňském roce. V první řadě je potřeba říct, že koupání v Jablonecké přehradě je na vlastní nebezpečí. Je to upraveno provozním řádem, ten tam je na několika místech umístěn a pod provozním řádem jsou bedny, já tomu říkám takový bedny první pomoci, kdyby bylo potřeba, je tam kruh a lano. Od 8.6. na přehradě slouží městská policie. V těch místech, kde byla vodní záchranná služba, je dneska služebna městské policie a v době sezóny a v době hezkého počasí každý den tam jsou od 8 do 18. Je to okrskář, je tam zázemí. Kdyby někdo měl nějaký problém, může se na něho obrátit a městská policie to umí řešit.
1: Samotné zásahy na vodní hladině budou mít na starosti hasiči. Dříve je prováděla vodní záchranná služba. Vodní záchranáři se na hladinu podle jejich bývalého předsedy Jakuba Motla hned tak nevrátí.
3: My jsme se k návratu chystali, my jsme tohle byli i řešit přímo na městě s panem primátorem. Bylo nám řečeno, že vlastně stávající stav, že tam nejsme, jim vlastně vyhovuje a že vlastně o naše služby nemají zájem. Takže není to o tom, že my bychom chtěli. My máme stále jenom tu podmínku, že prostě chceme nějaký ucházející zázemí, který vyhovuje naší práci, protože jako pokud to máme dělat, tak to chceme dělat jako správně a jako nějak dobře. K tomu prostě potřebujeme ty podmínky. A jelikož jako město ty podmínky nebylo schopno 17 let jako splnit, ačkoliv se o to neustále každý rok jako zavazovali, že už opravdu postaví tu staně, že už to opravdu bude. A vlastně výsledek je, že to 17 let nebylo a nebylo to nikdy a nikdy to vlastně jako nepřekročilo žádnou jako stádium plánování.
1: Podle primátora Veleho by hasiči museli zasahovat i v případě přítomnosti vodních záchranářů.
2: Hasiči stejně v případě, i když vodní záchranná služba tam byla, kdyby se na přehradě něco stalo, tak oni by zasahovali. My jsme tu službu hasičů, řeknu, zdokonalili, vylepšili. Od loňského roku tam máme umístěný člun, který tam je trvalé v sezóně. Tento člun hlídá kamerou městská policie a v případě, že by se na přehradě něco stalo, tak hasiči jsou schopni okamžitě zasáhnout.
1: Jak přesně budou hasiči u přehrady fungovat, popisuje jejich mluvčí Jaroslava Benešová.
4: Na Jabloneckou přehradu vyjíždíme zasahovat na základě nahlášení mimořádné události na tísňovou linku. V Jablonci jsme pro letošní sezónu vybaveni novinkou. To je motorový člun Pionýr, díky kterému můžeme provést rychlý zásah. Člun kotví přímo na přehradě u mola kanoistů. Pro zajímavost, tento člun je u profesionálních hasičů už druhý v kraji. První jsme získali v loni a slouží hasičům v doksech na Máchově jezeře.
1: Kromě člunů mohou hasiči použít třeba také paddleboard, který jablonečtí hasiči ve své výbavě mají také.
0: A já jen doplním, že podle Jakuba Motla mají vodní záchranáři Jablonec zkušenost, že dojezdový čas hasičů z nedaleké stanice na přehradu je zhruba do 5 minut.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: I dál vám dělá společnost Český rozhlas Liberec, je 8 minut před půl jedenáctou. Karlovarský filmový festival patří k nejstarším na světě. V našem seriálu jsme už připomněli poválečná léta. Teď se díky rozhlasovému archivu dostaneme do let, kdy do Karlových Varů znovu začali jezdit kromě delegací ze socialistických zemí taky filmaři třeba z Itálie anebo Francie.
1: Prestižní áčkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
2: Přidával jsem i filmu francouzský, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho zde byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
1: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
3: Netvařte se tak blbě!
4: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
5: Nemáte sirky?
4: Poslušně hlásím, že nemám.
5: Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je?
4: Je bez sirek.
1: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci a v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanové městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí. Noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
6: Almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and a Single Girl.
1: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala s talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
7: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
1: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe a neb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
8: Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná, ten mohlo...
1: Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 39 minut a společnost vám dál dělá Český rozhlas Liberec. Před námi je spotřebitelský rádce a já osobně jsem docela rád, že se tam docela často objevují i technické otázky, protože v tomto směru já jsem se jaksi zastavil u Murphyho konstrukčního zákona, uřízni to větší a pak to tam namlať. No a na další technickou otázku teď tady odpoví Josef Černý.
1: Dnešní dotaz napsala paní Lenka. Koupila jsem si nový malý elektrický skúter, který má mít podle návodu dojezd na jedno nabití až 80 km. Ale skutečnost je sotva 50. Zkoušela jsem to už dvakrát, ukazuje se plné nabití, ale dojezd byl pokaždé stejný. Paní posluchačko, za prvé baterie se musí takzvaně naformátovat a k tomu je potřeba opakovat nabíjecí cyklus vícekrát a teprve potom baterie dosáhne plného výkonu. Dále je potřeba si uvědomit, že údaje jsou pouze informativní a závisí také na zatížení skútru, sklonu vozovky, počasí a dalších vlivech.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. In

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec známá anglická zpěvačka Kim Appleby, která zhruba za měsíc a půl oslaví krásné, půlkulaté narozeniny. Kolikáté samozřejmě neprozradím, ale napovím, že je šťastnou babičkou hned tří vnoučat. Což nás přivádí k receptům našich babiček, kde se dnes dozvíte, proč dnes nechodit k řece a jaký měli dnešní oslavenci vliv na úrody. A Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření k tomu přidají recept na krupicový pečenec.
1: Dnes máme svátek svatého Petra a Pavla, a tak se v našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček vrátíme k dávným tradicím.
2: A není jich málo. Podle lidové věrouky si každá řeka 5 dní po svatém Janu Křtiteli, tedy na svátek svatého Petra a Pavla, žádá jakýsi letní dar či oběť. Proto byl tento den pokládán za nebezpečný zejména pro ty, kteří se pohybovali blízko vody. Mohli se totiž utopit.
1: Z obavy před neštěstím se v řece nikdo nechtěl tento den koupat. Doloženo máme, že ještě na počátku 19. století se dokonce praští rybáři zdráhali tento den vytahovat z Vltavy utopence. Údajně se obávali možné pomsty vodníka, který ve vodách sídlil. Kdo chtěl této pověře předejít, mohl si pořídit amulet, který mu měl zaručit, že se mu nic zlého nepřihodí. Stačilo, aby na svatého Petra a Pavla ve 2 hodiny odpoledne vykopal čekanku a nosili pospytek dne při sobě. Se svátkem obou apoštolů je také spojena i řada pranostik. Podle nich nastupuje takzvané pavlovské léto, spojené s dozníváním druhé vlny medardovských dešťů a s nástupem teplých letních dnů. Svátek proto představoval důležitý mezník zemědělského kalendáře. Za pána počasí byl v lidové tradici považován svatý Petr. Pavel v ní hrál menší roli, nicméně byl uctíván jako přímluvce za déšť a úrodnost polí. V pranostikách se oba svědci objevují společně. Tak například na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. Nebo prší-li na Petra a Pavla, nebude v peci chleba. Nebo když na svatého Petra a Pavla prší, pochybí obilí, kdyby i ve mlýnici na koši bylo. Proto se hospodáři na oba apoštoly obraceli s prosbami o zachování vlídného počasí, které mělo zajistit vysoké obilí a zralé klasy. Jen tak se dočkali bohaté úrody obilovin, bez nich se příprava pokrmů ve vesnicích chalupách neobešla.
2: A co z nich hospodyně v našem kraji vařili? Třeba krupicový pečenec.
1: Budeme potřebovat 1 litr mléka, 40 deka krupice, 15 deka másla, 4 vejce, 8 deka cukru a sůl. Vejce se solí rozkvedláme v mléce, přidáme hrubozrnnou krupici a necháme ji asi 30 minut mléce nabobtnat. Máslo rozehřejeme v pekáči, nalijeme do něho připravenou krupici a dáme do vyhřáté trouby zapéci. Je-li těsto ve spodu upečené, rozkrájíme je na libovolné díly, lopatkou nebo lžící obrátíme a opečeme i po druhé straně do růžova. Upečený moučník pocukrujeme a podáváme s borůvkovým kompotem nebo s rozvařenými třešněmi. Můžeme je také podávat s jahodovým nebo rybízovým džemem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Petr Novák, já budu chodit po špičkách, tak o něco méně diskrétně, už za pár minut dorazí do studia Iveta Kalátová se svým dnešním hostem a kromě jiného budou probírat cestování se zvířaty na zahraniční dovolenou a také péči o ně v horkých letních dnech. S Českým rozhlasem Liberec stále příjemné dopoledne.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Povodí Labe chce posílit zásobování vodou u Josefodolské přehrady. V České Lípě je na týden uzavřená část Liberecké ulice. O roli prezidenta Pavla na summitu na to dnes bude jednat vláda. Dnes nás čeká jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Později bude oblačnosti přibývat a teploty vystoupají až ke 32 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Do přehrady Josefův důl v Jizerských horách má přitékat víc vody. Povodí Labe na ně chce nově napojit Jelení potok více než 2-kilometrovým potrubím. Aktuálně hledá firmu, která práce za zhruba 130 milionů korun zajistí. Přehrada zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Projekt má zajistit, že vody v přehradě bude dostatek, říká generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
4: Pod hráz je zaústěn Jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže. Čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
3: Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je od dneška uzavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Na náhradní zastávku Liberecká budou autobusy svedené až do začátku září.
5: Výstavba kanalizace a vodovodu potrvá do příštího roku. Sítě město buduje pro několik desítek rodinných domů, které jejich majitelé nemohou skolaudovat. V minulosti totiž koupili pozemky od developera, který slíbil vodovod a kanalizaci vybudovat. Nakonec se tak ale nestalo a před několika lety pozemky mezi domy převzalo město s tím, že dokončení zajistí. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Prodejem fotbalového stadionu Unisi by se zastupitelé Liberce mohli zabývat letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Jak uvedl primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO, původně měl být hotový v červnu. Podle Lenerta město prodej zvažuje kvůli nutným investicím, které by muselo jako vlastník platit. Jde například o výměnu více než 20 let starého osvětlení. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl delegaci vést on.
0: Počasí.
3: Zpočátku jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, takové počasí dnes čekáme v Libereckém kraji. Odpoledne ale bude přibývat oblačnost a mohou se vyskytnout přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28. Vítr bude vát mírný od severu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ulici Lípová v Liberci havarovala 3 osobní auta, místo je neprůjezdné. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jedenáct hodin 4 minuty je tady poslední dopolední hodina předposledního červnového dne a jestli dobře počítám, tak už pozítří začne ostrý provoz centrální evidence psů. Do ní budou postupně zapisováni všichni psy chovaní v České republice, co všechno registr usnadní a kdo do něj bude moci nahlížet. I to probere Iveta Kalátová s dnešním hostem, veterinářkou Adélou Wimmer. Filip Majsl vám přeje hezké dopoledne.

0: Příjemné dopoledne po dešti den vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová a já už jsem ráda, že u nás můžu přivítat hosta, kterým je veterinářka Adéla Wimmer. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak máme za sebou hodně tropický víkend, tak já o vás vím, že vy máte psy, máte husky, je to tak?
1: Ano, mám 3 sibirské husky a i když je teď relativně velké teplo, tak oni si to teplo částečně užívají i neužívají, protože i tak je schopen člověk je nachytat, že leží na sluníčku a opalují se, ale samozřejmě u nich je ta výhoda v tom, že je ta srst a podsada kryjí od těch největších veder, takže částečně je to vlastně pro ně jako izolant, takže to, že se opalují, úplně neznamená, že by se museli jako přehrát.
0: No to tedy pro mě byla velká záhada, jak se tyto psy vůbec ještě můžou takhle vystavovat slunci a když člověk do nich hrábne, tak zjistí, že tam mají opravdu tu základní srst takovou hodně hustou.
1: Ano, je to právě hodně velký potom rozdíl, když je to krátkosrstý pes, který vlastně nemá téměř žádné chlupy a má jako minimální ochranu svého těla, anebo oproti právě třeba těm sibirským husky nebo aljašským malamu, tak oni jak mají relativně silnou tu podsadu nebo i dlouhé chlupy, tak ono jim vlastně to dělá takovou jako izolační vrstvu a naopak se silně nedoporučuje třeba tyto psy jako stříhat, protože tím se jim ta bariéra zničí a i jako potom hůř obrůstají, takže právě dříve byly na internetu k vidění různé jako vtipné fotky. Byly tam ostříhaní sibirští husky a vlastně to je spíš takový jako potom týrání pro ně, protože už potom ta srst není pro ně tím dobrým izolantem a funguje to vlastně přesně naopak, že ten pes se může kvůli tomu pak přehřívat.
0: Znamená to tedy, že v zimě je chrání před mrazem tato podsada a v létě před přílišným horkem.
1: Ano, přesně tak.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo má ale zvířata, která jsou hladkosrstá, krátkosrstá, tak v těchto horkých dnech, jak jim můžeme pomoci?
1: Za mě je nejdůležitější hlavně venčení v rámci ranních nebo od večerních hodin, kdy už to sluníčko nepálí a i ty teploty jsou příjemnější v rámci procházek, protože i kdyby si to člověk vzal sám na sebe, tak by v tom největším vedru nešel běhat, nešel by dělat nějaký aktivní sport a za mě třeba úplně největší chyba je vzít, ať už se jedná o krátkosrsté, hladkosrsté nebo dlouhosrsté psy k vodě a třeba je tam hodinu, ne ani týrat házení míčku, oni to milují, ale pro ně to vlastně týráním jako může být, protože ten pes, jak se neustále ochlazuje vodou, tak mu nepřijde, že mu je takové teplo, ale jak je obrovské teplo, do toho ta svalová aktivita, tak může potom dojít relativně snadno jako k přehrátí a může to skončit jako s velmi nežádoucími následky.
0: Může se to tedy srovnávat i s námi, s lidmi, že je lepší, pokud tedy už bychom chtěli s pejskem strávit čas u vody, tak jít spíše ráno nebo na večer?
1: Určitě, tam ty teploty jsou nižší a i když i teď máme třeba teploty jako ráno okolo 20-25 stupňů, tak pořád je to příjemnější než o těch 10-15 stupňů víc a oni jsou schopni to lépe zvládat. A ještě bych nerada zapomněla na starší pejsky nebo naopak mláďata, kteří už tu termoregulaci nemají takovou, jaká by mohla být a nesmí zapomenout ani na kardiaky a nebo plemena, která mají jako krátký čumák, krátkou lebku, takzvaná brachycefalická plemena, jako je boxer, bull terrier nebo třeba mops a francouzský buldoček, kteří vlastně se těmi konchami v nose nedokážou ochlazovat tolik, kolik by bylo potřeba a o to víc u nich hrozí potom následné přehřátí.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, kterým je veterinářka Adéla Wimmer.

0: Jak ochránit naše zvířata před přílišným teplem, o tom si povídáme dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s veterinářkou Adélou Wimmer. Určitě bychom ještě mohli zmínit i cestování se psy, ať už do zahraničí, anebo někam na známá letoviska tady v České republice. Tak ono cestování v těchto vedrech, to asi není moc jednoduché, jak pro lidi, pro nás dvounožce, ale i čtyřnožce, i když máme klimatizaci v autech.
1: Občas ta klimatizace stejně jako u lidí těm psům nemusí úplně svědčit, protože samozřejmě ty teploty potom jsou velmi rozdílné oproti vnějšímu prostředí mimo auto a může vlastně dojít u toho psa taky k nachlazení, k nějakému zánětu dýchacích cest a tak, takže na to nesmíme zapomínat v rámci sebe i v rámci svých jako miláčků. Určitě nezapomenout nějakou vodu, nějakou hydrataci, protože samozřejmě v tomto teple je potřeba o to víc dbát na to napájení u psů a u koček nebo kohokoliv vezmeme na výlet a zase přemýšlet nad tím, jestli opravdu jako nám ten výlet stojí za to toho psa sebou tahat, jestli mu nebude doma třeba v chládku jako lépe, než ho brát za každou cenu jako na výlet. Potom určitě bych ráda zmínila v rámci třeba cestování, kdybychom se měli vydat mimo Českou republiku do zahraničí, tak je určitě nezbytné mít pro naše zvířecí miláčky platný Europass, který je vlastně očkovacím průkazem, ale zároveň vlastně petpasem pro to zvíře, aby mohlo vycestovat. Je potřeba, aby byl správně oočkovaný a například, když se rozhodneme navštívit jižní státy, tak tam poměrně velice rozšířené onemocnění jsou takzvaní srdeční červy, Dirofilaria imitis, kteří můžou napadat srdeční svalovinu, můžou způsobovat potom velké problémy a je potřeba je před tímto chránit odčervením anebo takovou injekcí, která je vlastně chrání po dobu toho té dovolené třeba v tom Chorvatsku, Slovinsku nebo kdekoliv jinde na jihu. Bohužel se toto onemocnění začíná vyskytovat i na Slovensku. Teď jsme zrovna měli jednoho psa, který byl importovaný ze Slovenska z jednoho útulku a museli jsme tuto dirofilariózu u něj jako řešit. Takže opravdu dávejte si pozor na svoje miláčky, je potřeba přemýšlet nad tím, nejenom jestli ho máte právě očkovaného a máte pas, ale i jak ho správně ochránit při návštěvě jiných zemích a jaké třeba ty země mají podmínky pro cestování se zvířetem.
0: Tak ona je vůbec otázka, zdali vůbec to zvíře sebou máme brát, protože faktem je, že někdo má pocit, že bez sebe nemůžou být, bude se mu stýskat nám taky, tak ho vezmeme s sebou. A pokud tady máme někoho, kdo by třeba to zvíře pohlídal, je to možná lepší varianta.
1: Ono záleží asi, co to je za psa, protože každý pes, stejně jako lidi, tak jsou jako individuální a někteří to odloučení opravdu nesnáší úplně dobře a můžou tam mít určité jako úzkosti, které potom můžou tomu zvířeti přivodit jako psychické i potom následně třeba zdravotní problémy.
0: Až
1: jo,
0: tak?
1: Jsou psy, kteří třeba nechtějí žrát, kteří prostě pro ten stres jsou fakt schopni potom třeba týden hladovět, což potom samozřejmě, když je to třeba nějaký geriatrický pacient, tak může být potom jako problém v rámci nějakého hladovění. Nebo když mají třeba nějaké problémy s ledvinami, s játry, tak aby vlastně tam zase docházelo k správné jako hydrataci. A naopak třeba u koček, když dochází k nějakému hlídání nebo nějakým jako, ono v podstatě u koček teda stačí třeba i jenom, když rekonstruujete byt nebo někdo vedle rekonstruuje byt a oni můžou mít takový stresový zánět močového měchýře, který není jako bakteriální, ale v rámci stresu se jim začnou v moči tvořit takové krystalky, které potom vlastně způsobí zánět toho močového měchýře a u kocourů můžou způsobit obstrukci těch močových cest a vlastně potom následně třeba i jako dochází k selhání ledvin a je to velmi rizikové, takže v tomhle ohledu není asi úplně špatně, že tento zvíře bude cestovat s námi, ale je potřeba prostě uspůsobit tomu všechno, aby to zvíře se mělo fajn a dobře a bylo zdravé.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pondělním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je veterinářka Adéla Wimmer. Od začátku července začne ostrý provoz centrální evidence psů a do ní budou postupně zapisováni všichni psy chovaní v České republice. Co to vlastně pro majitele znamená? Je to asi určité usnadnění?
1: Za mě je to usnadnění v rámci dohledání ztracených psů, eventuálně do budoucna potlačení nějakých jako množek a dalších jako chovatelských stanic, které úplně nedisponují průkazy původu, aby docházelo k lepší evidenci všech psů vlastně v České republice, protože spousta jich v dnešní době není registrovaná v rámci dohledatelnosti, když se to zvíře ztratí, a nebo i celkově nejsou třeba očkovaní tak, jak by měly být, a přitom je to vlastně ze zákona povinnost pro toho daného majitele. Takže i nyní vlastně ta centrální evidence psů, která vznikla, je ze zákona povinnost registrovat psa v tomto registru přes veterinárního lékaře.
0: Tak v současné době vlastně existují soukromé databáze psů, je to tak?
1: Ano, těch soukromých databází je velká řada. Většinou to byly databáze od firem, které vyrábějí ty čipy a jsou nějakým způsobem spoplatněny. Ten centrální registr psů, který je pod ministerstvem, je vlastně bezplatný. Jediné v úzovkách, co se platí, je registrace nebo přeregistrace toho daného zvířete, které se dělají právě u veterinárních lékařů. A je potřeba opravdu zmínit, že jsou bohužel už v dnešní době registry, které napodobují ten registr, je to určitý druh biznisu, takže si na to dejte pozor, protože ta registrace jako samotná, stejně jako když jdeme na úřad a potřebujeme zapsat auto, nebo si třeba jdeme vyřídit cestovní pas, tak ta je spoplatněná tím úřadem, tak stejně tak bude pravděpodobně spoplatněná ta registrace vlastně do toho centrálního registru veterináře, když tam půjdete, ale to v vozovkách členství v tom registru je potom zdarma. Takže žádné roční členství a nic takového se neplatí, opravdu jsou to jenom business plány určitých lidí.
0: No a do té doby, než tady od 1. července vznikne ta centrální evidence psů, tak tady byly právě ty soukromé databáze psů. To znamená, že mnozí majitelé měli ty své psy už zaregistrované právě v těchto soukromých databázích.
1: Bohužel, jak tyto registry nespolupracují s tímto registrem, je vlastně potřeba znovu zaregistrovat to zvíře v rámci toho nového registru, který je teda pod ministerstvem. Co se týče registrace, je to o tom, buď vy přijdete jako majitel zvířete za veterinářem, že potřebujete přeregistrovat, většina veterinářů to bude mít uděláno, že bude mít vlastně formulář, který vy vyplníte, jsou tam vlastně údaje, které je potřeba pro to, abychom vlastně vás jako člověka vlastně České republiky vyhledali, ono nám to automaticky vyjede vlastně vaši adresu a už vás to potom zařadí k tomu zvířeti, které my tam zaregistrujeme. A tuto povinnost vy máte do té doby, než přijde vlastně to zvíře na vzteklinu. To znamená, i kdyby byste teďka naočkovala 3letou vzteklinu 30.6., tak následně máte vlastně 3 roky, než se zaregistrujete do té evidence. Protože aby vlastně nevznikla povinnost a úplně nutnost toho člověka za každou cenu hned letět jako k veterináři, tak to udělali takhle, že tím, že se to teďka rozjíždí, aby i v rámci toho celého vlastně procesu nedošlo k přetížení jako serveru, tak to je uděláno tak, že vlastně nejpozději při další vakcinaci, to znamená opravdu, když by se očkovala 3letá vzteklina a bylo to 30.6.2026 naočkováno, tak vy máte do 30.6.2029, do kdy vám ta vzteklina platí, možnost vlastně to zvíře zaregistrovat a nebudete po potahování, že jste nesplnili zákonnou povinnost.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: O centrální evidenci psů si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídáme s naším hostem, kterým je veterinářka Adéla Wimmer. Tak víme, že registraci v centrální evidenci psů bude kontrolovat veterinární správa při své běžné kontrolní činnosti. Ovšem, pokud chovatel psa nezajistí registrací, ona mu také ale hrozí pokuta.
1: Ano, je to tak. Ona je to zákonná povinnost. A stejně jako máme zákonné povinnosti jiné, tak máme tuto zákonnou povinnost, abychom načipovali a naočkovali vlastně psa. Kdo odmítne tuto registraci, hrozí mu následně pokuta. Veterinární lékař, který vlastně si to zaznamená do svého systému veterinárního, který má v dané ordinaci, tak si to tam napíše. A pokud vlastně by se zjistilo, že toto zvíře není jako registrováno v tomto registru, tak následně potom může dojít vlastně k tomu, že se oni obrátí na toho veterinárního lékaře, ke kterému vlastně většinou ten majitel chodí. Ten řekne, ale tento majitel to, nebo respektive dle zákona chovatel, to odmítl, a v tu chvíli vlastně je riziko vlastně na straně toho chovatele, protože ten má tu zákonnou povinnost. Veterinární lékař, který se domluví vlastně v rámci toho úkonu s majitelem, nebo respektive chovatelem zvířete, má povinnost do 7 dní od té domluvy s chovatelem to zvíře do registru zaznamenat nebo zaregistrovat. Pokud by to neproběhlo do těch 7 dnů, tak naopak i veterinárnímu lékaři může hrozit vlastně pokuta, protože to neprovedl tak, jak vlastně to bylo dle domluvy s chovatelem.
0: Mm-hmm. Centrální evidence psů, tak je jasné, že to je určitě dobrá věc, protože stát se může, že někde někoho může napadnout psa, nebo pes může napadnout volně pobíhající jiného psa, vznikne nějaký malér. A teď kde dohledat majitele, tak k tomu také určitě slouží.
1: Částečně ano. Ono v rámci toho registru, když to bude vlastně vyplněno, tak tam je vyplněná i vakcinace vstekliny. Já zrovna sama jsem včera zaregistrovala svoje psy, takže mám vlastně představu, jak to jako kdyby, jak ten registr vypadá. Já jsem tam zaznamenala, kdy vlastně byli očkováni proti vsteklině. Následně je tam, jaká tam je platnost, jestli to je roční, dvouletá nebo tříletá vsteklina, kdy tam vlastně to imunologické okénko bude jako fungovat. A následně potom je vlastně ten registr i částečně schopen vám vlastně napsat upomínku na mail třeba, že před vlastně nebo v rámci toho jako vyplšení té vstekliny, abyste na to nezapomněli, že vám přijde prostě notifikace jako upozornění, že vám teďka jako dojíždí ta vsteklina, což mi přijde fajn. A samozřejmě určitě nemůžu opomenout to, když se náhodou ztratí pes, nalezne se v tu chvíli, jak je i spousta jako registrů teďka těch neoficiálních, tak vždycky byl problém potom dohledat toho daného jedince. Tím by se mohlo trošku zamezit nějakým toulavým jedincům a tak dále, aby nedocházelo potom k pohřešování tolika psů a potom i v rámci třeba následného třeba týrání, když se nalezne pes, který vypadá jako zubožení a tak, tak pokud bude vlastně zaregistrovaný, což by měl být, protože je to zákonná povinnost, tak následně poté je tam přímo jasně dané, kdo je majitel, a nebude to, že ano, sice pes má mikročip, ale není vlastně registrován.
0: Teď mě ještě napadá, to se týká jenom psů, kočky už do toho nespadají.
1: Zatím se to týká pouze psů, ale dle aktuálních informací z veterinární komory lékařů vypadá, že tento registr pro kočky by měl asi přibližně za 2 roky být taky platný. To znamená, by se potom mělo vlastně by mělo docházet jako k čipování a evidenci i koček, což vzhledem k tomu, jak velká populace toulavých a nezabezpečených koček v České republice je, tak by se mohlo alespoň trošičku třeba tento počet zredukovat.
0: Tolik náš dnešní host, kterým byla veterinářka Adéla Wimmer. Moc děkuji za váš čas a za tyto užitečné informace. Popřeji vám zdravé léto. Hezky se ho užijte a budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pražské rady.
1: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I dál posloucháte Český rozhlas Liberec, 11 hodin 46 minut a teď se budeme trochu bavit. Aby měl bavič o čem vyprávět, jde v životě vstříc humorným situacím, které se snaží aktivně vytvářet a ovládnout. Musí ale počítat s rizikem, že někdy může mít nakonec navrch někdo jiný. Jak dokazuje příhoda Petra Novotného, klidně vás může vyškolit i prodavač koblih.
1: V Řecku na pláži šel chlap a prodával koblihy. Takový, měl takový stolek a prodával koblihy. Takový vonavý, dobrý, mírně předražený. To ještě měli drachmy, to ještě nebyly eura. A ty děti začaly kňourat, já to nesnáším, když děti začnou žebe, vypadám jako chrt, který jim nechce koupit drahou koblihu. Ale zase jsem chtěl trochu smlouvat, protože jsem si říkal, když je to Řek, s řekama se blbě smlouvá, to není Arab, jo. Araba ukecáte, Řek je hrdej. Ale chtěl jsem si trochu zasmlouvat, no. Tak říkám, pojď sem, kolik stojí jedna kobliha? On říká, 350 drachem, pane. Já jsem udělal svoji obvyklý. Jsem řekl, něco ti řeknu, jo. 350 drachem, tato kobliha. Tak já tyhle koblihy, teď jsem ukázal přes celou pláž až k silnici, já tyhle koblihy kupuju tamhle v té pekárně, tamhle, za 250. A on říkal, já taky, pane.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

měl jsi mě vůbec rád? Tak takové pochybnosti vyjádřila 9 minut před 12. hodinou Eva Farná. Já vůbec nepochybuji o tom, že vy máte rádi písničky na přání a tak vám je samozřejmě hned popolední dopřejeme, vlastně hned po zprávách s Hanou Houtfoglovou úderem 12. hodiny. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále příjemné chvíle a hezký poslech.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Liberecká nemocnice kompletně vyměnila staré lineární urychlovače. Zdravotnická záchranná služba má za sebou kvůli horku náročný víkend. Za opravu silnice v Bukovanech zaplatí kraj skoro 15 milionů korun. Jasno až polojasno, až 34 stupňů a také očekávané přehánky a bouřky. Takové je dnes u nás počasí. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. Krajská nemocnice v Liberci uvedla do provozu poslední ze 3 nových lineárních urychlovačů. Za přístroje určené k léčbě nádorových onemocnění zaplatila celkem 388 milionů korun. V ceně je i 10letý servis. Nové urychlovače mají mimo jiné přídavné kamery. Snímají povrch pacienta a umožňují lépe zaměřit místo, které se má ozářit. Díky tomu už nebude ozařovaná i okolní zdravá tkáň, jak říká primář radiační onkologie Igor Richter.
4: To je právě cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesně cílili tu dávku a co nejméně zatěžovali zdravé orgány, protože nám pacienti po té radioterapii přežívají roky a je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
3: Liberečtí záchranáři měli v tropickém víkendu o čtvrtinu víc výjezdů než standardně, zatímco při běžných víkendech podle jejich mluvčího Michaela Georgieva zasahují zhruba 160krát za den, tentokrát měli denně přibližně 200 výjezdů. S horkem souviselo několik desítek z nich, šlo o slabosti, poruchy vědomí nebo kolapsy. Hasičům podle mluvčí Moniky Tohotové zásahu v Libereckém kraji oproti běžným víkendům nepřibylo. Od pátečního večera měli 60 výjezdů, týkali se zejména technické pomoci, jako je likvidace nebezpečného hmyzu nebo přenášení pacientů do sanitky. Požárů bylo o víkendu 9. Hořela například tráva u železniční trati mezi Jestřebím a Doksy. Oprava silnice 3. třídy v Bukovanech u Nového Boru bude oproti předpokládané ceně o víc než 5 milionů levnější. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy, výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov. Pokračuje náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Opravíme zhruba 2,7 km komunikace, jedná se o velkoplošnou opravu, vysoutěžená hodnota je zhruba 14 850 000. Vyhrála nám firma Silnice SAM a mělo by být hotovo zhruba do 70 dnů od předání staveniště.
3: Majitelé psů budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Na zápis do registru má pak veterinář 7 dní. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů.
2: Počasí.
3: Je zatím jasno až polojasno s jen ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Během odpoledne a večera ale bude oblačnost přibývat a tak budou přibývat i přehánky a bouřky. Podle meteorologů mohou být i silné a doprovázené přívalovými srážkami, kroupami i většími než 2 cm a nárazy větru. Teploty dnes 31 až 34 stupně Celsia a biozátěž je i dnes vysoká na stupni číslo 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Velký pozor dejte v Liberci, v Lipové ulici v jednosměrném stoupání na Šaldovo náměstí se srazila 3 osobní auta. Místo je velmi špatně průjezdné, pokud je to možné, jeďte raději jinudy a buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné pondělní poledne, ano, jak říkala Hana Hauptfoglová ve zprávách, zatím máme v Libereckém kraji převážně polojasno, ale to se celkem rychle mění, ta oblačnost přibývá. Je to docela příjemná změna po těch několika dnech, ovšem není zcela vyloučené, že nám slunce sestoupí přímo do vysílání Českého rozhlasu Liberec. On by totiž dnes oslavil 60. narozeniny Dan Nekonečný. Jestli si ho zahrajeme nebo ne, to víceméně záleží na vás. Písničky na přání začínají a já už se jenom těším na vaše telefonáty a e-maily.

12:09 v Českém rozhlase Liberec dohrála skupina Olympik Jasná zpráva a pro vás Jasná zpráva nám právě teď začínají písničky na přání. Telefonní číslo sem do studia je asi notoricky dobře známé, ale pro jistotu zopakuji 22 155 37 22. No a stejně jako volat můžete i psát, a to hned dvěma způsoby: textové zprávy na číslo 90 011 04 ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text, anebo jednoduše e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším a přeju hezký poslech.

0: Tak jsme vstoupili do těch písniček na přání v Českém rozhlase Liberec s trochou francouzského temperamentu, tedy francouzského. Ona, skupina Gibson Brothers, je původně z Martinique, no a tohle byla jejich notoricky známá nahrávka Que sera mi vida, se kterou jsme doputovali rovnou k prvnímu hudebnímu přání. A dnes nám ty písničky na přání v Českém rozhlase Liberec otevírá telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipko, já vás moc zdravím. A písnička bude dneska pro úplně všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Pro vás do rádíka. No a teď jsem další dobu nevolala, tak chci pozdravit paní Evičku Roturnová, pana Vlastimila a pana Luďka. Ten pokud by mohl stát, aby ten telefon u vás nechal, protože opravdu nejde mi to. A ještě na Kudu Jablonce, Janu a Šárku, no pak ještě Janičku Doraspena, jenom zkrátka. Pro všechny mé známé písnička, je i neznámé posluchače a všem přeju pěkné odpoledne, krásně celý nový týden a opatrujte se v tom vedru a snad se nám konečně trošku ochladí, aby jsme nabrali trochu síly nebo tuto že.
0: No, mělo by se nám ochladit, tvrdí meteorologové, no. Ale tady záleží na spoustě okolností, zejména pak na počasí. Jestli se nám skutečně ochladí, tak si držme palce. Já tady posílám příjemnou sluneční písničku Děti slunce, Josef Zíma a Jana Petru. A vy se mějte krásně, naslyšenou.
1: Děkuji za zahrání a všem přeju krásný den, i vám dobrý. Mějte se moc hezky všichni.

Tady jsme se tedy ponořili trochu hlouběji do té hudební historie až do roku 1964. Děti slunce a hudební tandem Josef Zíma a Jana Petrů. U těch duetů ještě zůstaneme. Připravený je Marcel Zmožek a Petra Zmožková V srdci mě ubytuj. No a tuhle písničku posílá paní Helena k narozeninám, a to pro kamarádku Markétu Světlíkovou. Milá Markétko, tvým narozeninám, píše se v e-mailu, ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední.

Českém rozhlase Liberec, vzpomínka na léta 80. a britskou skupinou Climie Fisher. Ano, ono to zní jako jméno interpreta, ale ve skutečnosti je to spojení dvou jmen, dvou hlavních a jediných protagonistů této britské kapely. Simon Climie a Rob Fisher. S jejich hitem z roku 1989 Love Changes Everything jsme doputovali ke 12. hodině a 27. minutě. No a pokračujeme dál v písničkách na přání. Napsala nám paní Hana z práce. Hezké pondělí a prosím pěkně Šopák, Šárce do Liberce a všem, co nám také hrají. A mě jsem od rána do večera v práci, ať to trochu utíká. Já vám samozřejmě přeju práci zdar a ať to opravdu rychle uteče. Nicméně hledal jsem Šopák od těžkého pokondra, nenašel jsem, ale vitamíny nabízí také slunce a proto jako náhrada Sunshine Reggae, sluneční reggae v podání těžkého pokondra Saša jede.

Sunshine Reggae, to je písnička, kterou určitě pamětníci znají z roku 1983 v podání Dua Laidback. Tohle bylo jiné duo, Těžkej pokondr v Českém rozhlase Liberec, se kterým jsme vkráčeli do druhé poloviny písniček na přání. Vy pochopitelně můžete i dál volat, i dál můžete psát. A napsal nám pan Josef ze Semil, který popřál příjemný den a poprosil o zahrání nějaké písničky od skupiny The Animals všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Od kapely The Animals určitě velice dobře znáte jejich Dům u vycházejícího slunce neboli House of the Rising Sun. My jsme ale v tomto případě sáhli po, řekněme, méně hrané písničce I'm Going to Change the World, tak snad se bude líbit.

I'm going to change the world. Já bych řekl, že to je naprosto čistý zvuk 60. let a s ním také anglická skupina, konkrétně z Newcastle, The Animals. 6 minut po půl jedné. My budeme pokračovat dál a tentokrát nabereme z té české hudební studánky. Napsal nám totiž pan Jan Sklatov, že by chtěl zahrát písničku od Anika Cowboy a písnička bude pro všechny posluchače.

Luciana Krecerová alias Anna K., naše krajanka, rodačka z Vrchlabí v Českém rozhlase Liberec. Ona je poměrně vytížená, na celý rok má naplánované koncerty, ovšem na duben příštího roku má připravenou opravdovou lahůdku, vystoupí totiž v pražském O2 Univerzu a nebude to jen tak ledajaký koncert. 23. dubna tam bude totiž vystupovat s Českým národním symfonickým orchestrem pod taktovkou Gusta Walzinga. Tak se mají hudební fajnšmekři opravdu na co těšit. My mezi tím budeme pokračovat dál v písničkách na přání. No a napsala nám paní Hraběnka z Liberca. Krásný deň prajem. Prosím o zahraně nějaké pekné pesničky k sviatku pre pána Hrabě z Desné v Jizerských horách. Ďakujem veľmi pekne. No já jsem zrovna v této hodině chtěl popřát všem Pavlům a Petrům k dnešnímu svátku. No a vzhledem k tomu, že navíc by oslavil 60. narozeniny Dan Nekonečný, krásně se nám to všechno spojilo dohromady, takže k těm jmeninám posílám Dana Nekonečného, jsem Bos a všechno nejlepší, pánové. Jsem Bos.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zdá se, že dnes jsou písničky na přání hodinou duetů, ale proč ne, jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. Tohle byla Iveta Bartošová a Michal David. To je naše věc, písnička, která dozněla ve 12 hodin 48 minut. No a máme tady další písemné přání, které přišlo e-mailem, tentokrát od paní Sylvie, která píše. Dnes písničku vybrala moje maminka Jaroslava, vybrala pohádkovou písničku Voda voděnka od pánů Uhlíře a Svěráka a posílá tu písničku Petrům a Pavlům k svátku ve vzpomínce na tatínka Petra a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

Hana Ulrichová, Voda Vodinka, v podstatě taková pohádková tečka za dnešními písničkami na přání, no tečka, spíš dvojtečka. On totiž ještě zavolal pan Zdeněk a poprosil, abychom zahráli písničku pro jeho vnučku Dominiku, která právě panu Zdeňkovi přivedla v předchozích dnech na svět dalšího pravnoučka. My samozřejmě gratulujeme, já slibuju, že vybraná písnička je připravená na samotný závěr hodiny a s tímto slibem se s vámi alespoň pro tuto chvíli rozloučíme, protože po 13. hodině začne pořad Osobnosti Česka a dnes bude hostem Oskara Hesse herec a divadelní principál Jan Hručínský. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Pertolticích na hlavním tahu z Liberce do Polska začalo dopravní omezení. V Liberci budou od července platit nová omezení na dopravním terminálu Fignerova. Město Turnov se bude brát další úvěr a čekáme přibývání oblačnosti, bouřky i silné s přívalovými dešti. Teploty dnes do 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Na hlavním tahu číslo 13 z Liberce do Polska začalo dopravní omezení kvůli opravě silničního mostu v Pertolticích. V místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, jak říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
2: Cestující musí od července počítat se změnami na dopravním terminálu Fignerova v Liberci, oznámil to dopravní podnik. Kvůli opravám budovy terminálu budou od středy 1. července přesunutá stanoviště číslo 5 a 6. Linky na Královháj, do Stráže nad Nisou nebo ke krematoriu budou nově jezdit ze stanoviště číslo 8 společně s linkami 15 a 19. Zastávka pro noční linky se přesune na stanoviště číslo 1 a linky do Pavlovic, Kateřinek, Krásné Studánky a Radčic budou nově odjíždět ze stanoviště číslo 9 ve Fignerově ulici. Město Turnov si chce vzít úvěr 100 milionů korun, bude v letošním roce druhý. Radnice si půjčila 80 milionů na dostavbu sportovní haly a v průběhu roku potřebovala zaplatit několik dalších investic. Pokračuje starosta Turnova Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Protože mezi tím jsme si část těch peněz, které jsme si na to původně vzali, půjčili na to, aby jsme mohli si koupit parkoviště u Bati a teď ještě máme koupit areál Preciozy na Koňském trhu.
2: Na nový úvěr bude mít město na 10 let. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianešky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání místa ve světě. Seriál pro Českou televizi připravil režisér David Semler.
1: Počasí.
2: Na některých místech našeho kraje je zatím ještě jasno až polojasno s jen ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Postupně ale čekáme na všech místech přibývání oblačnosti a také bouřky a četnější přeháňky. Podle meteorologů budou bouřky silné, mohou je doprovázet přívalové deště a také větší kroupy o velikosti přes 2 cm a nárazy větru, které mohou dosahovat rychlosti až 90 km v hodině. Nejvyšší teploty se dnes drží v rozmezí od 31 do 34 stupňů a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Rechnově u Jablonce nad Nisou jsou uřavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Opravují tam povrch vozovky, objížďka je vyznačená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy, i když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to ta záporná role, to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný, moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde. Že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
2: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života. A jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil, narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku a po představení se táta narodil na tom jevišti.
1: Jako opravdu na jevišti?
2: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no, všude. Bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
1: Nebo přímo tady, možná.
2: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
1: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
2: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová. No a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesone, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
1: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
2: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je. prostě, a aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
1: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a

0: protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
1: Na poušti.
0: Než v kleci někde. No.
1: Jaký jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
0: Já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem, vždycky na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
1: To je pravda.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, rozumím. Protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce ne svatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, který se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva Kalaš, majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, dvě hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Jo. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. To zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Tomajerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Od středy začne fungovat centrální evidence psů. V České Lípě je na týden uzavřená část Liberecké ulice. Do Libereckého kraje míří silné bouřky a přívalový déšť a kroupy. Zítra budou bouřky i déšť ještě doznívat, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. Majitelé psů v České republice budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí Ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít Komora veterinárních lékařů. Pokračuje její prezidentka Petra Šinová.
2: Jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
0: Zápis do registru podle Petry Šinové bude stát nižší stovky korun a veterinář na to má 7 dní. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je ode dneška uzavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Na náhradní zastávku Liberecká budou autobusy svedené až do začátku září. Výstavba kanalizace a vodovodu potrvá do příštího roku. Po extrémních vedrech míří do České republiky silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Liberecký kraj platnou do půlnoci. Podle meteorologů teploty klesly, ale díky dešti je vyšší vlhkost. Nejsilnější bouřky se podle meteoroložky Jany Ehertové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu objeví během dnešního odpoledne.
3: Během odpoledních a večerních hodin očekáváme, že se v Libereckém kraji mohou vytvořit velmi silné bouřky, které mohou být doprovázené přívalovými srážkami i kolem 60 mm, kroupami i na 2 cm a můžou se objevit i nárazy větru od 70 do 90 km za hodinu.
0: Kriminalita v České republice nestoupá, v loni byla na zhruba stejném počtu případů jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá i projev násilí mladistvých v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy s přeháníkami nebo bouřkami, které budou postupně slábnout a srážky budou přicházet občasný lokální déšť. Teploty poklesnou mezi 20 a 17 stupňů. Zítra zůstane oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne bude ještě místy pršet a odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou, v Turnovské ulici u odbočky ke Kauflandu se srazila dvě osobní auta, v místě je teď celný provoz. Se zvýšenou opatrností se tam dá projet. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné a hlavně pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Venku je jako v prádelně a tak se celkem hodí, že první zpráva je určená hlavně pro lyžaře. Společnost TMR bude i po roce 2007 provozovat ski areál na Libereckém Ještědu. Na jak dlouho s městem uzavřela smlouvu a další podrobnosti, to všechno pro vás bude mít už za pár minut kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak se s regionálním stopařem vypravíme k vodě, navštívíme koupaliště Železný Brod, u vody budeme i s dětskou anketou a připomeneme si také dění v dnešním dopoledním zámeckém létu. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje hezký poslech.

0: Je 10 minut po 14. hodině, stále ladíte Český rozhlas Liberec. Já jsem v úvodu hovořil o roce 2007, na čež mě kolegyně Hana Hauptfoglová jemně upozornila, no jemně spíš jízlivě, že mezi rokem 2007 a 2027 je drobný rozdíl, ano, plus minus 20 let, a tak to teď uvedeme na pravou míru. Ski areál na Ještědu bude i po roce 2027 provozovat slovenská firma Tatry Mountain Resorts. Uplatnila obci, čímž se paktovní smlouva s městem automaticky prodlouží o 10 let. Jak rozhodnutí vnímá vedení Liberce, zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Liberecký magistrát podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO rozhodnutí TMR vítá. Firma na Ještědu působí 9 let a město je s ní spokojené. Aktuálně chce ale jednat o některých úpravách, říká Lenert.
2: Tak aby lépe vyhovovalo jak sportovním klubům, tak rovněž ale i TMR a městu. Dohodli jsme se, že budeme dál usilovat i o zlepšení služeb v rámci letní sezóny.
1: TMR ročně platí městu na pachtovném zhruba 6 milionů korun. Od toho se ale odečítá částka za služby, které provozovatel naopak poskytuje městu pro sportovní kluby a školy.
0: TMR má ski areál na Ještědu pronajatý od roku 2017. Dokdy se mohla rozhodnout, jestli bude dál pokračovat?
1: Obci na dalších 10 let mohla uplatnit do konce letošního června. Podle mluvčího firmy Mariana Galajdy se všechny dosavadní investice ukázaly jako smysluplné. Potvrdila to podle něj i uplynulá zimní sezóna, která patřila mezi historicky nejúspěšnější. V rozhodování byla podle Galajdy důležitá taky chystaná oprava ještěckého vysílače a stavba nové lanovky. Firma chce ve spolupráci s městem na Ještědu vybudovat horský resort s celoročním využitím. Právě to bude jedna z priorit TMR pro následující období.
0: A co všechno je vlastně součástí toho areálu?
1: Ski areál na Ještědu má zhruba 10 kilometrů sjezdových tratí se třemi lanovkami a pěti vleky. Součástí je taky dětský park. Nejvýznamnější změna, o kterou se firma TMR zasloužila, je vybudování páteřní sjezdovky Nová Skalka, která je přes 1,5 kilometru dlouhá a slouží i pro večerní lyžování. Pro další své záměry se TMR nepodařilo získat kladné stanovisko úřadu. Firma chtěla vybudovat ještě další sjezdovky a lanovky mimo současné areál. Já ještě doplním, že TMR vlastní nebo provozuje horská střediska, zábavní parky i hotely na Slovensku, v Polsku, Rakousku a v České republice. Hlavním akcionářem firmy je předseda představenstva a generální ředitel Igor Rataj.
0: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den. Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Během horkých prázdninových dnů nám bude regionální stopař Českého rozhlasu Liberec nabízet různé možnosti osvěžení, třeba koupání, zmrzliny nebo chladná místa. Kdo ví, třeba i do chládku se s ním půjdeme podívat. Dnes se ale Jaroslav Hoření vydal na koupaliště v Železném Brodě, kam posíláme pozdravy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze Železnobrodského koupaliště, které jsem nevybral náhodou. Před mnoha desítkami let jsem tu byl na brigádě, to byly moc krásná léta. A navíc je to pro mě domácí koupaliště, takže samozřejmě, kde začít, je jasné. Dlouholetým plavčíkem a nejen plavčíkem, tu je Libor Kochánek. Dnes

0: i tak popás.
1: Takže i pro úplná mimina, i pro ty větší se skluzovkou.
0: Ano, ano, miminka se vyřáděj, maminky si odpočinou, přináházejí děti do vody a mají aspoň na chvíli klid.
1: Libore, nabízí Železnobrodské koupaliště i nějaké jiné možnosti sportování, kromě plavání?
0: No máme tady hřiště na nohejbál a mají tamhle děti tu opičáru na skákání, takže tam se vyřádějí takový ty starší děti, ale ono tady v tom počasí to jako na nějaký sporty místo krom plavání spíš není, no.
1: Ano, je to opravdu jenom o tom osvěžení, když ta voda není úplně osvěžující, teda chci říct, že je docela teplá, dost teplá. Já pamatuju časy, že se tady ze začátku sezóny, protože tady sezóna začíná až prostě se začátkem prázdnin, vždycky psalo o stupínek, někdy i o dva více, než byla reálná teplota a dneska těch 27 je opravdu důvěryhodných.
0: 27 bylo ráno. Jo, teďka to budu muset vlastně změřit, protože jsem to měl měřit v jednu hodinu a to jsem samozřejmě zapomněl, ale věřím tomu, že tam klidně těch 28 bude. Je pravda, že třeba když jsem začínal, tak udělat tady 22 stupňů v sezóně, v nejlepší sezóně, byl velký problém a to jsme právě museli psát 23, 24, aby se lidi nebáli.
1: Takže dneska je to opravdu teploučké na plavání a myslím, že to pro všechny milovníky teplé vody je to kolikrát teplejší, než bývá moře v sezóně, takže přijďte se vykopat, samozřejmě nechybí tady ani občerstvení?
0: Občerstvení je kvalitní a poměrně svižný. Samozřejmě teďka, když o víkendu byl nával, tak tam samozřejmě fronta je, ale jako kdo má žízeň, ten tu chvíli vydrží, že jo?
1: Určitě. Takže to je Železnobrodské koupaliště, před ním najdete i parkoviště. Letos teprve poprvé s jiným režimem, než bylo zvykem, už není zdarma, je nalajnované, je to za 50 korun, což není zas až tolik peněz na celý den. A ještě na závěr, vstupné na koupaliště?
0: Vstupné na koupaliště taky mírně podražilo, ale myslím si, že to je pořád taky lidový, 90 korun dospělí a 50 korun děti. Po čtvrtý hodině mají 50 korun dospělí a 20 korun děti. A důchodce počítáme jako děti.
1: A otevřeno od do?
0: Od 10 do 7.
1: Tak tolik naše pozvánka na Železnobrodské koupaliště.
2: Moc krát děkujeme za pozvání. Tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ano, písnička Valdemara Matušky a písnička, která určitě nestárne, co děláš, to dělej rád. My v Českém rozhlase Liberec rádi během léta putujeme po hradech a zámcích, no a letošní prázdniny nejsou výjimkou. To jsou v našem vysílání stejně jako v loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků a budou to samozřejmě jiné zámky než loni, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky a průvodcem zámeckým létem je opět František Kinský, který nám právě teď řekne, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď se půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávil tady na brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, za 10 minut bude 15 hodin. Zdá se, že ta největší vlna veder je pomalu na ústupu. Mimochodem, jak jste zvládli ten vařící víkend, kdy slepice snad snášely rovnou vejce na tvrdo? Já věřím tomu, že pokud jste mohli, asi jste zamířili někam k vodě, tedy pokud se všechna nevypařila, čímž narážím na jednu z replik z dnešní dětské ankety. Ano, i nad vedrem a vodou se totiž zamýšleli předškoláci a ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jak chutná voda?
2: Buď to může být slaná nebo sladká. Studená voda nebo horká voda. A mně chutná taková polosladká a poloslaná.
1: Potřebujeme vodu k životu?
2: Jo. Protože kdybychom jich neměli, tak bychom vyschli a mohli i umřít.
3: Krev je přece voda, taková červená. My máme v těle takový krtaček, který nám čistí krev a potřebují na to vodu. Tam se to takhle nabáčí a takhle se to tam čistí ta krev. A stříká nám z těla krev.
1: Je na naší planetě dost vody pro všechny?
2: Jo, je. Protože voda se vyrábí z řeky a když se to odpaří do mraku, tak může pršet a lidi to můžou chytat třeba tu vodu do belíku.
1: A mělo by se s vodou šetřit?
3: Ano, mělo.
1: A může se stát, že na planetě voda dojde jednou?
2: No, když bude takový hodně velký vedlo, tak se to může všechno vypařit.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Cenové stropy na pohonné hmoty zítra mírně vzrostou. V Liberci budou od července nová omezení na dopravním terminálu Fignerova. Povodí Labe chce posílit zásobování vodou u Josefodolské přehrady. Oblačeno až zataženo, občasný déšť a doznívající bouřky a teploty do 28 stupňů. To je předpověď počasí na zítra. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 47 haléřů, to je o halíř víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 haléřů na 36 korun a 47 haléřů. Vládní regulace cen paliv zatím platí do konce června. O případném fungování stropů v červenci by měla vláda rozhodnout nejspíš dnes. Cestující veřejnou hromadnou dopravou v Liberci musí od července počítat se změnami na dopravním terminálu Fignerova, oznámil to dopravní podnik. Kvůli opravám budovy terminálu budou od středy přesunutá stanoviště číslo 5 a 6. Linky na Králův háj, do Stráže nad Nisou nebo ke krematoriu budou nově jezdit ze stanoviště číslo 8 společně s linkami 15 a 19. Zastávka pro noční linky se přesune na stanoviště číslo 1. Linky do Pavlovic, Kateřinek, Krásné Studánky a Račic budou nově odjíždět ze stanoviště číslo 9 ve Fignerově ulici.
5: Aby mohly autobusy do Fignerovy ulice zajet, budou řidiči jezdit ze zastávky Košická objízdnou trasou. Změna se týká linek 12, 13, 24, 26 a 39 ve směru Zdoubí a Zeleného údolí do centra. Stanoviště ve Fignerově ulici zároveň bude i nadále sloužit tramvajovým linkám 5 a 11 a taky náhradním autobusům X2 a X3. Ty v současnosti jezdí místo tramvají do Lidových sadů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Do přehrady Josefu v Důli v Jizerských horách má přitékat víc vody. Povodí Labe na ní chce nově napojit dělení potok více než 2-kilometrovým potrubím. Přehrada zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Projekt má zajistit, že vody v přehradě bude dostatek, jak říká generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta.
6: Od hráz je zaústěn jelení potok a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže, čímž o 8% zvýšíme plochu povodí, která vlastně plní tu nádrž. Samozřejmě větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím jelením potokem.
4: Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí, uvedla to německá policie, která už zadržela podezřelého. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, ať se vyhnou centru města i jeho širšímu okolí. Podle deníku Tagesspiegel se střílelo u centra pro mládež. Motiv činu zatím zůstává nejasný.
3: Počasí.
4: Bouřky a přehánky budou v noci ještě doznívat, postupně budou leslábnout a ochladí se na 20 až 17 stupňů. Oblačno až zataženo s občasným deštěm zůstane i zítra. Odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor, dejte na silnici číslo 9 mezi odbočkou na Pavlovice a odbočkou na Chlumě. Přes polovinu komunikace spadlý strom a zasáhl i dráty elektrického vedení. Strom spadl také přes silnici 3. třídy mezi Petrašovicemi a odbočkou na obec Bílá a policisté spolu s hasiči zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do padlého stromu na silnici číslo 268 mezi Ralskem a Horní Krupou. Projížděte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A k zelené vlně už jen dodám šťastnou cestu a všem bez rozdílu samozřejmě krásné a pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Ano, léto přináší slasti, ale také strasti. Třeba v Liberecké ulici v České Lípě začíná týdenní uzavírka, a to kvůli stavbě kanalizace a vodovodu pro oblast s rodinnými domy u teplárny. A k tomu bude mít podrobnosti kolega Jiří Jelínek už za pár minut. Také vás pozveme k jakési rekapitulaci vele úspěšného pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska a v dnešní rubrice Co je nového navštívíme Hlavice. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Ano, léto jak má být, jak zpívá Karel Zich, se všemi radostmi, ale i starostmi. Liberecká ulice v České Lípě je ode dneška neprůjezdná. Zhruba v polovině začaly výkopové práce související s výstavbou nového vodovodu a kanalizace. A ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který připravil podrobné informace. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak začněme uzavírkou. Jak dlouho potrvá a kudy jde uzavřený úsek oběd?
1: Uzavřený je úsek pod Českolipskou teplárnou, jde o křižovatku Liberecké ulice a bezejmenné komunikace mířící k rodinným domům severně od tohoto místa. Potrvá to tak přibližně týden a do té doby je do zmíněné bezejmenné ulice možné výjíždět po panelové cestě okolo Českolipské teplárny. No a lidé v západní části Liberecké ulice, ti se ke svým nemovitostem dostanou přes parkoviště u čerpací stanice KM Prona. Zároveň s tím je dočasně zrušená i zastávka autobusů Stará Lípa, tak to zůstane až do konce prázdnin. Nejbližší náhradní zastávka je Liberecká. Tady ještě dodám, že práce na nové kanalizaci a vodovodu potrvají ještě zhruba rok.
0: Kanalizace a vodovod se staví v relativně nové lokalitě. To tam do ty sítě nevedly?
1: Ano, jde o tu bezejmenou ulici, kde si lidé podél někdejší polní cesty začali budovat domy před zhruba 15 lety. Developer jim tehdy sliboval, že parcely připojí ke kanalizaci a vodovodu a vybuduje řádnou zpevněnou cestu. Nic z toho se ale nestalo, a nebo šlo o potrubí s nevyhovující kvalitou. Domy, kterých je dnes už přes 20, proto zatím neprošly kolaudací. Před 6 lety převzalo cestu do majetku město a začalo s přípravou projektu. Výstavba bude stát přibližně 60 milionů korun.
0: Ona to ale není jediná kanalizace, kterou teď Českolipská radnice buduje. Můžeš připomenout ten druhý projekt?
1: Ano, ze Staré Lípy se přesouváme na sever města, do lokality Stará Lada. Tam už práce také začaly a potrvají také zhruba do poloviny příštího roku a budou stát i podobné peníze, asi 54 milionů korun. Stavba mezi místními vyvolala smíšené pocity. Na jednu stranu jsou rádi, že se po desítkách let slibů kanalizace dočkají. Na druhou stranu se jim nelíbí, že po nich radnice bude chtít na stavbu přispět. Navíc doteď neví, kolik, a dozví se to, až bude město znát všechny vynaložené náklady, tedy pravděpodobně až na konci stavby. Doposud se mluvilo o částce okolo 100 000 korun jako příspěvek na veřejnou část tohoto řadu. Mimochodem, lidé ve Staré Lípě budou platit taky, konkrétně 100 000, pokud se připojí k kanalizaci i vodovodu, a 80 000 korun, pokud jen ke kanalizaci.
0: O stavbě vodovodu a kanalizace hned ve dvou místech, částech, tedy ve dvou částech České Lípy jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Moc krát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Českém rozhlase Liberec 7 minut před 15:30 skupina Krištof a ty a já. To je písnička, která navodila tu správnou romantickou atmosféru a to se zrovna hodí. Po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska. Ti oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými a na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé

0: I vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
1: Určitě ano, protože za tu lásku, co mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
0: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
2: Prosím. Polipte se.
3: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
4: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
3: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
1: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teď člověk co si už prožil, ale ta láska a zrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
3: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
4: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
3: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
5: A já ještě doplním, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Ode dneška totiž každý všední den po 21. hodině vysíláme medailony jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
8: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: životě nesmí. V Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl čtvrté Robert Křesťan a Rangers vím. No a vy určitě víte, že v tomto čase se u nás otevírají dveře rubriky Co je nového. A dnes vás v této rubrice zavedeme do malé obce na Liberecku, která je domovem zhruba 200 obyvatel. Je to, dá se říct, oblast mlýnů, protože nedaleko najdete mlýn Bohumileč, zříceniny Pytlíkovského mlýna, přímo v obci pak Podhlavický mlýn. V našem hledáčku je obec Hlavice a na telefonu je nezávislá starostka Štěpánka Sichrobská. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jestli pak jste teď v pozici lotosového květu a srovnáváte si čakry vzhledem k tomu, že u vás máte v tak malé obci dům jógy.
1: Tak to nejsem, sedím pohodlně v křesle, ale dům jógy tu máme a cvičit jógu jsem tam chodila.
0: Tak tady si můžeme notovat, já zvládám velice dobře pozici mrtvoly. Ale yoga není jediné pohybové vyžití, které v Hlavicích máte. Vy vlastně nově můžete sportovat hlavně tedy děti na novém hřišti, je to tak?
1: Ano, nově máme dětské hřiště v zahradě základní školy a mateřské školy. Máme to jako dětský prvky a pro tu školku a pak takový jako spíš jako sportoviště už pro ty školní, protože máme školu do 5. třídy pouze teda, ale mají, je to dobře, dotačně podpořené, úplně paráda, už mají všechno.
0: No koukal jsem, nebyla to úplně levná záležitost, tuším někde kolem 600 tisíc korun.
1: Přišla to hřiště asi na 640 a z toho jsme dostali dotaci s podporou masky 510, takže to bylo paráda. No. Jinak si to nemůžeme dovolit vlastního rozpočtu.
0: Ale to nebude to hřiště, kde se bude vlastně za 3 týdny sportovní klub Hlavice loučit se sezónou.
1: To ne, sportovní klub má další hřiště, tam je fotbalové hřiště, tam je tam tenisový kurt a pak je tam hřiště pro nohejbal, volejbal. Tam máme nově závlahu, už zavlažujeme jak v 21. století, ovládáno mobilem v aplikaci a budou se loučit za 3 týdny. Budou mít takový krásný dětský, jako sportovní den s dětmi, s dospělými, budou hrát fotbal a večer bude taneční zábava roková.
0: Ale můžeme se přijít podívat i my přes polní.
1: No určitě, zvu i přes polní. Je to takový hezký odpoledne, který přechází do večera.
0: Tak tedy připomínám 18. července v Hlavici. No a takový společenský vrchol léta chystáte na samotný závěr prázdnin, ale myslím, že pozvat nás vlastně můžete už teď, ať si uděláme kolečko v kalendáři, tak na co se můžeme těšit?
1: No určitě vás ráda pozvu na naši tradiční pouť letos 29. a 30. srpna. Ale vlastně už začínáme 28. v pátek, protože v pátek začíná to taneční zábavou na venkovním parketu. Myslím, že je takový nezapomenutelný zážitek. V sobotu tam je ještě večer oldíska. Velký ohňostroj máme v sobotu. Určitě si zakolečkujte a přijeďte na konci srpna do Hlavice.
0: Zní to moc lákavě, moc krát děkujeme za pozvání. Tak to nás tady pozvala starostka Hlavice, paní Štěpánka Sichrovská. Já děkuji za váš čas, který jste nám věnovala, přeju vám, ať se vám v Hlavici daří, všem pochopitelně, a zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Tři minuty po 3:15 dále ladíte Český rozhlas Liberec a s ním snad i odpolední pohodu. My jsme vás před malou chvílí se starostkou Hlavice zvali na závěr prázdnin na vesnickou pouť, to je jistě hezká pozvánka. Tady máte ještě spoustu času na přípravu, ale už na pozítří pro vás máme taky jednu lákavou pozvánku, a to do Českého ráje na hrad Valštejn, a ta pozvánka je určena primárně pro vás a vaše děti anebo vnoučata. Právě ve středu se můžete na hradě Valštejn zapojit do netradiční prohlídky pro nejmenší návštěvníky s pohádkovými postavami spojené s hledáním pokladu. Prohlídky začínají v 10, ve 12 a ve 14 hodin a na hrad Valštejn se dostanete například z parkoviště pod hradem směrem od Turnova. Směrem od Hrubé skály je silnice od Hřbitova až k zámku do Závří uzavřena. Na to buďte připraveni. Další podrobnosti určitě najdete na webu Turnova.

0: Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Trocha nostalgie v Českém rozhlase Liberec 8 minut před 16. hodinou, ale za chvíli se budeme zase od srdce bavit, protože po 16. hodině nás čeká další humoriáda, kterou vás tentokrát provede společně s Pavlem Kučerou herečka Kateřina Machálčková. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Českou delegaci na summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na hlavním tahu z Liberce do Polska začalo dopravní omezení. Dětské dopravní hřiště v Liberci bude od půlky července uzavřené kvůli opravě a zítra budou bouřky i déšť ještě doznívat, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu České republiky, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Prezident Pavel by podle premiéra Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
2: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil v zahraničí.
1: Vláda prezidentovi slíbila, že do Ankary poletí vlastním letadlem. Premiér a ostatní členové delegace se dopraví po vlastní ose, jak řekl ministr Macinka. Na hlavním tahu číslo 13 z Liberce do Polska dnes začalo dopravní omezení kvůli opravě silničního mostu v Pertolticích. V místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: V Liberci začne v půlce července rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Práce potrvají maximálně 3 měsíce, tak aby hřiště na podzim mohlo sloužit základním školám. Využívají ho pro výuku dopravní výchovy pro děti ze 4. tříd. Za opravu areálu zaplatí město 3,5 milionu korun. Týkat se bude zejména povrchů. Stavební firma také vybuduje nový bezbariérový přístup do budovy, odvodnění a oplocení hřiště a přibude i nová okružní křižovatka. Na 6 desítek slovenských osobností podepsalo výzvu za změnu fungování Slovenské televize a rozhlasu, která vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Mezi signatáři jsou například herečky Emília Vašáriová a Zuzana Kronerová. Autoři výzvy kritizují i odchod zkušených zaměstnanců, zrušení koncesionářských poplatků nebo ztrátu konkurenceschopnosti. Současné vedení Slovenské televize a rozhlasu i ministerstvo kultury dlouhodobě odmítají, že by změny byly politicky motivované. Podle nich mají fungování média zlepšit.
0: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, místy s přehánkami nebo bouřkami, které budou postupně slábnout a srážky budou přecházet v občasný lokální déšť. Teploty poklesnou mezi 20 a 17 stupňů Celsia a zítra zůstane oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne bude ještě místy pršet a teploty odpoledne stoupnou mezi 25 a 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte ve Friedlandu v křižovatce ulic Komenského a Hynická se srazilo osobní auto a autobus. Je tam teď silný provoz, pokud můžete, jeďte jinudy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já mám
5: to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
4: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojoben, ta Rebitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, ano. Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem, ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně, já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo, nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo, tak my jsme nemývali jako v těch lokálkách, nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně, nikdo to nějak neřešil, že jo, tady všecko, nebo že bude pršet, tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samých dobřích známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutný, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný i bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si, šťastné a veselý.
3: Šťastné a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to ano. A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek Silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty jsi oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně v Vyberte si SMS-kou humoru.
1: Ale si Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna jakoby ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to.
3: Ne, to necháme plávat, no. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900. Kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám Karel děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkujeme.
3: Ano, díky. Děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdravia prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
3: Ježi, tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak aj jemu, ano. Všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní. Dobrý den.
8: Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, halo, Rybka? Haló, Rybka, tak helite, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ože, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu administrativního, úřednického.
3: To je škoda, že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli...
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových?
3: Byla zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to... S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili? Spolu?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta
2: hic. No. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla
2: byl
1: řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru.
1: No,
2: kdyby
1: tak, tuší, aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731-800-900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký
3: Mějte
1: den. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
2: ano.
1: Den.
4: Tady František z Lipka a přijeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsi z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborný.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju.

0: Děkuju.
1: Milo, my zdraví, taky děkujeme, ne? Mějte se moc krásně.
2: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
3: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo. Tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef Pipka
4: je vedoucím střediska 22.
3: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
4: Je vedoucím střediska 22 sice?
3: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
4: Pro nedostatek, ne?
3: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
4: Normální pracovní době, chudák Pipka.
3: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
4: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
3: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
4: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
3: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
4: Ne,
3: prosím.
5: Tak kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
3: No, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
5: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
3: A je.
5: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
3: ano,
5: návrhy.
3: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posílám. Tak. No Krista pana, co to trháš?
4: No ten první návrh, pochopitelně.
3: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
4: Tak prosím.
3: Soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
4: Obětavý.
3: Je velice
4: moment.
3: Oblíben, tečka. A tak dále.
6: Humoriáda.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme, a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne. No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden tady vzorek vnoučat tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. No. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se text. Stále učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v tak pátek to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: No, i když já se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš,
4: ano.
3: Jenom.
4: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to? No, přes čtvrt to letí.
4: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak já. To není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, že? Já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa. Pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu máma už nedám, beránku můj.
6: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, spíš asi bačkory, víš? Nebo...
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
6: Počkej, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tebe, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku, tobě.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád, banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A tatíno. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí, dobrý, dobrý.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
6: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
6: Jako tvůj muž nebo to?
5: No, to
6: jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jedinej muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
6: Bude to se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
4: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i se
4: Ano, Dalou? My jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
4: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
4: co
3: a páni
4: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
4: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
4: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
4: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila,
2: ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc, moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat. Silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru. Vláda doporučila úřadům zvýšit podíl českých potravin při zajišťování stravování. Oblačno až zataženo, občasný déšť a doznívající bouřky a teploty do 28 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Ministr Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24 nové dálniční známky, která by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den. Most přes silnici na obchvatu Nového Boru je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci. Stavba začala vloni na konci léta a kromě zimní přestávky byl na mostě jednosměrný provoz řízený kyvadlově.
3: Jen pár set metrů dál státní podnik buduje další most. Jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Tam už jeden most je, ale nevyhovuje budoucímu napojení obchvatu České Lípy. Jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, paralelně s tím stávajícím se buduje most nový. Hotovo bude příští rok na podzim. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu zhořelého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodaly potřebné dokumenty. Jedno město ze soutěže vyloučilo. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
4: A když jsme to takhle jako všechno sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, o co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
2: Státní a veřejné instituce mají podle vládního usnesení víc využívat české potraviny při zajišťování stravování zaměstnanců i na veřejných akcích, které pořádají. Informoval o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Do roku 2028 by měly na domácí potraviny vynakládat až 65% rozpočtu na nákup jídla.
1: Počasí.
2: Bouřky a přeháňky budou v noci ještě doznívat, postupně budou ale slábnout a ochladí se na 20 až 17 stupňů. Oblačno až zataženo s občasným deštěm zůstane i zítra, odpoledne pak naměříme 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Dočasně uzavřená je teď silnice třetí třídy mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou. Záchranáři zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do stromu. Jeďte po silnici číslo 13 přes Friedland. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné pondělní pozdní odpoledne, 4 minuty po 17. 29. června a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji, který za malou chvíli otevře souhrnem regionálních událostí Hana Hauptfoglová. Už v tom souhrnu načrtne několik témat následující hodiny a kromě toho se budeme v těch 60 minutách věnovat Jablonecké přehradě, tam totiž už nedohlíží na bezpečnost návštěvníků vodní záchranka. Jak tam bezpečnost řeší, to nám prozradí Patrik Fischer. A také se vypravíme na Ještěd. Společnost TMR bude i po roce 2027 provozovat ski areál na libereckém Ještědu. Podmínky smlouvy a další podrobnosti má Kateřina Kubíčková. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Ve Fídlantu dnes začala výměna kontejnerů na sídlištích. Nově budou kontejnery na směsný i tříděný odpad vybavené gravitačními zámky. Obyvatelé prnolových domů k něm budou mít klíče. Vyzvedávat si je můžou na městském úřadě. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je ode dneška uzavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu omezená i autobusová doprava. Jak konkrétně, řekneme ještě před 18. hodinou. Krajská nemocnice v Liberci uvedla do provozu poslední ze tří nových lineárních urychlovačů k léčbě nádorových onemocnění. Jejich přídavné kamery snímají povrch pacienta a umožňují lépe zaměřit místo, které se má ozářit. Díky tomu už nebude ozařovaná i okolní zdravá tkáň.
2: Protože nám pacienti po té radioterapii přežívají roky a je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
1: Vysvětlil primář radiační onkologie Igor Richter. Do přehrady Josefův důl v Jizerských horách, která zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou, má přitékat víc vody. Přehrada patří do správy Povodí Labe a podrobnosti o zvětšení její kapacity přidáme už krátce po 17:30. Město Turnov si chce vzít další úvěr, tentokrát ve výši 100 milionů korun. 80 milionů už si radnice půjčila na dostavbu sportovní haly, část z něj ale spotřebovala, jak popisuje starosta Turnova Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Na to, aby jsme mohli si koupit parkoviště u Bati a teď ještě máme koupit areál Preciozy na Koňském trhu.
1: A výprava Libereckého kraje přivezla z 23. olympiády dětí a mládeže, která se letos konala v Praze, celkem 20 ocenění. Mladí sportovci získali 2 zlaté, 5 stříbrných a 13 bronzových medailí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek nás v Libereckém kraji překvapil, spíš nám nabídl trochu jiný pohled na počasí než předchozí dny. Jak se to počasí bude vyvíjet dál, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána.
2: Tak během dnešního večera očekáváme, že by ještě do Libereckého kraje, zejména teda v těch východnějších částech, měly postoupit přehánky anebo taky bouřky. Ten postup je od jihu. Ty srážky by měly postupovat směrem k severu, takže Liberecký kraj to pravděpodobně ještě zasáhne a ještě musím dodat, že se můžou zpočátku ještě objevit i ojedinělé velmi silné bouřky, kde by mohly hrozit i nárazy větru až 90 km za hodinu, taky nějaké větší úhrny srážek až k 50 mm, nebo taky výskyt krup. Zatím se tyto bouřky silnějšího charakteru nacházejí na Vysočině a v Pardubickém kraji, přesouvají se právě lehce na ten sever, takže uvidíme, jak moc zasáhnou do Libereckého kraje, ale šance tam rozhodně je.
1: No ještě zbývá doplnit noční a ranní teploty.
2: Tak teploty v porovnání s těmi bouřkami, které by se mohly objevovat, tak už to bude taková legrace v úvozovkách. Teploty stále vysoko. Očekáváme, že by se pohybovaly opět kolem těch 20-19 stupňů Celsia, takže ještě nás čeká velmi teplá noc.
1: No a čeká nás také teplé úterý 30. června.
2: Teplé bude, ale nebude tak teplé jako dneska. Dneska jsme měli teploty, které sahaly opět neuvěřitelně vysoko, byly to tropické hodnoty, nejčastěji od 31 do 30 až skoro 5 stupňů Celsia, takže dneska ještě v Libereckém kraji velmi teplo. Zítra už to ochlazení za těmi srážkami očekáváme, zítřejší maximální hodnoty 25 až 28 stupňů Celsia a po ránu rozhodně nejsou vyloučeny opět nějaké přehánky, občasný déšť, nebo taky nějaká bouřka. Potom během dne by bylo bez srážek a další srážky by se v Libereckém kraji konaly někdy během úterka na středu v noci anebo taky ve středeční ráno.
1: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já samozřejmě moc krát děkuju, přeju krásný den a naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 23 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. I v letním dni vás můžeme potěšit, pokud máte rádi lyžování. Ski areál na Ještědu bude i po roce 2027 provozovat slovenská firma Tatry Mountain Resorts. Uplatnila totiž opci, čímž se pachtovní smlouva s městem automaticky prodlouží o 10 let. Jak rozhodnutí vnímá vedení Liberce, to jsme odpoledne probrali s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou.
1: Liberecký magistrát podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO rozhodnutí TMR vítá. Firma na Ještědu působí 9 let a město je s ní spokojené. Aktuálně chce ale jednat o některých úpravách, říká Lenert.
2: Tak, aby lépe vyhovovalo jak sportovním klubům, tak rovněž ale i TMR a městu. Dohodli jsme se, že budeme dál usilovat i o zlepšení služeb v rámci letní sezóny.
1: TMR ročně platí městu na pachtovném zhruba 6 milionů korun. Od toho se ale odečítá částka za služby, které provozovatel naopak poskytuje městu pro sportovní kluby a školy.
0: TMR má ski areál na Ještědu pronajatý od roku 2017. Dokdy se mohla rozhodnout, jestli bude dál pokračovat?
1: Obci na dalších 10 let mohla uplatnit do konce letošního června. Podle mluvčího firmy Mariana Galajdy se všechny dosavadní investice ukázaly jako smysluplné. Potvrdila to podle něj i uplynulá zimní sezóna, která patřila mezi historicky nejúspěšnější. V rozhodování byla podle Galajdy důležitá taky chystaná oprava ještěckého vysílače a stavba nové lanovky. Firma chce ve spolupráci s městem

nepodařilo získat kladné stanovisko úřadu. Firma chtěla vybudovat ještě další sjezdovky a lanovky mimo současný areál. Já ještě doplním, že TMR vlastní nebo provozuje horská střediska, zábavní parky i hotely na Slovensku, v Polsku, Rakousku a v České republice. Hlavním akcionářem firmy je předseda představenstva a generální ředitel Igor Rataj.

0: Českém rozhlase Liberec 5:30. Who'll Stop the Rain? Kdo zastaví déšť? Docela tematicky přiléhavá písnička vzhledem k tomu, že se nám na některých místech v regionu rozpršelo. A voda ještě jednou, ovšem z jiného soudku. Přehrada Josefův důl získá další zdroj vody. Největší vodní dílo v Jizerských horách zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Další přítok vody tak zajistí spolehlivé dodávky kvalitní vody pro stále početnější aglomeraci. Povodí Labe teď vypsalo soutěž na firmu, která kromě podzemního potrubí postaví i malou vodní elektrárnu a trafostanici.
1: Nevím, že by to v Čechách někde vzniklo, ale vlastně pod hráz je zaústěn takzvaný Jelení potok, no a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže.
2: Popisuje celý projekt generální ředitel povodí Labe Marian Šebesta. Díky vodě z Jeleního potoka se Josefodolská přehrada zkapacitní o 8%. Jelení potok ale přitom nesmí být ohrožen. Průtok v něm nesmí klesnout pod 35 litrů za sekundu.
1: Tam bude jenom malinká hrázečka a vlastně od nějakých průtoků vyšších, než co musí týct do toho Jeleního potoka, tak budou ty vody převedeny tím potrubím. Tam to bude víceméně skryto v cestách nebo v lesních cestách nebo vedle těch lesních cest, to znamená, nebudou tam žádný velkozásahy. A samozřejmě zase větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím Jelením potokem.
2: A kolik to bude stát?
1: Tohle legrace je v tom terénu asi za 122 milionů, ale zatím to jsou náklady dle rozpočtu. My teďka začínáme soutěž. To znamená, uvidíme po soutěži. Doufejme, že se to třeba sníží. Financovat to bude ministerstvo zemědělství a my budeme spolufinancovat.
2: A kdy začnete kopat?
1: Začne to, až budeme mít zhotovitele. To znamená, my teďka předpokládáme, že zahájíme po prázdninách výběr zhotovitele. Když ho na podzim budeme mít, tak příštím roce začne.
2: Celá akce má trvat 3 roky. Nejde ale o jedinou investici povodí Labe na Liberecku. Jednou z nich je i úprava koryta Lužické Nisy u krajského úřadu v Liberci. Tento týden tam město zahájí druhou část úpravy náplavky, říká Marian Šebesta.
1: Město tam dělá tu pobytovou zónu a my máme návrh na revitalizaci toho vlastního koryta, která doplní to, co tam dělá město. Teďka to vypadá jako průmyslový náhon, je to prostě obdélníkové koryto s vydlážděným dnem a my chceme, aby vypadalo trošku přírodněji. To znamená, budou tam udělané prahy, které budou pod jednem a do toho budou zakotveny při březích různě velké balvany a samozřejmě se to bude nějakým způsobem vyvíjet, protože něco se zanese a ta proudnice se tam prostě trošku rozvlní a nebude to vypadat tak továrně.
2: No a nebudou ty kameny vadit v korytu třeba při povodni?
1: Samozřejmě pro nás to bude znamenat zvýšenou potřebu údržby, protože po každé větší vodě se to bude muset vyčistit a podobně, ale s tím počítáme.
2: Kompletně dokončená má být náplavka v příštím roce. Jana Pavličková, Český rozhlas.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: 17.37 na svém přijímači ladíte Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. Liberecká ulice v České Lípě je od dneška neprůjezdná. Zhruba v polovině začaly výkopové práce související s výstavbou nového vodovodu a kanalizace. A podrobné informace připravil redaktor Jiří Jelínek, kterého jsme se ptali, jak dlouho uzavírka potrvá a kudy jde uzavřený úsek oběd.
1: Uzavřený je úsek pod Českolipskou teplárnou, jde o křižovatku Liberecké ulice a bezejmenné komunikace mířící k rodinným domům severně od tohoto místa. Potrvá to tak přibližně týden a do té doby je do zmíněné bezejmenné ulice možné výjíždět po panelové cestě okolo Českolipské teplárny. No a lidé v západní části Liberecké ulice, ti se ke svým nemovitostem dostanou přes parkoviště u čerpací stanice KM Prona. Zároveň s tím je dočasně zrušená i zastávka autobusů Stará Lípa, tak to zůstane až do konce prázdnin. Nejbližší náhradní zastávka je Liberecká. Tady ještě dodám, že práce na nové kanalizaci a vodovodu potrvají ještě zhruba rok.
0: Kanalizace a vodovod se staví v relativně nové lokalitě. To tam ty sítě nevedly?
1: Ano, jde o tu bezejmenou ulici, kde si lidé podél někdejší polní cesty začali budovat domy před zhruba 15 lety. Developer jim tehdy sliboval, že parcely připojí ke kanalizaci a vodovodu a vybuduje řádnou zpevněnou cestu. Nic z toho se ale nestalo a nebo šlo o potrubí s nevyhovující kvalitou. Domy, kterých je dnes už přes 20, proto zatím neprošly kolaudací. Před 6 lety převzalo cestu do majetku město a začalo s přípravou projektu. Výstavba bude stát přibližně 60 milionů korun.
0: Ona to ale není jediná kanalizace, kterou teď Českolipská radnice buduje. Můžeš připomenout ten druhý projekt?
1: Ano, ze Staré Lípy se přesouváme na sever města, do lokality Stará Lada. Tam už práce také začaly a potrvají také zhruba do poloviny příštího roku a budou stát i podobné peníze, asi 54 milionů korun. Stavba mezi místními vyvolala smíšené pocity. Na jednu stranu jsou rádi, že se po desítkách let slibů kanalizace dočkají. Na druhou stranu se jim nelíbí, že po nich radnice bude chtít na stavbu přispět. Navíc doteď neví, kolik, a dozví se to, až bude město znát všechny vynaložené náklady, tedy pravděpodobně až na konci stavby. Doposud se mluvilo o částce okolo 100 000 korun jako příspěvek na veřejnou část tohoto řadu. Mimochodem, lidé ve Staré Lípě budou platit taky, konkrétně 100 000, pokud se připojí k kanalizaci i vodovodu, a 80 000 korun, pokud jen ke kanalizaci.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec se v rámci Dne v kraji probíráme naším dnešním vysíláním a v průběhu dne přišla řeč i na Jabloneckou přehradu. Několik let bylo běžné, že na plavce a další návštěvníky Jablonecké přehrady dohlíželi vodní záchranáři. Loni se ale s městem neshodli na podmínkách, takže na přehradě už nepůsobí. Přesto už si připsali jeden zachráněný život. Minulý víkend totiž zajišťovali bezpečnost na paddleboardových závodech, když se začal topit jeden plavec, kterého pohotově vytáhli z vody. Jak je zajištěná bezpečnost návštěvníků, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Bezpečnost návštěvníků na Jablonecké přehradě by neměla být ohrožena, jak vysvětluje primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele z ODS.
2: Bude zajištěna obdobným způsobem, jako tomu bylo v loňském roce. V první řadě je potřeba říct, že koupání v Jablonecké přehradě je na vlastní nebezpečí. Je to upraveno provozním řádem, ten tam je na několika místech umístěn a pod provozním řádem jsou bedny, já tomu říkám takový bedny první pomoci, kdyby bylo potřeba, je tam kruh a lano. Od 8.6. na přehradě slouží městská policie. V těch místech, kde byla vodní záchranná služba, je dneska služebna městské policie a v době sezóny a v době hezkého počasí, každý den tam jsou od 8 do 18. Je to okrskář, je tam zázemí. Kdyby někdo měl nějaký problém, může se na něho obrátit a městská policie to umí řešit.
1: Samotné zásahy na vodní hladině budou mít na starosti hasiči. Dříve je prováděla vodní záchranná služba. Vodní záchranáři se na hladinu podle jejich bývalého předsedy Jakuba Motla hned tak nevrátí.
3: My jsme se k návratu chystali, my jsme tohle byli i řešit přímo na městě s panem primátorem. Bylo nám řečeno, že vlastně stávající stav, že tam nejsme, jim vlastně vyhuje a že vlastně o naše služby nemají zájem. Takže není to o tom, že my bychom chtěli. My máme stále jenom tu podmínku, že prostě chceme nějaký ucházející zázemí, který vyhovuje naší práci, protože jako pokud to máme dělat, tak to chceme dělat jako správně a jako nějak dobře. K tomu prostě potřebujeme ty podmínky. A jelikož jako město ty podmínky nebylo schopno 17 let jako splnit, ačkoliv se o to neustále každý rok jako zavazovali, že už opravdu postaví tu staně, že už to opravdu bude. A vlastně výsledek je, že to 17 let nebylo a nebylo to nikdy a nikdy to vlastně jako nepřekročilo žádnou jako stádium plánování.
1: Podle primátora Veleho by hasiči museli zasahovat i v případě přítomnosti vodních záchranářů.
2: Hasiči stejně v případě, i když vodní záchranná služba tam byla, kdyby se na přehradě něco stalo, tak oni by zasahovali. My jsme tu službu hasičů, řeknu, zdokonalili, vylepšili. Od loňského roku tam máme umístěný člun, který tam je trvalé v sezóně. Tento člun hlídá kamerou městská policie a v případě, že by se na přehradě něco stalo, tak hasiči jsou schopni okamžitě zasáhnout.
1: Jak přesně budou hasiči u přehrady fungovat, popisuje jejich mluvčí Jaroslava Benešová.
4: Na Jabloneckou přehradu vyjíždíme zasahovat na základě nahlášení mimořádné události na tísňovou linku. Jablonci jsme pro letošní sezónu vybaveni novinkou. To je motorový člun Pionýr, díky kterému můžeme provést rychlý zásah. Člun kotví přímo na přehradě u mola kanoistů. Pro zajímavost, tento člun je u profesionálních hasičů už druhý v kraji. První jsme získali v loni a slouží hasičům v doksech na Máchově jezeře.
1: Kromě člunů mohou hasiči použít třeba také paddleboard, který jablonečtí hasiči ve své výbavě mají také.
0: A já jen doplním, že podle Jakuba Motla mají vodní záchranáři Jablonec zkušenost, že dojezdový čas hasičů z nedaleké stanice na přehradu je zhruba do 5 minut. A to je poslední informace z dnešního dne v kraji v Českém rozhlase Liberec. Další informace už v rámci řádných zpráv přidá Hana Hauptfoglová úderem 18. hodiny, pak vás čeká lifestyleový magazín Lady Klokočníkové Charm. No a na co se můžete těšit zítra? Kromě jiného se podíváme do Hejnic, kde končí jeden z praktických lékařů a jak je pro ostatní obyvatele města zajištěná zdravotnická péče, to bude téma zítřejšího odpoledne. Stejně tak probereme i novinky, které na léto připravil sportovní areál v Libereckém Vesci. A můžete se těšit také na dopoledního hosta, se kterým se budeme věnovat a rozebírat záchranu živočichů a rostlin na exotické Sumatře. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra dopoledne se těším opět na slyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením ústavního soudu. V Liberci budou platit od července nová omezení na dopravním terminálu Fínareva. Voda ze Šlejfermy v Dolánkách u Turnova by měla zásobovat i nový vodojem na Mašově a zítra budou bouřky i déšť ještě doznívat, teploty nepřesáhnou 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hauptvoglová. Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu, které má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj má mít prezident možnost zastupovat Českou republiku jako vedoucí delegace na neformální večeře lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Petr Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Cestující veřejnou hromadnou dopravou v Liberci musí od července počítat se změnami na dopravním terminálu Fignerova, oznámil to dopravní podnik. Kvůli opravám budovy terminálu budou od středy přesunutá stanoviště číslo 5 a 6. Linky na Králův háj, do Stráže nad Nisou nebo ke krematoriu budou nově jezdit ze stanoviště číslo 8 společně s linkami 15 a 19. Zastávka pro noční linky se přesune na stanoviště číslo 1. Linky do Pavlovic, Kateřinek, Krásné Studánky a Račic budou nově odjíždět ze stanoviště číslo 9 ve Fignerově ulici.
2: Aby mohly autobusy do Fignerovy ulice zajet, budou řidiči jezdit ze zastávky Košická objízdnou trasou. Změna se týká linek 12, 13, 24, 26 a 39 ve směru z Doubí a Zeleného údolí do centra. Stanoviště ve Fignerově ulici zároveň bude i nadále sloužit tramvajovým linkám 5 a 11 a taky náhradním autobusům X2 a X3. Ty v současnosti jezdí místo tramvají do Lidových sadů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit i voda z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova, má ale velkou vydatnost vody, proto ji chce vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovi, Olešnici a část Vyskře, jak říká ředitel sdružení Milan Hejduk.
3: Šlejferna je v zásadě štola, která sbírá prameny, je to kvalitní voda, 4,5 litru a to je voda, která jde do centra Turnova. Té vody je opravdu hodně a my tady máme vymyšlený na letošek asi za milion takový propojení, že by ta šlejferenská voda, že bychom ji mohli dotáhnout sem na Mašově, tudíž do třech dalších obcí.
1: Po střelbě v domě pro matky s dětmi ve městě Štáde nedaleko Hamburku na severu Německa zemřelo 5 lidí, několik dalších je zraněných. Pachatele policie krátce po činu zadržela. Motiv útoku zůstává nejasný. Všech 5 obětí střelby jsou dospělí lidé, z toho jsou 4 ženy.
0: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které budou postupně slábnout a srážky budou přecházet v občasný lokální déšť. Teploty poklesnou mezi 20 a 17 stupňů. Zítra zůstane oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne bude ještě místy pršet a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v dlouhém mostě v Šimonovické ulici. U odbočky do Mlynářské ulice je na vozovce vylitý olej.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
4: Krásný letní den přeje opět po týdnu Lada Klokočníková. Je tu poslední červnový magazín i o tom vašem životním stylu a co nabídne? Na letní plány se zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde všude můžete využít šátky jako módní doplňky. Léto je tu v plné síle a tak v kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a taky poradíme, jak v horkých letních dnech hydratovat tělo. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme rodinné vztahy na dovolené. Taky si něco povíme o kopřivě a v konci šarmu vám ještě představíme vicemistra Evropy v bojových uměních Lukáše Sýkoru. A na mém stole už také leží knížka pro jednoho z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety. Tak teď buty a po nich voláme sympatickou, stále dobře naladěnou a usměvavou Taťánu Medveckou.

0: Jednou z osobností, které jste i letos poslali velké množství hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku, je herečka Taťána Medvecká, kterou v tuto chvíli zdravíme po rozhlasových vlnách. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno, teda ono už bude poledne.
0: Ano, ano, paní Medvecká, jsme na začátku léta, jste naším prvním letním hostem, tak jaké bude to pracovní léto teď koncem června, začátkem července?
1: My právě dneska začínáme hrát s divadlem Kalich pod Žižkovskou věží, vlastně na otevřené scéně. No potom je roztočený seriál Vraždy v kraji, který se natáčí v nádherném prostředí Českého středohoří, takže já se tam vždycky těším, jakože jedu na výlet, protože to je čistá krása, ta krajina tam. No a potom bych taky měla trošku odpočívat, protože jsem strašně moc pracovala během roku, takže potom dáli pámbu a budou lítat letadla, tak snad bych měla letět k moři.
0: Máte ráda léto? Vy jste narozená v listopadu, takže nevím, jestli to léto je to pravé ořechové, co vyznáváte.
1: To je to nejpravější a nejořechovatější. A čím tepleji, tím lépe. Vím, že všem svým kolegům lezu na nervy, protože já jsem strašně zimobřivá a je mi stále zima. No a konečně, když začne být to léto těch 30 stupňů nebo 35, no tak já ožívám a okřívám. A zatímco všichni prostě padají, že je vedro, no tak já jsem konečně šťastná, že je teploučko.
0: Paní Taťáno, řekněte mi, kde se ve vás bere ta stálá energie, radost ze života, z vás vlastně ta energie čiší. Máte na to nějaký recept?
1: Já o tom nějak moc neuvažuju, mě ten pambu takhle a ti moji rodiče mě prostě takhle stvořili a takhle tady jsem.
0: Máte dvě dcery, Kateřinu, Kristýnu, prý už také jste babičkou, nevím jestli dvojnásobnou, jestli to říkám dobře.
1: Trojnásobnou.
0: A jsou to všechno holčičky?
1: Ne, máme dvě holčičky a jednoho chlapečka Františka.
0: Takže co ta role babičky, ta vás také naplňuje v životě?
1: Já jsem vlastně taková jakoby sváteční babička, no když můžu a vyjde mi odpoledne volný, tak samozřejmě běžím s těma svýma miláčkama potěšit, ale bohužel myslím si, že dcery moje by určitě uvítaly, kdybych byla babičkou na větší časový úsek.
0: No, 21. červen je také nejen první letní den, ale také den otců a tak mi nedá, abych se nezastavila u vašeho manžela, scénáristy, dramaturga Jiřího Dufka, protože údajně se blíží zlatá svatba, je to tak?
1: Ne, počkejte, to ještě ne. My se známe od roku 74 a svatbu jsme měli 79.
0: Tak to je ještě čas.
1: Tak to je ještě čas, ne.
0: Pojďme trochu oslavit ty muže, v čem vlastně je jejich to krásné kouzlo toho, že vedle nás stojí a jsou nám oporou. Je to tak určitě i u vás?
1: No tak já děkuju pánu bohu, že já jsem takového muže našla a myslím si, že to je radostnější pocit, když vlastně máte vedle sebe někoho, koho se můžete opřít. No.
0: Stavím se ještě u dabingové práce a rozhlasové práce. Je tam také něco, co vás teď čeká, anebo co jste dokončila?
1: Teď jsem dělala, myslím, že se to jmenovalo Vražda za bílého dne. Ano, a dělala jsem paní venčícího psa a točili jsme to tam hezky krásně v plenéru. Opravdu tam byly zvuky Karlínského parku a Karlínského štěkotu psů.
0: No, já bych mohla dlouze pokračovat o všech filmových rolích, televizních rolích, divadla. Pojďme si povědět, toto všechno je to, co na vás všichni i naši posluchači oceňují a jste v té naší desíce šarmantních. Byli bychom velmi poctěni, kdybychom se s vámi mohli setkat také na tom našem slavnostním večeru, na kterém si budeme připomínat 30. výročí téhleté ankety. Takže doufám, že se vejdeme do vašeho pracovního plánu a že třeba se s vámi ti, kteří vám posílají hlasy, budou také moci setkat právě.
1: To je vás moc milý a já jenom chci teda všem těm milým posluchačům, kteří mě ty hlasy posílají, a i tak moc poděkovat, vážím si toho a vůbec ani nevím, jak je to možné, že takhle někomu stojím za poslání hlasu a ještě k tomu šarmantní osobnost. Tak to si představuju takovou dámu, která má klobouk a tak jako jde tím životem a já si teď tady hodím baťoh na záda a popeláším na autobus.
0: No ale víte co, takhle my si představujeme šarmantní osobnost. Takže paní Taťáno, mnohokrát děkujeme. Děkujeme za ta slova, která jste nám věnovala. přejeme vám krásné léto, ještě lepší dovolenou a budeme doufat, že se třeba toho 23. října s vámi setkáme a budeme vám moci za všechno poděkovat. Mějte
1: tak
0: se hezky.
1: Děkuji za oslovení, za pozvání a taky všechny zdravím a mávám tady ze slunečné Prahy toho času.
0: Taťána Medvecká, děkujeme.

0: modních trendech vítám letně naladěnou modní navrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pravidelného hosta Šarmu. Pojďme se tedy letně ladit, protože Jitko, ty už si v jednom z našich vysílání říkala, že k létu neodmyslitelně patří letos šátky. Takže jaké šátky a jak je používat?
1: Tak jsou to především větší tvary šátku, ale i ty menší, vlastně v podstatě jakýkoliv kousek látky můžeme využít. Samozřejmě my ho známe, že to vážeme kolem krku, v létě maximálně ještě tak, když se chráníme před sluníčkem, tak na hlavu, ale vlastně v letošní sezóně je ten šátek nebo šálka jako nutný doplněk, co se týká místo opasku, místo náramku, pokud chceme chránit ouško třeba naší kabelky, nebo si to chceme více doladit k našemu outfitu, tak kolem otočeného toho ouška. Takže vlastně ten šátek nebo šálka fungují jako doplňky, které vlastně využijeme jinak, než je jejich klasické využití.
0: Co se týká materiálu, měly by to být tady asi ty nejjemnější materiály a hodně barevné, anebo stačí i jednobarevný šátek?
1: Může to být i ten jednobarevný šátek, záleží na našem outfitu a přesně, jsou to ty jemné látky, jemné materiály, takže hedvábíčko, jak klasické šátkové, které známe takzvaně ponží, ale může to být i ten šifon, anebo to může být i bavlněný šátek, může to být i lněný šátek, ale ty jsou trošičku takové objemnější, takže tam si dávat pozor na to, aby jsme si třeba, pokud to chceme využít, místo opasku v pase, ať už k šatům, nebo ke kalhotům, nebo přes tuniku, nevytvořili takzvaně okrasnou pneumatiku kolem toho pasu, aby nám to splňovalo ten účel. Takže fakt ideální jsou opravdu ty jemňonké šátky ze šifonu, ze hedvábíčka, ze viskózy.
0: Prostě já si myslím, že je to báječný doplněk na léto. Někdy bych řekla i umělecké dílo, protože se šátky se mi vybavuje jméno Andreje Vytlačilové, modní návrhářky, která prakticky dělá krásné šátky a skutečně každý ten jeden šátek je originál a pokud si ho žena pořídí možná do svého šátníku, tak je to umělecké dílo, které tam má.
1: Přesně tak, šátky od Andrejky se dají pověsit jak na zeď, když je nenosíme, tak samozřejmě naaranžovat na krk, naaranžovat i na tu kabelku jakkoliv a myslím si, že co se týká Andrejčiných šátků, tak to je prostě investice. To vlastně nikdy nezestárne a vždycky to bude na časový kousek, takže když už budeme něco vybírat, tak bychom měli kouknout na to, aby se to dalo nosit celoročně, což vlastně většinou u těch hedvábných šátků a šálek je.
0: Když mluvíme o šátcích, patří i k mužům?
1: Muži v létě nosí rádi třeba právě ty zmíněné lněné nebo bavlněné. Samozřejmě k sakům nosí potom i třeba jakoby během chladnější sezóny, ale myslím si, že i k ním patří a vlastně dotváří to celkový outfit a trošičku to změní, protože můžeme mít třeba u mužů lehkou košili nebo nějaké polotričko. Ten šátek tak jako vypadá ležérně a velice jakoby pěkně.
0: Hodí se to také k moři, protože já si myslím, že i tam se nám ten šátek může hodit a můžeme ho využít mnoha způsoby.
1: Přesně tak, můžou to být opravdu až ty velké velikosti, třeba 130 na 130 nebo 150 na 130 a tam už to využíváme i třeba jakoby pareo, jako sukni, anebo i jako šaty, pokud jsme odvážné a můžeme to ovázat kolem sebe, pěkně zatočit, třeba opaskem jenom svázat v pase.
0: Je ještě něco, co by si řekla na adresu šátku a hedvábných šál teď v létě, kdy tedy už se chystáme na ty dovolené, chystáme se k moři, ale chystáme se i do hor?
1: Nemáme se bát ani těch barev, ani těch jednoduchých vzorů, že vždycky ten šátek se nám do toho šatníku hodí. Zkrátka, pokud vás něčím osloví, nepřemýšlejte vůbec na tom, jestli ho teď využijete. Do šatníku našeho patří a myslím si, že tam žádný nestratí.
0: Říká Jitka Šedová, modní návrhářka, která byla i dnes hostem modních trendů. Děkujeme a přejeme ti hezké léto.
1: Děkuju a taky krásné léto všem. Naschledanou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

I v horkých letních dnech mnozí vyhledávají vlažný kopřivový čaj jako nápoj, který nejen povzbudí, ale také zažene žízeň. Popíjet kopřivový čaj se zkrátka v poslední době stává znovu populární, ale kopřivu známe také dávno jako bylinu se silnými detoxikačními účinky. Je pravda, že ideální sběr této byliny je koncem května, kdy raší mladé rostlinky a kdy ji často i využíváme k jarní očistné kůře. Taky ale víme, že s kopřivou bychom to neměli přehánět. A tak jaké je správné využití? Na to se doktorky farmacie Elišky Vencovské

0: Ta kopřiva působí jako diuretikum, to znamená, že odvodňuje, tím pádem i to tělo svým způsobem vlastně očišťuje. Hodí se tak při různých zánětech spojených se záněty močových cest. Pokud jsou třeba v počátku nebo jako taková podpůrná léčba, tak ta kopřiva má velice dobré účinky na tohleto. Kopřiva také pomáhá normalizovat hladinu cukru v krvi, což je taky vlastně takový benefit třeba pro pacienti, kteří trpí prediabetem nebo diabetem, tak jim to může takhle jako v tomhletom trošičku pomoci. Co se týče čaje jako takového, tak kopřiva se dá samozřejmě, ten čaj z ní se dá připravit jako ze samotné kopřivy, anebo si můžeme připravit takový jakoby kombinovaný ještě s dalšími bylinami. Dá se to třeba zkombinovat s pampeliškou, sedmikráskou, břízou nebo violkou a od každé té byliny, ten čaj je vlastně poměrně jednoduché připravit, stačí od každé té byliny vzít třeba tu hrst a promíchat si to takhle.
1: Takže teď budeme pracovat s čerstvými bylinkami v této formě a jak zalívat vodou a jak horkou vodou, abychom si neponičili právě ty důležité látky.
0: Záleží, co z té kopřivy chceme dostat. Většinou takovou jakoby pomůckou nám může být, pokud máte tu kopřivu koupenou, pokud ji nemáte prostě pozbíranou, tak se dodržuje prostě to, co tam uvádí ten výrobce. Většinou to bývají bylinky, které jsou kontrolované. Ty z přírody doporučuji spařit vařící vodou a pak už můžete tu kopřivu třeba zařadit i do běžného stravování, to znamená třeba do polévek, dá se přidat třeba do omelet, dá se přidat i do různých pest.
1: Oni jsou na kopřivě takové štětinky, které tak můžou štípat, pálit. Tak, jak je trichomy odstranit?
0: Právě ty trichomy se dají odstranit tím, že tu kopřivu dostatečně propereme nebo ji nějakým způsobem spaříme, tak tím se těch trichomů zbavíme. Nebo úplně takové ty čerstvé, nejčerstvější ty kopřivy. Nebo pokud někdo opravdu seká trávník jakoby na Otavu, tak tam to může získat a ty většinou nejsou ty jakoby pálivé, nepálí do rukou, tak se dají použít přímo.
1: Jak často kopřivu popíjet, abychom si právě udělali nějakou takovou jarní detoxikační kůru a nepřehnali to?
0: Tak, to doporučení pro zdravého člověka je 2x až 3x denně šálek čaje, zhruba po dobu těch 2 až 3 týdnů, s tím, že pokud si dáváme třeba jeden ten šálek čaje, spíš teda třeba dopoledne, aby nás to právě na noc třeba nedráždilo k běhání vlastně na záchod, tak v tom případě potom se dá třeba popíjet i měsíc. Opatrná bych byla u některých pacientů, kteří třeba trpí už nějakými jakoby složitějšími ledvinovými poruchami, tam bych to určitě konzultovala s lékařem. Stejně tak, pokud ten zánět, třeba jedná se o zánět ledvin, to znamená, už jsou postiženy ty vyšší části močových cest, tak tam bych byla jako opatrná s tím užívání. Stejně tak pacienti, kteří chronicky užívají léky na ředění krve, tak pokud by se ta kopřiva používala ve velké množství, tak tam to radši konzultovat.

0: po týdnu opět schůzka s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
1: Dobrý den a
0: máme asi 5 minut na to, abychom probrali tentokrát rodinné vztahy na dovolené, protože já si myslím, to je velice citlivé téma.
1: Myslím si to také, respektive vím to také, protože jsem součástí rodiny a byl jsem součástí zase jiných rodin, když jsem byl jako dítě, takže vím, že zrovna rodinné vztahy na těch opravdu záleží.
0: Tam se hodně prověřuje, jak vlastně ti partneři na sebe slyší, protože přece jenom po celý rok každý máme svou práci, děti chodí do školy a teď najednou jedeme na 14 dnů na dovolenou, budeme všichni pohromadě od rána až do večera. To sebou přináší mnohá úskalí.
1: Obrovská, mnohdy, protože neumíme spolu být. Neumíme spolu jednat. Zvládáme to třeba 30 minut denně, kdy se setkáváme většinou chvíli na snídani, pokud vůbec, z části chvíli večer a nějak ty víkendy, které se mnohdy i rozdělují. Takže důležité je uvědomit si, že na té druhé straně je zase člověk, který chce odpočívat, který se nechce stresovat. Uvědomit si také z pozice muže, že mám vedle sebe ženu, to znamená společensky významnější osobu. Pokud je v rámci rodinných dovolených ještě třeba další generace, ať už jsou to děti, nebo generace starší, to znamená prarodiče těch dětí, no tak tam už začínají se ty vztahy multiplikovat, násobit do obrovského množství. I tam si prosím uvědomme, že maminka mé ženy je společensky nejvýznamnější osoba. Je to prostě starší dáma a měli bychom k ní přistupovat s velikým respektem. Pochopitelné je také vůle dětí a umět si pojmenovat, co v rámci té dovolené chceme. Klidně i to, že se to rozdělí. To, že jsme na dovolené spolu, ještě neznamená, že budeme spolu 14 dní na jednom pětníku. Mm-hmm.
0: Dá se říct, kde jsou ty nejčastější konflikty, kde rodina narazí při té dovolené?
1: Mohu osobně ze zkušenosti říci, že ve většině případů jsou to nevyřčené představy a očekávání. Že některá část té rodiny má, nebo jeden člen má představu, že se chci odpočinout na pláži a to klidně 5 hodin denně. Druhá část rodiny, já nebudu záměrně jmenovat, kdo je kdo, tam vydrží maximálně 10 minut a už chce jít někam jinam. Děti chtějí dělat tamhleto, prarodiče zase tamhleto. Takže důležité je neočekávat, ale komunikovat. Mm-hmm. Přála bych si dnes si chvíličku poležet na pláži, umožníte mi to, nebo já bych dnes si vzal děti a půjdeme na ten výlet, klidně si odpočiň, protože stejně si myslím, že to máš raději než my a tak dále. Takže nepředstavovat si, že dovolená nás stmelí, to se ve většině případů samo o sobě nestane. To, že by jenom nějaké cizí místo nebo čas strávený, když nemusíme vařit a umývat nádobí, že by to posílilo vztahy, to je spíše zázrak. Vždy nám pomůže komunikace.
0: Komunikace a asi i určitá tolerance, co se týká toho rozhodnutí, jak to bude vypadat.
1: Preference, kompromisy, otevřenost komunikaci.
0: A potom bude pěkná dovolená.
1: Každopádně.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Já vám děkuji a těším se zase na shledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Možná prožíváme nejteplejší týden tohoto roku, a tak nezapomínejte při pobytu na slunci používat vysoký ochranný faktor. O SPF prvku už jsme ve vysílání několikrát mluvili, tedy o tom, abyste si všímali, jestli na opalovacích krémech je zahrnuto ono SPF, tedy faktor ochrany před sluncem. Ale pokud chcete mít hezké opálení, tak je také dobré udělat si předem třeba i doma domácí peeling celého těla, který zbaví tělo odumřelých buněk. Jak o tom už bude dnešní kosmetický rádce s Vlastou Libotovskou?
1: Když budete chtít mít krásné, takové sjednocené opálení, tak předtím si udělejte peeling. Peeling celého těla a peeling pleti. Je to úplně jednoduchý, doporučím vám takový ten domácí peeling, anebo si můžete i zakoupit. Samozřejmě ty peelingy jsou. Takže domácí peeling. Stoupnete si do sprchy, koupíte si tu zakysanou smetanu, do toho dáte 5 polévkových lžic soli, nebo tam můžete dát 5 polévkových lžic kávy a na navlhčenou pleť krouživými pohyby budete masírovat vlastně celé tělo. Potom se osprchujete a nanesete si samozřejmě buď pleťové mléko, anebo si můžete nanést nějaký krém. Vynikající je samozřejmě i krém z kokosu. A milé dámy, opravdu na obličej, tam vám zase doporučím jiný peeling, je lehoučký, stačí do dlaně, když si dáte jakýkoliv olej, jestli si tam dáte olivový, slunečnicový, můžete dát třeba i dětský olejíček nebo kokosový olej a do toho si přidáte trošičku citronu nebo pomeranče, můžete přidat ještě buď tu hrubou sůl nebo cukr třtinový, nebo kávu si tam můžete přidat. Uděláte si takovou kašičku a zase na navlhčenou pleť nanesete krouživými pohyby, budete masírovat obličej, stačí 2 minutky, potom to opláchnete vlažnou vodou a nanesete si krém. Tímto je pleť připravená vlastně na takový to pěkný opálení sjednocený. A jak jsem říkala, nikdy nechoďte ven bez ochranného krému s SPF buď 30 nebo 50. A teď si řekneme něco o hydrataci, jak ji dodat. Jedna taková věc, rychlá, ráno vstanete, namočíte si ručníček do vlažné vody nebo do minerálky a nanesete na pleť na 5 minut a tím ona se nasaje vodou na celý den, co potřebuje. Hydrataci potom dodáváme i vnitřně, to znamená 2 až 3 litry minerálky vypít, to bych doporučila každý den. Určitě potraviny, které mají hodně vody, královna vody, to je okurka, takže hodně jíst ty okurky, rajčata, papriky, valit to do sebe horem dolem. A milé dámy, i ta okurka, ta vám dodá i hodně vody do pleti, takže stačí, když si jemně nastrouháte okurku, dáte si třeba 1 polévkovou lžici tvarohu nebo zakysaný smetany a nanesete si na obličej. Necháte klidně jenom 10-15 minut působit a tím ta pokožka se vám nasaje vodou a když to potom smijete, tu masku, máte ji nádhernou, takovou vláčnou, krásnou, potom stačí nanést jenom krém a budete maximálně spokojený.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Vážení redaktoři, ráda vás poslouchám a dávám hlas panu Jaroslavu Svěcenému. Vaše posluchačka je Mrázková, Hradec Králové. Tak za tato slova mnohokrát děkujeme, paní Mrázkové, posíláme knížku a doufám, že nás bude i nadále ráda poslouchat. No a protože od příštího týdne nás čekají červencové Šarmy speciál, tak další ceny věnujeme opět v srpnu. To ale určitě neznamená, že byste měli přestat posílat hlasy pro naši desítku šarmantních. Jak jste slyšeli, hlasování tady bude až do konce září. No a taky připomínám, že vstupenky na náš gala večer 23. října už jsou v prodeji na hkpoint.cz. No a to je pro dnešek vše, snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a já se na vás budu těšit za týden v Šarmu speciál, kdy si o zdravém životním stylu budu povídat s Olgou Studničkovou Šípkovou. Tak hezký týden a opatrujte se, loučí se a krásné léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Krajská nemocnice kompletně vyměnila staré lineární urychlovače. Dětské dopravní hřiště v Liberci bude od půlky července uzavřené kvůli opravě. Oblačno až zataženo, občasný déšť a doznívající bouřky a teploty do 28 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hanna Hauptvoglová. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulace vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jím ukončením na konci června. Krajská nemocnice v Liberci uvedla do provozu poslední ze tří nových lineárních urychlovačů. Za přístroje určené k léčbě nádorových onemocnění zaplatila celkem 388 milionů korun. V ceně je i desetiletý servis. Nové urychlovače mají mimo jiné přídavné kamery, snímají povrch pacienta a umožňují lépe zaměřit místo, které se má ozářit. Díky tomu už nebude ozařovaná i okolní zdravá tkáň, jak říká primář radiační onkologie Igor Richter.
2: To je právě cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesně cílili tu dávku a co nejméně zatěžovali zdravé orgány, protože nám pacienti po té radioterapii přežívají roky a je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
1: V Liberci v půlce července začne rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Práce potrvají maximálně 3 měsíce, tak aby hřiště na podzim mohlo začít sloužit základním školám. Využívají ho pro výuku dopravní výchovy pro děti ze 4. tříd. Opravy se budou týkat zejména povrchů, které už jsou podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO dožilé.
3: Stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý, některé úseky toho dopravního hřiště už nefungovaly, byly zavřený, ten asfaltový povrch už je dožilý a samozřejmě z rekonstrukcí bude jasně zvýšena bezpečnost všech těch uživatelů toho území.
1: Stavební firma také vybuduje nový bezbariérový přístup do budovy, odvodnění a oplocení hřiště. Přibude i nová okružní křižovatka. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou 3 obytné budovy a propadla se také místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá i nadále.
0: Počasí.
1: U nás budou bouřky a přehánky v noci ještě doznívat, postupně budou ale slábnout, ochladí se na 20 až 17 stupňů Celsia. A oblačno až zataženo s občasným deštěm zůstane i zítra, odpoledne pak naměříme od 25 do 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Opatrně jeďte po silnici číslo 14 mezi Prosečí nad Nisou a Jabloncem nad Nisou. V zatáčkách je na silnici vylitý olej, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: Dnes budeme brzy hotovi.
2: Opravdu.
1: Určitě, protože nám napsal pan Josef Ondra a jeho otázka je velmi jednoduchá. Nevím, jestli je odpověď na ní. Dnes jsem slyšel pořad Hezky česky. Rád bych se zeptal na následující problém, protože věřím, že mi odpovíte. Používání slov najíti a nalézti. Vždy jsem používal první z nich, například ve tvarech najít, našel, najdi. V poslední době tento výraz vůbec není slyšet a místo něj se používá nalezl, nalezni. No to je jako, že někdo někam nalezl.
2: Ten problém, tam ještě totiž dotaz pokračuje a to jenom stručně doplním, že v odborném článku panu posluchači recenzent upravil právě slovo našel na nalezl. A on si není úplně jistý, proč.
1: To byl technický článek jeden.
2: Tak. A takže k tomu je takové poměrně jednoduché vysvětlení. Když už jste říkal o tom lezení, tak sloveso najít i nalézt má dva různé významy, dokonce ve slovníku jsou to vždy dvě samostatná hesla, jako najít jedna, najít dvě, nalézt jedna, nalézt dvě. Jednak to souvisí právě s tím lezením, jako například do místnosti našel kouř, mravenci nalezli do šatu, tam jde skutečně o tohleto.
1: Ano.
2: A ten druhý význam, jak u najít, tak u nalézt ve slovníku, se uvádí stejný. A sice může jít o vyjádření nějakého hledání a výsledku toho hledání a nebo nabití něčeho a nebo zpozorování, postřehnutí něčeho. A dokonce ta hesla ve slovníku spisovného jazyka českého, ten výklad významů u najít i nalézt je úplně totožný. A jediný rozdíl, který tam je, je uvedení slohového příznaku.
1: Co to je?
2: Slovo najít je slovově neutrální a nalézt se považuje za poněkud knižní. A když si vezmeme dobu vzniku slovníku, tak bychom dneska mohli říct, že je to už knižní, nejenom poněkud. A pravděpodobně tam spočívá důvod toho, že panu posluchači ten lektor chtěl ten výraz nahradit ho knižnějším, protože v odborných textech je tendence k tomu, aby to opravdu znělo, když to řeknu lidově, honosněji.
1: Takže sečteno podtrženo, je přijatelné v oficiálním styku to brát jako synonyma nebo není?
2: Je, samozřejmě, že je. Neutrální výraz je synonymem, pokud nejde o slohově zabarvenou promluvu nebo text. Takže ten neutrální je univerzální.
1: Tím pádem můžeme si prostě vybrat.
2: Samozřejmě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057. Ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
2: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
3: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
4: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
5: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
0: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři. No a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy, i když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let v roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel. A přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Jestli si vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové, a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
1: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou. Koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. Dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako, co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako důvody, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
4: Nebo přímo tady? Možná.
5: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
4: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
5: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová. No a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
4: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
5: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
4: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
5: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
4: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
5: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. Takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika a velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo. Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo. Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
4: Na poušti.
5: Než v kleci někde. No.
4: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citlivý? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
5: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho, jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A zaměstnanci, herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
4: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. No. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědnej, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposled?

0: natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
1: Tak v roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
0: Co to bylo za projekt?
1: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
0: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
1: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Plané nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
0: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
1: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povídce Mne svatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
0: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
1: Pamatuju si, že u nás v ulici hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše. V tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo a že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat a se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
0: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
1: Každou chvíli. No,
0: je to tak,
1: no,
0: ano. No. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
1: Jo, člověk by řekl, že ano. Že bude,
0: ano, no. Ano.
1: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete, jo? Když to je jedno, jestli je to, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli, jo. Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno, že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
0: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu na to zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjížděli k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto. Je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Dívišov na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, jejíž kořeny sahají až do dětských let.
6: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
5: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: Opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte. Vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství. To spolu jen kamarádili.
0: Ale když mladému chlapci bylo 17 a z malé holčičky vyrostla 15-letá slečna, přeskočila jiskra, která zažehla lásku na celý život.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ale chci říct takhle, že moja žena se mě vždycky líbila od začátku. Už jako, když jsme spolu chodili do školy, víte, tak bychom se viděli dennodenně, že?
4: Kdy jste to řekla doma, že máte kluka, Pepíka?
5: Já jsem to neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
3: Oni mě nechtěli, byli rodiče.
5: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
3: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
4: No.
3: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 4:30. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek. Tata, která bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl.
4: Tatínek byl hlava rodiny.
3: Tak, a veliká hlava.
4: A nesmělo se odporovat.
3: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaký odporování. To bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká u nás tady v oblasti, nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruščiným, anebo Josefovým?
3: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že? Nebyla?
5: Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
3: Jo, to jsem říkal.
5: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
3: Takový, no nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
3: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
3: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byli rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
3: No, moji rodiče, jako ti to věděli dávno, já jsem to říkal od 14 let, že to je to, manželce bylo 12, ne, mě bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno všakých, jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale tak, taky se mě holky líbily, že jako normálnímu klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Mariško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky. Tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět? To se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne, manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D tedy, jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela. Jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici, v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně?
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli. Ale bylo to tajně.
0: Aby to nebylo tak na očích tady.
1: Ano,
0: ano. Takže nejdřív na úřadu?
1: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkové a rodiče. Tam nebylo ty hosty, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
0: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
1: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
0: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak. No. Že se honosíš?
1: Ano, pěkné to bylo.
0: Jak vypadal ten první polibek, výměna prstínků v kostele?
1: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že... Pěkné to bylo, pěkné, ano.
0: Já vím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztahích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jak uměl líbat?
1: No, to je taková intimní otázka, to uměl. Uměl.
0: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku. Jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
1: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Telenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že my jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku, v Hodoníně, že to je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, tam vzal do auta a jeli jsme se tam podívat tu na ten výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, my bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno. Když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obýváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
3: Proto pak přišlo tolik dětí?
4: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No, byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. Jsme šťastní, že ji máme.
3: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
5: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem zrovna levou nohu jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě. No.
3: Vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
4: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem měla takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala, já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No. Právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
5: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pan, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluk. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už ne, to už ne, to už nedáme, kluka už nedáme.
3: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
4: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na Šilhanu. Hanu a Marušku. No.
5: Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka. Tak jsem ty dvě, protože jsem to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila třetí, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice. A s těma dětskama, teď se oni měli a čepičky měli nasazeny, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
4: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
5: Na to nezapomenu smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho, no. My jsme skutečně, byl to šilný záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to, to je taková pomsta trošku, někdy bych to někomu přál, jo. Ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že? No.
4: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
5: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to, no.
4: My si hráli spolu a tak normální život.
3: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
4: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
3: A i vám?
4: Mně taky, no. Mně taky určitě.
5: Ale my jsme zpívali. Manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala taky, když jsme byli mladší a my jsme dokázali zpívat spolu jako to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřekne, a se si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
3: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
4: Já už nespívám, už 30 let.
5: Žena vám nezaspíval, já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
3: No.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všechno nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy potesta. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. To jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. I když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko, který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tak strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl smrti. Říkám to jako

0: Nezapomenu, no.
1: On říkal, že neví, jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo, nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to, dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
2: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál. Naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
1: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky. Jsme oba jako zajedno.
2: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali, nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe, nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
1: Ano, je. Je.
2: Kdy naposledy jste se objímali?
1: No včera, že?
3: A fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám moře lidí, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že neká, no většinou, a já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
1: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
4: Zlatá láska.
5: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
6: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
5: Držíme jim palce.
2: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí, maso, kuřata, takové věci.
1: No, řízek.
2: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
1: Na Loučany. Tam měl podnik chatu, a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmar. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech, na chatě a s dětskama.
2: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
1: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
2: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
1: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala, vůbec.
2: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
1: Řekla, tenkrát.
2: Co na to?
1: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
2: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já jsem od ní slyšel těch prostých slov strašně málo. Když se třeba stane na něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
2: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
1: Já to nemůžu říct.
2: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
1: Jo, já bych to řekla, protože já to říkám. To je zprostý, to já nemůžu říct.
2: Posíláte občas někam, něco někam?
1: Někam, ano.
2: Tam dozadu?
1: Tam dozadu, jo.
2: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový polibek nesmělý, že to nám bylo tak, to manželství bylo tak 15, no.
2: První polibek, kdy a kde?
1: Někde tam v Bránicích na Sokolovně asi.
2: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
1: Černá.
2: Jakože zeštíhluje.
1: Ano.
2: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
2: Jaký je jeho největší koníček?
1: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, to má rád až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
2: A ty koníčky s ním sdílíte?
1: Ne, já to spíš tak trpím.
2: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv. Každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
2: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: spal.
1: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
2: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
0: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako.
2: Jo,
0: jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
1: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
2: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom.
0: Mě nenapadlo nikdy, kam bych šel, no. Já jsem říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v pralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a pak ti mě zdrží. Ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
2: Přišel doma slzel. Slzel, opravdu.
0: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane. To vám říkám, jak tady sedím. Ne. Smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo. A co potom? Tam jsem chodil po parku na procházku. A večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali. My jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne, já musím jít první. Já bych to nedal. Teď zůstat.
2: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. Vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedem s manželkou asi ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne, že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, no to teda já jsem myslela, že je fakt, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tady chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za ním jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to bylo být od Petra? Jaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: Je to takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat. A velmi rád to předávám. Je to kávovar velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj z kávu, a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
4: Jsme překvapení teda, moc.
3: To teda jsme nečekali, opravdu. To teda,
4: tak je, tak to, jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak moc děkujeme, a já nevím, jak jim to oplatíme. Museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe.
4: No, na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažím řízky.
4: Jo, to mi je, dívejte se, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako řízdí, tak ať do toho kopnou a přijedou. To fakt je zvěme.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazili nám dech přímo s tímto. Ne, no, to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tkrivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo? Za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a nej rozhodnutí, který jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti, děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že, ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
6: Tak teď už to chce jenom pusu.
3: Už bylo dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Sony Hollingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
5: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny, aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
4: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
6: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
4: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné, na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi a další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet. Ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídili. No a...
3: Kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. A tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No děkuji a nemáte za čo.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že zamlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k ně má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byle. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred

A vzrostla, pač jsem se dostal už mezi čtyři tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný tousík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bebeberb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říká, nix, noch einmal bitte. A tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmí jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmí jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmí to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne. A za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula

0: Nějaký trapas, nebo takhle, abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle v brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřeboval je vyplnit, zničil nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor, a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali Zase,
4: prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co za story.
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, že ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči vše. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
5: No, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
2: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
5: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mi to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený na toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, no on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
6: Ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámej uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Telegram s adresou svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovis. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako... Vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla. No, byla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic.
0: Mm-hmm.
1: A nemám ho dodnes, a nevám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka ta, jo, ta byla, to ale ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. Mm-hmm. A to, takže jako já teda nejsem a to a tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od máma nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo, to už měla štěstí nebylo. Milovaná slobě a bála se o nás, no, to byla nejdražší maminka na světě. Takže jako to, no, tak to já říkám, jde pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: Ale taky ne, taky není to škol, máme to stejný. Žádný to máme stejný. To nic se změnilo.
0: Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Mm-hmm. Jako říkám, no,
0: jsou lidi opravdu, na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No, ano, jedna paní říkala, ta paní, který mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí a šalice, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba, než jak popisujete, možná doteď máte. A děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi zdravíčko.
0: Napodobně, přesně tak.
1: No. A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Mějte taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a Nešlap nelámej, tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočníku rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo?
0: Já
1: bych si nechcel chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátené všechno.
0: No jo.
1: A tak dívejte si, první takový případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco. A zjistil, že to vody se to odhodil. A ono, já jsem byl ve struze a ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říká taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takový štěstí, jo? Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vaček Sobotku taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku v Kostelci u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďko operaci ledviny dvakrát, no, tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře. No,
1: Pak pád řešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitý, jo, že jsem měl od mozku 3 žebra zlomený a 3x nějak páteř nalomený, Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Kuško, teď vám řeknu čerstvou takovou událost, která je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za zbytom je kopec, jmenuje se to Drátpol, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učí lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem škodovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo? Tak jsem věděl, kam šáhnout, a, ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, zhasil tak, jo, a teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tudy bych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo. Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čouváním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na koncu jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo? No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel s manželkou.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už jezdíme dál, no, ale tam už nepojedu, tam už teda, je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači posoudit, jak já jsem na tom s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
1: No, já nevím.
0: Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž, no.
1: No, tak já už musím na 5 dávat hodně pozor.
0: No je, to musíme všichni, pravda.
1: No. Když chcete něco užít jako tady na tom světě, tak musíte
0: ano,
1: znávat.
0: Ano. Dobře. No,
1: takhle teda ty moje takové ty nepříjemné věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo. No, Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Duško, děkuji. No.
0: Mějte se hezký večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další, hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacema, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Před 3 rokama mě umřela žena, no, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o 1000 stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou. Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, že poslední slovo, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláčou hodně, chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechcou to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně z tebe vraž, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstě.
1: Ne, mě zajímá váš názor, víte.
0: No, já vám to vysvětluju.
1: Dobře, dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Spíš je to o tom, jak mluvili Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm.
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to je, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm.
1: jenom krátce dnes drží ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olina, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás
1: to štěstí. Pomáhá. Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm.
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč? Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já ano. do dneška nechápu, proč mě umřela žena. Ano. Tě temu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky poslobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19 nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek. A za pět roků maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, jako samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra. Jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Říkám, ono to zase skončí. Jo?
0: Tak,

0: normálně.
1: A to je asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže
0: ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Ano. Ano, ano. Dobře, tak jo, tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v Noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jutuško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju. Na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc. Tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala. Ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. Postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava, to bylo štěstí, mm-hmm. Žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchů, ano.
1: Ano. No, já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářské.
0: Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl.
0: Mm.
1: A když měl 60, zemřel.
0: Mm.
1: Tak štěstí odešlo.
0: Mm.
1: Ale štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli.
0: Mm-hmm.
1: No a přišla zase smůla,
0: mm-hmm.
1: Spadla jsem v noci,
0: no.
1: V noci, kde byl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku.
0: Mm-hmm.
1: No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince,
0: jo.
1: Mobil jsem měla na vrchu, a zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova.
0: Mm-hmm.
1: No, v noci zařídila odvoz do nemocnice,
0: mm-hmm.
1: do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou.
0: Jejeje.
1: A čekala o radiátor. A čekala mě z ní krev. Tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace.
0: Jejeje.
1: Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu,
0: mm-hmm.
1: Tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano, ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to tak je dobře. Hmm.
1: A štěstí mě i Jutuška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, no. Já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady a ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Je štěstí.
0: To je taky štěstí. Tak třeba se ozvezí sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré. A hodně štěstí.
0: Přesně tak. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Medicine man.

0: Michal Tučný a jeho Medicimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju. A
1: můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce. Uh-huh. No ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo.
0: Uh-huh.
1: No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou,
0: no,
1: a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladňákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace, jsme se dostali, kdy mě šlo teda o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. Mm-hmm. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5-ku, tak to jsme měli 5-tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vyjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli v řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano.
1: Doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a takže asi jsem měla víc toho štěstí než.
0: Tak to je dobře, že to nakonec vlastně.
1: Někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotárnu 90, tak mě...
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, který mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak to moc krát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc a moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Tak s písničkou o švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Netáři, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí, ale, jo.
1: Ano. Ale teď během dvou let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: Ta první, to bylo, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku, tady to neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je, nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on je na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi, tak jsem se pro ně zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala závrať, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páteř. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 dolů do rybníka. A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měl jsem drýlec, tak ty jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat, nenašel je. No ale já jsem z toho břehu, to bylo dost metrů z toho břehu do toho rybníka, já jsem to vylezla, to mokrá jak vodní. A tam byl takový převis a já ho nemohla překročit a šla paní s cykem. A viděla mě tam, tak mě šla podat ruku a vytáhla mě teda nahoru. No a říká, ježiš, vy jste měla smůl. A mezi tím mě teklo krev z obočí.
0: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
1: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
0: Jo, aha.
1: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout. Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo těho mýho vozíku.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
0: No.
1: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
0: Domů.
1: Náhodou jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi. A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
0: Jo.
1: Tak,
0: tak jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
1: no,
0: vás poslouchám, Eliško.
1: Představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11-12 roku a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu divníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela dceři na chalupu. Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
0: Rozumím.
1: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozíka trošku, že jsem se natloukla, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
0: Jo.
1: Až jsem přišla domů, tak se mi to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
0: Jak to bylo?
1: Říkám, tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší. To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem. No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na sídlišti, že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi o takových 30 cm.
0: Jo.
1: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho. Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník. A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil i s nákupem a já na ten vozík. Na zem. A na chodníku, na ten obrubu toho chodníku.
0: Jo.
1: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
0: Znova
1: a
0: úraz.
1: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
0: Jo, čekala, až se to...
1: Šel, co se se mnou stalo.
0: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
1: Ale to jsem měla vidět, teď ten svět. Tam přijela policie, úřady, všelijaký a sanitka. A já jsem tam byla jako takové... Tak je, nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
0: Na kontrolu.
1: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletět z autobusu.
0: Jo, rozumím.
1: To mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
0: Na to máte smůlu teda.
1: Na té pravé straně.
0: Jo.
1: Takže to jsem teda jako, no když mě ten pan doktor říká, že mě dá sanitku doma, já říkám, ne, já to mám tady.
0: Zvládnete.
1: Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
0: Jasně.
1: A to samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám.
0: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško.
1: Taky.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříň a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: relève nas.
1: Tolik Vaby Daněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Friedlandu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
1: No,
2: tak já jsem dítě štěstěný.
1: No to je
2: proč?
1: Dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás rodině to tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm. o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mm-hmm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkal sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to se dítě štěstěný, takový štěstí se nikomu nepodaří. A to měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly se ti zuby, já říkám, no já nevím. Já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm. jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
1: No tak,
2: tak
1: to je tak, dobře.
2: Takže jsem nejmladší a Benjamínek.
1: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
2: Ano, děkuju. Děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si mm-hmm. to také užívám. Protože mě tak nějako sourozenci říkali, no, ty seš jedu nejmladší, ale rozmazlnější. Říkal, no tak někdo musel být rozmazlnější a někdo musel být poslouchat, no.
1: Jo, jo.
2: No, takže takhle, no.
1: Dobře.
2: A jinak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
1: To je
2: a
1: dobře.
2: Prostě mm-hmm. máme pěkný vztah
1: tak to s tou
2: rodinou a sourozenci.
1: To je taky máme velký štěstí, tohle to, když se povede, to je pravda.
2: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
1: Jarčo, tak děkuju moc krát, jinak přeju samozřejmě krásný prázdniny, hezký léto, moc si to užijte. Jo?
2: A krásnou dovolenou vám.
1: Děkuju nápodobně.
2: Dobře dojete domů,
1: budu se pořádku.
2: Doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Máme 31 venku, máme a já mám být 31.
1: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
2: No bylo včera, byla bouřka, pěkná,
1: aha, no vidíte.
2: Nám pěkně
1: to
2: včera zapršilo, takže jsme nemuseli zalívat.
1: Jo, tak se
2: to
1: pročistilo.
2: A to včera byla pro vodu.
1: Takže zase přišlo štěstí, ano.
2: Ano, a já jsem byla domů a zase začalo pršet.
1: Mhm.
2: Tak, to bylo skvělý.
1: Tak to vidíte, tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny, hezkou
2: taky,
1: noc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30 stále můžete telefonovat, číslo k nám beze změn, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko, já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět, chce-li člověk nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití, tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijme ve skromnosti, prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem a moc zdravím do Prahy. Děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinek přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě, ano. Ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe.
0: Ano.
1: A taky na druhý. A být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak. Protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být

0: vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Mm-hmm. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
1: Ano.
0: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi a ono to bude dobře. Mějte se všichni.
1: Tak jo.
0: A hodně zdraví všem.
1: Jano, moc vám děkuju, tak. Taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
0: Taky vám přeju a jste moc hodná i tušná.
1: Mějte se moc hezky, mějte krásnou se. Noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není tolik, písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Stará Vinice, ale bývám v Brně, v Bystřici.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno. Já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny. Když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, vy to potřebujete říct, ano.
1: Jsem na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se s Ukrajinkou a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co.
0: Jo.
1: Nosila mě chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, tož ve Strážnici mám sklep, teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí, to už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brněnskou muziku.
0: Ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tému, co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné.
1: Ani nevím, jak to
0: jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá. Tak jsem se chtěl na ní podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. To se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo.
1: Tak mějte.
0: Tak jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetky.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Rezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Modrázem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše, jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří, jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás má nejdražší záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Takto hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno.
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
2: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
6: Ale dnešní ženy jsou jiné.
2: Ženy jsou stále stejné.
6: A váš Dekameron čtou i muži.
2: Tím lépe.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiš. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustředuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Danieli.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdiný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a...
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu z poloviny dobrodružný Don Quixot a přece jen pohodlný Sancho Panza má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic, Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: Velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová.
8: To mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: To je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano, patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane?

0: otcem. Vaši rodiče dosud žijí?
1: Ztratil jsem oba rodiče.
0: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém, nebo pocházel z kruhů aristokratických?
1: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
0: Nalezen?
1: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
0: A kde?
1: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
0: Ale...
1: Zdržadly, zkrátka, v obyčejné příruční brašně, prosím.
0: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
1: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
0: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
1: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
0: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů, cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: Nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštila k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. Klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne. Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem, mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád? Jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle. U koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, pověste mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, cvaky cvak, právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout